nechať zapomenúť srdce bolavý. Hora a síň od rána

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o mé nejoblíbenější zpěvačce. Pominuli Barbaru Streisand, její Helena Vondráčková. Helenu jsem se zamiloval už jako malý kluk a můj obdiv k ní trvá i v podzimu mých let. Úplně prvním album, na kterém jsem se jako dramaturg podílel, se jmenuje Helena Vondráčková Kam zmizel ten starý song a vyšlo v roce 1992. Vznikalo ve východočeském městečku Slatiňany a dával jsem ho dohromady s Heleniným tátou Jiřím Vondráčkem. Na nádherné chvíle strávené u Heleniných rodičů nikdy nezapomenu. Z okna obýváku jsme koukali na Slatiňanský zámek a na šumějící chrudimku.

Mnoho lidí se mě často ptá, jak mohu s Helenou Vondráčkovou spolupracovat, když je tak tvrdá. Vždy odpovídám, že Helena je tvrdá především sama k sobě. Kdyby nebyla, není tam, kde je. Helena mne mnohému naučila. Například nikdy se z žádného problému nepodělat. Když náhodou nastane, je nejlepší ho začít hned řešit. Dávno už pochopila, že úspěch se v Čechách neodpouští a se vztyčenou hlavou se kdykoliv postaví všem a všemu. Jak o tom nakonec zpívá v písni Nač vlastně v půli vzdávat mu.

Na Heleně se mi moc líbí její upřímnost, otevřenost. Když se jí něco na mé práci nelíbí, bez pardonu mi to okamžitě řekne. To Karel Gott nikdy nedělal. Když se mu něco nelíbilo, nikdy mi to jako chlap chlapovi z očí do očí neřekl, ale vzkazoval mi to po jiných. Děsně mě tím štval. Textařka Jiřina Fikejzová mi kdysi vyprávěla, že když slyší jméno Helena Vondráčková, vždy ji napadne. Vezmi si, co chceš a zaplať za to. Jiřina mi také vyprávěla, že když letěla jako porotkyně v roce 1977 na Mezinárodní písňový festival v polských Sopotech, který Helena s písní Malovaný džbánku s přehledem vyhrála a Helena vedle ní ještě v letadle v Praze usedla, vyděšeně vyhrkla. Ježíš Maria, nechala jsem si doma řasy, no co, půjdu ve svejch. Jiřina Fikejzová se mi svěřila, že jí tenhle zážitek s Helenou přivedl k nápadu otextovat velký polský hit Mě spočije mi a dát mu v české verzi název To se zvládne. A my si teď tuhle píseň, kterou Helena Vondráčková během svých koncertů v New Yorkské Carnegie Hall v polštině a češtině zpívala a sklidila za ní frenetický potlesk, poslechneme.

Helena Vondráčková je doslova má osudová žena. Možná nevíte, že se zasloužila o rozšíření mé spolupráce s Karlem Gottem i na gramofonovém poli a já se nakonec podílel na 78 Karlových albech v Tuzemsku a v Německu. Jak tomu došlo? Od chvíle, kdy jsem v září roku 1989 nastoupil do Suprafonu, jsem se marně snažil přesvědčit Karla Gotta, aby oživil svůj přebohatý suprafonský písňový archív. Vše se změnilo v roce 1993, kdy Suprafon vydal Vladimírem Popelkou a mnou produkované Broadway album Heleny Vondráčkové. Album se skvěle prodávalo, k čemuž přispěl i koncert ve Vinohradském divadle, na kterém Helena obdržela platinovou desku Suprafonu. Jedním z hostů tohoto koncertu byl Karel Gott, který měl vždy nos na věci a na lidi přinášející úspěch. Ráno po koncertě mi zavolal s tím, že bychom se měli co nejdříve sejít a na oživení jeho písňového archivu začít pracovat. Stalo se a ze mě se stal editor kompletu Karla Gotta a v následujících letech i dramaturg a výkonný producent jeho alb. A když už jsem mluvil o muzikálech, poslechněme si teď v podání Heleny Vondráčkové a Karla Gotta nádherný duet Tonight z legendárního Bernsteinova a Sondheimova muzikálu West Side Story. Český text Dem tmou napsal Jiří Apl a Helena a Karel ho takhle zpívali na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně.

V roce 2000 Karel Gott rozhodl, že budu PR manažerem jeho prvního koncertu v newyorské Carnegie Hall. Hostem tohoto koncertu měla být původně Lucie Bílá. Tehdy jsem začal za mou zpěvačku Helenu Vondráčkovou naplno bojovat a Karel Gott ode mě neustále slyšel. Karle, Helena skvěle zpívá, má nesmírně široký repertoár, skvěle vypadá, senzačně se obléká, je neskutečně fotogenická, zpívá a mluví v několika světových jazycích, hraje na několik hudebních nástrojů, tančí a stepuje. Karel váhal, svého nápadu s Lucí Bílou se nechtěl jen tak vzdát. Já ale, když někoho obdivuji, nevzdávám se. A tak jsem přitvrdil a Karlovi řekl, Karle, když angažuješ Helenu, přijdou i helenini fanoušci z Polska, Ruska, Maďarska a Německa. Ti pomohou Carnegie Hall zaplnit postřechu do posledního místečka. Lucí Bílou ale v těchto zemích nikdo nezná. To zabralo a když svůj souhlas přidal i pořadatel newyorského koncertu Jirka Suchánek, bylo rozhodnuto. Karel mě jen poprosil, abych to Heleně neříkal, že jí to řekne sám. Co myslíte, že jsem udělal? Hned jsem to Heleně prásknul a poprosil jí, aby byla překvapená, až jí to Karel zavolá. Neboj, zahraju překvapenou tak, že to bude na Oscara, odpověděla mi Helena. Když jí to pak Karel zavolal, hned o nadcházejícím víkendu přijela se svým tátou Jiřím ke mně do Pardubic a začali jsme spřádat, co bude v Carnegie Hall na Karlově koncertu zpívat. Úspěch tam měla Helena obrovský a už v roce 2005 se do Carnegie Hall vrátila a na společném koncertě nebyla jen hostem, ale byla Karlu Gottovi už rovnocenou partnerkou. A Karel pak až do konce svého života vyprávěl, kamkoliv přišel, že když se dozvěděl, že bude mít koncert v Carnegie Hall, takže Helena byla od prvního momentu zcela jasnou volbou a že o nikom jiném nikdy nepřemýšlel.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s podtitulem Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Žádná jiná tuzemská zpěvačka nemá tak rozsáhlý a rozmanitý repertoár jako Helena Vondráčková. Podařilo se jí sloučit hlasovou dovednost a přitažlivost, pěveckou profesionalitu se stylovými a výrazovými prostředky moderní populární písně. Tuto schopnost, málo vídanou i ve světovém měřítku, dodnes prokazuje i v různých zcela protichůdných repertoárových oblastech. Od folkloru přes vybrané písně vyššího populáru a operetní árie až k jazzu, swingu, popu, rocku, rock'n'rollu, muzikálu, filmovým melodiím, soulu, disku, dance music a rapu. Právě v této všestrannosti spočívá Helenina hodnota pro každou gramofonovou firmu. V roce 1977 vznikl televizní pořad Svatební cesta s Helenou a Jiřím Kornem v hlavních rolích. Zazněl v něm velký hit Mr. Melody z repertoáru americké popové a soulové zpěvačky Natalie Cole, který Helena naspívala s českým textem Jiřiny Fikejzové Málo dní. Helena se v této písni přeladila na novou stylovou vlnu, která je směsí reviálních prvků a adaptovaného jazzového sketového zpívání.

Žádné české zpěvačce se nepodařilo to, co Heleně Vondráčkové. Její dechberoucí pěvecká kariéra začala před 62 lety v pražské Lucerně, kde 27. dubna roku 1964 suverénně zvítězila v 5. ročníku soutěže Hledáme nové zpěváky. V následujících 6 dekádách se z Heleny stala naše nejprodávanější a v zahraničí nejúspěšnější zpěvačka. Celosvětově prodala 20 milionů desek. Doma a v zahraničí vydala 125 samostatných alb u 18 gramofonových firem. Naspívala bezmála 1700 písní ve 13 jazycích. Na svém kontě má dosud 76 cen a ocenění z domova a ze zahraničí. Jsou to 2 roky, co jsme s Helenou a s Honzou Fialou připravili dvojce CD Evergreeny 60 let na scéně. Honza Fiala má encyklopedické znalosti, miluje Helenu, miluje pop music. Společně už jsme připravili dvojce CDčka Petra Janů Hity a rarity, Felix Slováček Příběhy lásky a Václav Hybš Podsta slavným hlasům. Skvěle se mi s ním pracuje a tak jsem ho převedl do Helenina týmu, kde se takřka okamžitě prosadil. Už v roce 2022 jsme s Helenou a s Honzou připravili trojice CD Nejkrásnější na světě je láska a před 2 lety už zmíněné Evergreeny. A chystáme i další projekty s Helenou, pro Helenu a její fanoušky. Vždy se snažíme v nich nabízet víc, než poskytují stále dokola vydávané samplery a nic nového nepřinášející knihy.

Našim předním interpretům se velmi často vyčítá, že se bojí měnit pěvecký styl i repertoár a tím riskovat ztrátu přízně publika a uměleckého renomé. Helena Vondráčková během své pěvecké kariéry takto zariskovala mnohokrát a většinou to přineslo své ovoce. V roce 1978 se spojila se zakladatelem českého jazzroku, hudebním skladatelem a skvělým muzikantem Martinem Kratochvílem. Ten se stal nejen tvůrcem koncepce Heleniny LP desky Paprsky s jazzrokovými písněmi a jejich hlavním aranžérem, ale také s nedávno zesnulým textařem Oskarem Petrem, hlavním autorem desky. Připomeňme si z tohoto neprávem pozapomenutelného projektu nádhernou Kratochvílovu a Petrovu píseň Klusem. Helena v ní dokazuje, že na jazz rock má, a přesto v ní zůstala Helenou, kterou mají její posluchači rádi.

A teď přijdou na řadu písně ze zahraničních alb Heleny Vondráčkové, které jste neměli možnost důvěrně poznat. V první polovině 70. let vydala japonská gramofonová firma Nippon Columbia v zemi vycházejícího slunce Helenino druhé album, na které naspívala nádherné filmové melodie. Album vyšlo nejen v Japonsku a u nás, ale i v západním Německu. Z tohoto alba si teď poslechněme nádhernou písničku kanadské písničkářky Joni Mitchell, Both Sides Now.

roce 1997 naspívala Helena Vondráčková za doprovodu Pražského filharmonického orchestru pod taktovkou Petra Maláska album slavných filmových melodií Movie Classics, které vydala rakouská gramofonová firma West and East Music. Píseň Eye of the Tiger z repertoáru americké rockové skupiny Survivor, která se stala v roce 1982 titulní písní filmu Rocky 3 se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1979 vydal Supraphon netypické album Hvězdolet 06 s písničkami Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovce. Vedle

0: Heleny je naspívali za doprovodu Točru s dirigentem Josefem Vobrubou, Hana Zagorová, Marie Rotrová, Václav Neckář, Jiří Korn a Jiří Schellinger. Jeden druhému pak v případě potřeby naspívali do jednotlivých písní sbory. Helena na Hvězdolet 06 naspívala mimo jiné i písničku Až se vrátíš k prázdným kioskům a pěvecké party v ní připadly Václavovi Neckářovi a Jiřímu Kornovi. Tuhle písničku jsme s Honzou Fialou už chtěli zařadit v roce 2022 na Helenino trojCD Nejkrásnější na světě je láska, ale Helena to tenkrát odmítla s tím, že je to strašná staroba. S Honzou jsme se ale nedali a když jsme o dva roky později chystali dvojCD Evergreeny, Heleně jsme tuhletu písničku pustili znovu. A stalo se něco, co jsme vůbec nečekali. Heleně začaly padat z očí slzy jako hrachy a zcela nečekaně zavzlikala. Za takovou píseň by se nestyděla ani Streisandka. Z toho vidíte, jak důležité je, v jakém duševním rozpoložení určitou písničku posloucháte. Někdy vám může být z duše protivná, jindy oblíbená na věčné časy a nikdy jinak.
1: My opustili hrát.

Leninou nejoblíbenější zpěvačkou je americká zpívající herečka Barbara Streisand. Když se blížily oslavy Leniných 75. narozenin, přemýšlel jsem, co jí darovat. Uvědomil jsem si, že kanadský a japonský tisk psal o Heleně jako o Barbře Streisand východu. Napadla mě gratulace Barbry Streisand. To by bylo něco. S pomocí Mily Řádové, která se o Barbru u nás starala v roce 1982 během natáčení filmu Jentl, se mi to podařilo a Helena gratulaci obdržela během svého narozeninového koncertu v Lucerně, kdy byla Barbřina gratulace promítnuta na velké obrazovky, aby každý v sále viděl, kdo Heleně přeje šťastné dny. V roce 2005 nabídl slovenský humorista, dramatik, spisovatel, textař, herec, režisér, moderátor a zpěvák Milan Lasica Heleně Vondráčkové, aby na bratislavské Nové scéně stvárnila hlavní roli v americkém muzikálu Jerryho Hermana Hello Dolly, který dobře znáte díky jeho filmové podobě z roku 1969 s Barbrou Streisand v hlavní roli. Helena Pard Dolly Levajové zpívala česky, všichni ostatní účinkující herci i sbor slovensky. Helena vám teď z tohoto muzikálu zaspívá skvěle vystavěnou árii So Long, Dear Goodbye a řeknu vám, že to bude fakt super rozhlasová premiéra.

Helena Vondráčková má po celý život štěstí na lidi kolem sebe. Posledních 25 let určitě na svého manžela Martina Michala. Mnohokrát jsem v minulosti záviděl Hance Zagorové Karla Wagnera a Petře Janu jejího manžela Michala Zelenku. Helena byla vždycky na všechno sama. Sama si tahala kufry, sama si zařizovala letenky a podobně. Martin Michal jí začal poskytovat servis, aby se mohla starat jen sama o sebe, aby mohla cvičit, aby byla v co nejlepší kondici a co nejvíc jí to slušelo. Chce po Heleně jediné, teplou stravu, což nakonec chce po manželce každý chlap. Helena je s ním šťastná. To jasně vidíte, když jste s nimi u nich doma v Řice nebo na jejich houseboatu na Slapské přehradě. Na Martinovi Michalovi si cením toho, že drží slovo a můžete se na něj obrátit takřka se vším. Vždycky pomůže. Myslím si, že Helena bude ještě dlouho královat a skvěle reprezentovat naší malou zemi ve světě. Miluje svoji profesi a své publikum a je to na ní znát. Prostě výsostná profesionálka každým coulem. Už teď se nemohu dočkat 19. června příštího roku, kdy Helena v produkci Tomáše Ságla oslaví své 80. narozeniny v pražském Edenu, naší největší fotbalové aréně. Heleno, dík za to, že jsi. Doposlouchali jste pořád Desky, pásky, vzpomínky a neb nežil jsem jen život Karla Gotta. Přeju vám, abyste milovali a byli milováni, abyste byli zdraví a šťastní a kráčeli jen za štěstím. Mějte se moc hezky, příští pátek se na vás od mikrofonu Českého rozhlasu těší Honza Adam.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozená, zdraví, ahoj Pepo.
6: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má před sebou takovej hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
5: Asi ne.
6: Jo, no jo, já bych to, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
5: Ano, hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: Hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: No, už to mám vybraný.
2: Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no, to, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
3: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka, víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák. Nebo když si vzpomenu na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu znášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamilovala. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát. Víte, například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvílem ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě zavěděla. Byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalý, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit webinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mně se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase táhne s Jirmusem, víte. A takže Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani neožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastný a spokojený, víte, a tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastný a spokojený, protože od té doby, vždycky mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, páč už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Luděk Sobota, tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
2: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
0: Jo.
2: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaké divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od kulturáku ústeckýho. Takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota. A já jsem se vrátil z toho divadla, jsem říkal, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkal, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu jako nějaký papír, vždycky, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky. Říká, jo, to je dobrý tohle. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si tykali hned nějak. Říká, ty víš, co podepisuješ? Říká, ne, to já se nestarám. Já jsem říkal, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla. Pojď, prchej. To bylo úžasný.
0: Jo. Ty jsi ho měl hezky napodobit, teda musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát, s Vlastou Buriánem naposledy a podobně, ty myslíš toho Luďka.
2: No já
0: úplně
2: nevím.
0: Vidím a slyším.
2: A přitom já to neskouším nikdy, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli. My jsme si padli do noty. To byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo. Pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo, ale hrálo nám to dobře teda.
0: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu. Vyberete ho i vy ještě v dalším povídání a nebo jenom pro zajímavost s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B, Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 011 04 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše

0: pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota. Boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Haló?
2: Ano, jste to vy?
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit k Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: Je, to je od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. I další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
2: To je pravda, no.
4: To máte v jedné osobě všecko.
2: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
6: Kachna, co je?
2: A no, co vybíráte? Ačko nebo Bčko?
6: Těžký výběr, no.
2: No, tak rozhodněte.
6: No, jestli si svatopluk kuřátku bude přes Bčko, tak Bčko.
2: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, teda Patriku a i pana Dvořáka.
2: Ano, slyším na Pavla.
7: já bych si přál Bčko.
2: Dobře, dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové, Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.
8: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
9: No, cestující s malýma kuframa, ne?
8: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
9: Jaká možnost?
8: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli, jak my odborníci tež odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimhouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaj, víte?
9: Jo. A kam takhle lítáte nejčastěji?
8: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
9: Do Přelouč? Proč zrovna do Přelouče?
8: Já tam mám děvče, víte. Jo. Čeká na mě už 20 let.
9: To vám nevěřím.
8: No jo, 20 let. Ale co pak se mu od těch kuflů můžu trhnout? To bych byl trhlej.
9: Ale já vám nevěřím něco jiného. Já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči. Takhle přece můžete kam chcete.
8: ale no jistě, takhle můžu kamci, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
9: Na Kubu?
8: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představte si, pět mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchrannou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
9: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
8: No tak... myslíte opravdickým letadlem? No tak... Šílíte?
9: Proč?
8: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
9: Vás někdo zaskočil, ne?
8: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
9: Mě málem odletěl Berlín.
8: Hrgo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
2: Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
10: Já na Bali.
2: Na Bali?
10: No, myslím, že to
2: bylo... Když jste se balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr. Proč? Proč zrovna tam?
10: No já jsem vždycky
2: tam
10: vozil...
2: Tam ne? Nepotřebuješ, ne?
10: Ne, já tam to potřebuju teplo... strašně málo, ale já mě balí. já mě balí kufr. Jasno.
2: Počkej, tobě nebo sobě?
10: Ne, mně, protože to bylo s amforou.
2: Jo, takhle.
10: Amfora letěla na Bali tenkrát.
2: Takže jsi ve smíče, nebo co jsi...
10: ne, ona totiž ženský, že to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda, jo. No to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. A ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, když jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš pokaždý? A on říkal, no, musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? A jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodňárny nebo tričko a je to, jo.
2: Počkej, dává ti, já i seznam věcí, co v tom kufru je, nebo ne. Plánek třeba
10: ne,
2: v sektoru
10: ne,
2: B1,
10: ne.
2: Najdeš trička, hygienu A4 nebo tak, ne?
10: Ne, Patriku, to já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
2: jo.
10: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
2: Co?
10: No, lahev něčeho ostřejšího, že jo? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo. A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to, jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala? A jsem říká, Jajinko, už je to zavřený.
2: Zapomněl jsi někdy kód?
10: Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem měl takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
2: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu, vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: something fine. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude? Kdo to bude? Co tě
3: no teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo?
3: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
2: Chceš se poučit?
3: No, ano.
4: V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
3: To je hezký.
2: Jo.
3: No, to je hezký, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet teda.
2: Nechat se unášet na vlně.
3: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle to měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
2: To není možný, Pepo.
3: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla tohleto. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
2: No ale prostě, kdy přišel ten zlom, jako?
3: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje, která byla o 8 let starší, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelny a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapy. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
2: Jasně. No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to taky musí mít člověk na to náturu, protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vydrli. Taky se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak, jako viděl si první jeviště, vystoupil si poprvé na jevišti a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor?
3: Ano. Jo? Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
2: Jo, jo, jo.
3: Jestliže mě někdo viděl...
2: Říká najiv... ten, co si třeba udělá s pidlou zádech, kde no, se to erotikou jenom hemží no, v podstatě.
3: No a všimni si
2: ale,
3: toho.
2: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
3: Jednak a za druhé, to je bez doteku.
2: Jo.
3: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusí být, nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mm-hmm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji.
2: Jo.
3: Já jsem měl...
2: Když jsme
3: točili Hřbitov pro cizince,
2: ano.
3: Tak my jsme s Dášou Veškrnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho, pro mě, pro toho kluka, pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávej. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo.

0: z stránky humoriada.cz. No a my bychom měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Halinou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti. Pozor, Halina Pavlovská tam jako hosta bude mít Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Helena Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volajících, hlasujících, kdo tam je teď, dobrý den.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
1: Děkujeme.
2: A dávám hlas Petrovi Novotným.
1: No. I za to díky a přesouváme se za dalším.
3: Tady opět Světla Hora.
1: Ano.
3: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
1: Ano.
3: Kolikrát jste vařil šlichtu pro medvědy?
4: Kolikrát?
3: No.
4: Jakmile byl, jakmile...

0: medvědi zaučili, za kní učili, už jsem letěl, už jsem vařil.
1: Dobře, další, kdo volá, dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
0: Dobrý den.
2: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
1: Mhm. Píšeme jí bod, děkujeme za ní. A kdo další, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
0: Děkuju.
3: No, hlavně se mě líbí, když hraje vodníky. A on je správný, správný chodící. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí.
0: To musíte poděkovat mojí mamince.
3: No.
1: A co jste vybrala?
3: No, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
1: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě její rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky odvodit z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
4: Já chci jenom ještě podotknout, že moje rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem MGR, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
5: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
4: Jistě.
5: Když nás tak vybrala úplně náhodou. Přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný, a otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora, vždycky, když přišel v poznesení náladě domů, tak jako lékaře, že protože on ve válce vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo, naštěstí.
4: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze své dcery, jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně, to mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu, a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Teď jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu, říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo, a byla v Krkonoších a tam málem přestoupila slovenskou hranici, a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě, mohli zavřít. Richard, zradil tě někdy nějaký kantor?
5: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový zamkli kámoši, učitele při vyučování v kabinetu, že, takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl se dotlouct. Byl tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma, a že jako jsem to zamkl já. Já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul by si, máš dvojku schování.
4: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky, a proto mám další radu. Nevěřte jim. I když se tváří učitel Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jak ty jsi přežil pedagogy, Pepo?
0: No to, jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, já jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi, no, a kamarádky.
1: Akorát učitelé vám k tomu překáželi.
0: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu. Jo.
1: Ty jsi vystupoval před učiteli takhle?
0: No.
1: Fakt, jo.
0: No a oni chtěli, abych napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem se o to pokoušel, ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, pořád. Jo,
1: takže ty si proplul školu díky tomuto.
0: No, i díky tomu, no.
1: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání, vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavím je proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miroslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky, chlapi.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně.
3: Neschledanou.
1: Ještě někdo, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuju pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořad, jak jsou ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té humoriády, jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále Pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady, co by vlastně kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
3: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnuto v tuhle chvíli Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali, taky pouštíme.
3: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
5: Jste mě tady zase pomlouval.
3: Ne, chválil, no, jste to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začnem, ne?
5: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
3: Mohu prozradit,
5: ano, ano,
3: začneme
5: musíte,
3: odzadu.
5: Ano.
3: Třetí no. Cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
5: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
3: Ano. Jenom, jestli dovolíte, tak bych se u toho zastavil, tyhle ceny. Ten Karel Březina, já to četl, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
5: Ne, nevím, že asi.
3: No ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
5: No znala, co
3: víte,
5: je s ním?
3: Víte, to je velký básník, no. No tak to byl pseudonym. Tak no. Jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
5: Proč?
3: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenoval vlastním jménem?
5: Ne, nevím.
3: Václav je baví.
5: No? No tak, pane Šimku, to je opravdu.
3: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
5: Raději přečtěte první cenu.
3: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
5: Počkejte, prošla lhůta, ti Ukrajinci to snědí?
3: No, nesnědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhůtu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí.
0: Humoriáda.
1: Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, no. Ale že by si soutěžil? Šest stran do klobouku, videostop nebo něco takového.
6: No.
1: Jo, jo.
6: Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
1: Taky soukromně teda, ano.
6: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, ježiš Marian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
1: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, bys pak
6: nevětoval. No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl u toho a zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
1: A pak vyhrál.
6: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál si Pepičko. A jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkal, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vidět, že to jo, je jasný.
1: Tak vyšlo to. To byl ten největší úspěch.
6: Já měl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí. Jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co? Říká, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí. A teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a já mám prachu jako hrom. No.
1: Yeah.
6: Tak do pátku to vydržel, v pátek najednou nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdný a on přišel sklopený uši do práce.
1: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, to by za návštěvu zase příště.
6: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
1: Ano, užívejte si jaro a zase zítra s Carmen Majerovou to bude.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Praktičtí lékaři budou moct od července předepsat pacientům víc léků. Za opravu tří silnic 2. a 3. třídy zaplatí Liberecký kraj přes 158 milionů korun. V Jablonci nad Nisou budou dnes a zítra zdarma očkovat psy proti vzteklině. A je před námi slunečný a pravděpodobně nejteplejší den tohoto týdne. Naměříme až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké ráno přeje Hana Foglová. Praktičtí lékaři budou moct od července předepisovat víc léků. Dosud pacienti kvůli receptům museli ke specialistům. Na sociální síti X to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Půjde o 1000 nových léků, třeba léčiva na cukrovku, srdce nebo chronické onemocnění ledvin. Změna má pacientům zajistit rychlejší dostupnost léčby a komfort. Podle ministra Vojtěcha se budou moct specializovaní lékaři věnovat komplikovanějším případům. 3 opravy silnic v Libereckém kraji budou stát celkem 158 milionů korun. Radní už vybrali stavební firmy. Nejdražší bude rekonstrukce silnice mezi Valtařicemi a Horní Policí na Českolipsku za víc než 60 milionů korun. Dalších 56,5 milionu se vyžádá oprava silnice v Kokonínské ulici v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Její součástí bude i smíšená stezka pro chodce a cyklisty, kterou zaplatí město Rychnov. Pokračuje náměstek hejtmana Daniel Davite ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Ve spolupráci s městem Rychnov, které buduje smíšenou stezku, tak my opravujeme komunikaci, odvodnění a podobné věci. A třetí věc, kterou jsme schvalovali, je zase ve spolupráci s obcí Bílý kostel, oprava komunikace a v rámci toho si obec postaví chodník.
0: Majitelé psů v Jablonci nad Nisou můžou dnes a zítra nechat zdarma naočkovat svá zvířata proti vzteklině, oznámila to mluvčí města Jana Fričová. Lidé můžou přijít před veterinární ordinaci v Ještěcké ulici.
3: Dnes mají možnost mezi 10. a 12. hodinou a dál odpoledne od 14 do 16 hodin. Zítra bude veterinář očkovat pouze v odpoledních časech. Vedení města upozorňuje, že psi musí být ve městě přihlášení a označení čipem. Majitelé je musí přivést na vodítku a s náhubkem. Z Jablonce nad Nisou Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Celní správa řeší prodej domácího alkoholu na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz. Je protizákonný. Přitom od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Podle mluvčího generálního ředitelství cel se v případě, že někdo nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může jednat o přestupek, za který hrozí pokuta do výše 500 tisíc korun. Majitel portálu Bazoš.cz uvedl, že se snaží inzeráty aktivně blokovat. Nabídky na prodej alkoholu se ale dají na portálu najít pořád. Včera to bylo nejméně 7 inzerátů.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno s odpoledními teplotami 27 až 30 stupňů Celsia a teplo bude i na horách 23 až 26 stupňů. Fouká slabý vítr severních směrů a biozátěž je na stupni číslo 2, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 13 mezi odbočkou na Jitravu a Rynouticemi. Nákladní auto tam srazilo srnu a sražená srna je taky na silnici 1/35 na příjezdu do Liberce ve směru od Turnova. Osobní auto ji srazilo za sjezdem na Makro. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobrý poslech a také dobré ráno vám přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Martin Kolín. Začíná naše ranní vysílání dnes s datem 26. května. Připomenout můžeme v kalendáři také úterý. Hned z úvodu našeho dobrého rána nás čeká téma, které hýbalo celým Českem. Rozjela se díky němu celá řada diskuzí napříč sociálními sítěmi, médii, ale i na nejvyšších politických patrech. A je to sraz sudetských Němců. Na něj se vypravili také členové spolku Němců v severních Čechách. Tvoří ho potomci Němců, kteří nebyli po válce zejména z profesních důvodů odsunuti. A právě na jejich pohled k celé události se už za okamžik podíváme také ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: 11 minut po 5. hodině ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme dobré ráno, a to tedy při úterku 26. května. Ohlédnout se ale můžeme i za událostmi minulého týdne. Můžeme připomenout, že na sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, které o uplynulém víkendu hostilo Brno, vyrazila z Jablonce také zhruba 20členná výprava spolku Němců ze severních Čech. Do Brna vyrazili minibusem od domu Česko-německého porozumění v Jablonce. Jabloneckých Rýnovicích, kde je v neděli večer po návratu očekávala reportérka Jana Švecová.
1: Jako první vystupuje zhruba čtyřicátník Roman Klinger z Mikulášovic ve Šluknovském výběžku. Vy máte německé jméno, vy jste český Němec nebo německý Čech?
2: To se nedá nějak určit. V Čechách jsme ti Němci a v Německu jsme ti Češi. My jsme v podstatě taková ta přirozená spojka k tomu Německu nebo k tomu Česku, zase naopak z Německa.
1: S jakými pocity jste do Brna jela, s jakými se vracíte?
2: V letošním roce nám to bylo v podstatě ještě víc, nám to leželo na srdci než ty roky předtím, protože to byla mimořádná událost, že se to konalo opravdu na území České republiky. Ty dojmy jsou prostě pro nás krásný.
1: A jak jste vnímal tu negativní kampaň, která u části veřejnosti před setkáním rezonovala?
2: Když jsme viděli transparenty jako Heim ins Reich, domů do říše, člověka se to dotkne, když tady vlastně žije, a to znamená, že vlastně i my, protože my jsme taky ti čeští Němci, sudečtí Němci, to je jedno, jak to označíme, ale my jsme taky ti Němci, kteří tady zůstali, ti stejní jako ti, kteří byli odejiti, ale říkám, po tomto víkendu strach pominul a doufám, že ten vývoj v naší zemi bude jenom pozitivní.
1: Co ještě podle vás dokáže víc než 80 let po válce ty vášně u části společnosti roznítit?
2: Ty vášně se rozmíchávají to otázkou toho vlastnictví, toho majetku, ale to je nesmysl, to prostě nejde, po tolika letech už to nejde. Ale to, že naše společnost na to pořád slyší a že to vidí jako strašáka, to já prostě nedovedu pochopit, protože se toho ani nikdo nedožaduje.
1: Vy jste měli možnost setkat se také s lidmi, jejichž rodiče, prarodiče nebo oni sami jako děti byli po válce odsunuti, s jakými pocity se sem vraceli? Klaus Klinger.
3: No, já jsem to vnímal tím stylem, že i mnoho zahraničních hostů z toho Německa, co přijeli, tak vlastně přijeli i z důvodu toho, aby tu svoji životní kapitolu uzavřeli, protože už jsou staří a třeba už se sem nedostanou. Takže i z tohoto pohledu sem rádi přijeli.
4: Pro ně to bylo, což jsme třeba taky pochopili až v průběhu těch příprav, že pro ně to bylo opravdu jako významný mít tu možnost vrátit se na ty místa, kde ty rodiny mají ty kořeny.
1: To už doplňuje předsedkyně spolku Němců v severních Čechách, spisovatelka Petra Laurin.
4: Všichni, co se tam na tom výstavišti sešli, tak opravdu chtěli ukázat tu dobrou vůli, že spolu chtějí vycházet jako přátelé a sousedi a že si uvědomují, že prostě to je pro budoucí soužití v Evropě úplně nezbytná věc.
1: Když pominu ty krajany, kteří žijí v Bavorsku, tak kolik Němců, kteří tady zůstali po odsunu, vlastně ještě žije?
4: A my máme vlastně na území severních Čech v Liberci, v Jablonci, Frýdlantský a Šluknovský výběžek zhruba 180 členů. Ale třeba v roce 1990 jsme jich měli přes 900. Takže vesměs to jsou starší lidi a pamětníci.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jak už zaznělo na začátku vysílání Českého rozhlasu Liberec s datem 26. května a také včera od meteorologů, skutečně dnes očekáváme nejteplejší den tohoto týdne. Teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 23 až 26 stupni. K tomu tedy jasná nebo skoro jasná obloha, slabý vítr převážně severních směrů a biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce. Přejeme dobré ráno a také příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec už za okamžik také s Xindlemix a písničkou Proměna.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Jak jsme slíbili, tak jsme také doručili Xindlix, a to 8 minut před 17:30 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Společně se ale v tomto čase na okamžik vydáme k odpoledni, právě i po dnešní 13. hodině, totiž vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, zooložka, ředitelka Zoo Praha, a to Lenka Poljapková. Dozvíme se například i to, jestli bude přítomna u navrácení koně Převalského v červnu do volné přírody.
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného. Ale budu u toho, je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
2: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu.
0: Celý rozhovor s ředitelkou pražské zoo Lenkou Poljakovou si tak poslechněte dnes po 13. hodině.

0: Společně s Hanou Hauptfoglovou v dalších zprávách připomeneme i atletický meeting, tedy memoriál Ludvíka Daňka v Turnově.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Do poslanecké sněmovny se dnes vrací návrh na snížení záloh na sociální pojištění pro živnostníky. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů sobě počítá s měsíčním snížením odvodů o několik stovek korun. Senátoři ho na začátku května odmítli, podle nich by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. 1. června uzavře ředitelství silnic a dálnic komunikaci první třídy u Svoru. Objízdná trasa pro dopravu měří 34 km a vede přes Českou Kamenici, Chřibskou a Jiřetín pod Jedlovou. Omezení by mělo trvat do poloviny října. V Turnově začíná 26. ročník mezinárodního atletického meetingu Memorial Ludvíka Daňka. Připomene také sportovní úspěchy a přínos k memoriálu nedávno zemřelého Imricha Bugára, který se zasloužil o pořádání soutěží v hodu diskem. Dnešní program začne v 15:30. Teplický okresní soud se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý politik si v teplické věznici odpěkává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Projednání žádosti vrátil teplickému soudu odvolací krajský soud. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Severané díky tomu vystřídali národní tým na druhém místě tabulky skupiny B. Třetí Češi mají jisté čtvrtfinále, ale přišli o šanci na prvenství ve skupině, kterou dnes uzavřou duelem s Kanadou. A my si i dnes užijeme slunečný den s letními teplotami až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kvůli opravě povrchu vozovky je uzavřená silnice 3. třídy mezi Brništěm a Lindavou. Obousměrná objížďka vede přes Jáchymov, Jablonné v Podještědí a Kunratice u Cvikova.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy. Dobrého rána. Ty pro nás přichystala Hana Hauptfoglová. Také po 17:30 vás zdravíme u poslechu a hlavně do nového dne. Připomínáme 26. května a také úterý. Co nás čeká v následující půl hodině? Dobrého rána. Samozřejmě se před 18:00 trochu pobavíme a do té doby se stihneme vydat i do Trojzemí, které dnes ožije Nisa Film Festivalem. Nadžánrovou přehlídku současných českých, německých i polských filmů, hraných a také dokumentárních. Budeme tak mít možnost sledovat, kdy a kde se bude konat konkrétně, ale i co konkrétně bude k vidění. To se za okamžik dozvíte.

0: Také na pozitivní notě jsme vkročili do další části našeho ranního vysílání, a to po skvělé dvojici umělců Hana Zagorova a také Petr Rezek, 9 minut po půl šesté. K tomu jsme slibovali pohled na film a skutečně Trojzemí, které spojuje řeka Nisa, je propojené také kulturně. A to například přehlídkou současných českých, německých a polských snímků, které letos už na svém 23. ročníku nabídne Nisa Film Festival. Ten se bude konat od 26. do 31. května. Na podrobnosti o přehlídce se Filip Meisl zeptal našeho redaktora pro oblast Trojzemí Petra Kumfe.
1: Od úterý do neděle ožije česko-polsko-německé Trojzemí dalším ročníkem festivalu Nisa Film Festival. Přehlídka nabídne na 20 místech v Německu, Polsku a Česku zhruba stovku hraných, dokumentárních i krátkých filmů a znovu tím potvrdí, že kultura dokáže překračovat hranice mnohem snadněji než třeba politika. Letošní 23. ročník se dokonce připisuje rekord. Ke konci prosince bylo doručeno téměř 1200 filmových příspěvků. Přihlášené filmy se ucházejí o místo v trojnárodních soutěžích a o celkem 11 ryb z Nisy, což je soška pro vítěze festivalu.
2: A Petře, jak festival začne a co ještě nabídne?
1: Festival bude slavnostně zahájen v žitavském divadle projekcí filmu Etwas ganz Besonderes, tedy něco zcela mimořádného, režisérky Evy Trobišové. Organizátoři letos vsadili také na tématickou sekci Transformations, která se věnuje proměnám postkomunistických zemí a jejich dopadům na dnešní společnost. Nebudou chybět ani debaty s tvůrci, koncerty nebo doprovodné výstavy.
2: Kde se bude festival konat v Česku a co tam diváci uvidí?
1: Do festivalového dění se tradičně zapojí také Liberec. Projekt se hostí v Severočeské muzeum, které nahradí právě rekonstruované kino Varšava. A v muzeu například diváci uvidí ve čtvrtek od 18 hodin maďarské drama Mambo Maternika. Ve čtvrtek ale od 20 hodin český film Karaván nebo v pátek dokument 1+1+1. Po některých projekcích následují také besedy s režiséry a filmovými hosty. Ve Varnsdorfu mají například diváci možnost shlédnout celou sérii Oscarových filmů.
2: No a co je ještě o festivalu dobré vědět?
1: Nisa Film Festival vznikl před více než 20 lety jako společný projekt kin a kulturních institucí z příhraničí. Dnes patří mezi nejvýznamnější kulturní akce Trojzemí a každoročně přivádí do regionu tisíce návštěvníků. Specifický je především svojí atmosférou, kde filmy se nepromítají jenom ve velkých městech a velkých kinech, ale také v menších kinech a kulturních sálech podél celé řeky Nisy.
0: A já jen doplním, že podrobnosti o programu najdete na webu této mezinárodní filmové přehlídky. Stačí, když do internetového vyhledávače napíšete Nisa Film Festival.

0: počasí.
1: Jasná nebo skoro jasná obloha. Takový výhled máme na úterý, a to 26. května. V Libereckém kraji dnes naměříme mezi 27 až 30 stupni, na horách mezi 23 až 26 stupni Celsia. K tomu tedy slabý vítr převážně severních směrů a biometeorologická předpověď na dvojce na středním stupni zátěži. V překladu další letní den na obzoru.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Teď už tady 12 minut, které nás dělí od 6. hodiny. My jsme slibovali příležitost k tomu pobavit se a skutečně připomenout, ale můžeme i narozeniny, a to konkrétně 59. Dnes slaví herec a také moderátor Martin Zounar. Absolvent Pražské konzervatoře, hrál například v Národním divadle, divadle pod Palmovkou nebo v divadle Komedie. Jeho první velkou rolí byla role mladého vojáka Tomáše v televizním seriálu Chlapci a chlapy. Určitě ho ale můžete znát třeba z filmu Pták ohnivák, Vexlák nebo ze seriálu Velmi křehké vztahy, Rodinná pouta, Vyprávy nebo Ordinace v růžové zahradě. Moderoval také kuchařské pořady v televizi, dabuje filmy a pracoval i v rozhlase. My si ho teď ale připomeneme jako zábavného vypravěče.
1: Tak jako říkáme, sakra, kam půjdeme, pondělí, všechno zavřený. Ty tam byla Martina Menšíková, byl tam Zbyšek Pantůček, Ivana Andrlová, Veronika Jeníková, v podstatě celý soubor. A já jsem říkal, hele, mě tak napadlo, tady je taková pumpa, asi 200 metrů, a my jsme přece mohli jít. Tam mají ty takový ty bagety a mají tam ty pici a takový ty hamburgery strašlivý a prostě můj život s pumpou, že jo, tak tam půjdeme a něco si prostě tam dáme do té mikrovlnky a říkal, hele, tak víš, jo, tak jdeme tam. Tak jsme přišli a tam takový mladý pumpař a říkal, dobrý večer, co si dáte, nějaký benzín, ne, benzín ne, ale my bychom jako něco pojedli. Jo, jasně, není problém, tady máme ty pici a tohleto. A já jsem říkal, hele, Mléška, aby trošku v krku. A viděl jsem tam ty lahvičky. Jo, ty malinký prcinky takovýhle, jo. On jsou různý značky a protože jsme tady Moravě, já říkám, hele, tadyhle mají slivovicu a koupíme nějakou slivovičku, jen tak jako, jak se říká, apéro na péro, jen tak trošku, aby to proběhlo, tak dáme teda. No a do toho náš řidič říkal, hele, já bych dal borovici. No tak koupíme borovičku, dobře, a teďka jsme se u té pumpy tak jako rozložili a ten pumpař ještě křičel, jako doma, herci, jako doma, to neměl říkat samozřejmě. Protože my jsme opravdu tak jako pojedli, popili. Za 2 hodinky už jsme si i zapálili. Začali jsme tak různě tam si hrát s těma zvířátkama, ty plyšový, že jo. Různě jsme si prohlíželi časopisy o motorismu a... tak jsme tak jako opravdu u té pumpy jsme se zabydleli. A když bylo 5 hodin ráno, tak jsme zjistili, že tady je fronta nákladňáku před tou pumpou. A tam stojí taková holka a Olina tak kouká a říká, Ježiš, to je jak moje Karča. Podív, jak je zmrzlá, Marťo. Pojď dovnitř, holčičko, pojď dovnitř, pojď. Tak co, odkud seš?
2: Co tě do toho?
1: No ne, počkej, tak seš takhle v té sukínce, máš taky vysoký štekle, člověče, ty nemáš ani punčocháče. Ty seš tak nějaká jako na ostro. Říká, no tak já tady pracuju. Ježiš, co tady děláš takhle v noci? Holko jedna, nebo abys byla doma spíš. Tak se samozřejmě z toho vyklubalo, že holčička je sociální pracovnice, že se stará o řidiče, že opravdu s nima cítí. A Olinka, když to zjistila, tak říkala, ne. Já tě nepustím ven. Já ti těch 1000 korun dám, aby si nešla ven. On říkal, tak mi těch 1000 korun dej. Tak Olinka, tak tady je máš. A slibně, že to nebudeš dělat. Ne. A do toho se voznělo. Libuno, máš tady tyrák, znojmo. Libuna vzala 1000 korun a byla v trapu.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda projedná zákon o veřejnoprávních médiích v polovině června. V Hodkovicích nad Mohelkou rozšíří služby pro mentálně a tělesně postižené. Město Turnov koupí tamní areál Preciozy. Jasno nebo skoro jasno a teploty až 30 stupňů, takové dnes u nás bude počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké ráno přeje Hana Hopfoglová. Návrh zákona o médiích veřejné služby vláda projedná v polovině června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. Zákon by podle něj mohl být účinný od 1. ledna příštího roku. Schvalování na vládě bude předcházet jednání s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. Rezort se také vypořádá se všemi připomínkami k návrhu, který počítá s převedením financování obou médií z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. Poslanci koalice zároveň předložili novelu, která by od placení poplatků ještě před jejich zrušením osvobodila například domácnosti seniorů nad 75 let. Liberecký kraj hledá firmu, která v Hodkovicích nad Mohelkou postaví 6 menších domků pro komunitní bydlení. Budou součástí stávajícího centra aktivit, které poskytuje služby lidem s mentálním nebo tělesním postižením. Hotové by měly být v roce 2028. Pokračuje hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Jsme to projektovali pasivním standardu, že jsme věřili, že ze Státního fondu životního prostředí bude vypsáno nějaké další kolo podpory na výstavbu veřejných budov, to se teda nechystá v tuhle chvíli, a protože kapacita sociálních služeb v této oblasti potřebuje nějaké navýšení, tak jsme se shodli, že to budeme stavit bez dotací, jenom ze zdrojů kraje.
0: Město Turnov kupuje další strategický pozemek na Koňském trhu, kde má vzniknout nová obytná čtvrť. Jde o jeden z menších závodů sklářské firmy Precioza. Podle znaleckého posudku mohla společnost za areál požadovat 22 milionů korun. Nemovitost se ale nachází v aktivní záplavové zóně a to bylo jedním z důvodů, proč firma areál městu nakonec prodala za 10 milionů. Vysvětluje starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: To znamená, že v takovémhle území, kromě vodohospodářských staveb, nesmí stát vůbec nic, takže v budoucnu ani v tomhletom prostoru toho areálu vlastně nemůžeme postavit nic než městský park.
0: Ministerstvo financí bude dál regulovat ceny pohonných hmot. V pondělí o tom rozhodla vláda. Cenové stropy pro benzín a naftu rezort stanovuje od 8. dubna v reakci na zdražující ropu v souvislosti s konflikty na Blízkém východě. Ceny na každý pracovní den sdílí na svých webových stránkách. V červnu bude taky dál platit snížená spotřební daň u nafty a kontrola marží prodejců. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO má díky opatřením Česká republika třetí nejlevnější pohonné hmoty v Evropské unii.
1: Počasí.
0: Také dnes bude slunečno, obloha má zůstat jasná nebo skoro jasná, teploty odpoledne stoupnou mezi 27 a 30 stupňů, na horách mezi 23 a 26 stupňů. Vítr fouká jen slabý severních směrů a biozátěž je na středním stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 13 mezi Pertolticemi a Arnolticemi ve Frýdlantském výběžku. Nákladní auto tam srazilo srnu a u nehody jsou policisté. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: května v kalendáři, 4 minuty po 6. hodině a příjemný poslech dobrého rána od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec i v tomto čase přeje Martin Kolín. Už za okamžik v našem vysílání nabídneme poměrně zajímavou statistiku. Můžeme doplnit, že rekordní částku vyplatil loni stát na příspěvku na bydlení. Šlo o celkem vlastně nakonec přes 23,5 miliardy korun. To je o několik miliard víc než o rok dřív. V jakých městech a regionech lidé čerpají nejvíc, tak nejen na to už za okamžik odpovíme v další reportáži úterního dobrého rána.

0: případě, že se postupně probouzíte do nového dne, tak vás zdravíme nejen tady do úterý 26. května, ale také u poslechu Českého rozhlasu Liberec 10 minut po 6. hodině. To je čas, kdy se pozastavíme u drahých nájmů a energetické krize před 4 lety. To jsou totiž hlavní důvody, proč lidé čerpají příspěvky na bydlení. Za loňský rok stát vyplatil na této dávce rekordní sumu, a to 23 miliard 520 milionů korun. To je asi o 3 miliardy víc než v roce předchozím. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí.
1: My jsme s partnerkou čerpali příspěvek na bydlení v roce 2024. Jsme dostávali plnou částku 16 000 korun měsíčně.
2: Popisuje Antonín z Prahy. S partnerkou dosáhli na tento příspěvek v období, kdy jejich domácnosti výrazně klesly příjmy kvůli jeho pracovní neschopnosti a partnerčinu studiu.
1: Bez té podpory bychom situaci absolutně nezvládli.
2: Doplnil Antonín. Nejvíc peněz stát loni poslal do Moravskoslezského kraje přes 4 miliardy korun. Následovala Praha přes 3 miliardy a Ústecký kraj přes 2,5 miliardy korun. V samotných městech dominovala Praha, kde stát vyplácel v průměru přes 36 tisíc dávek měsíčně. Podle analytika Platformy pro sociální bydlení Mikuláše Opletala je to hlavně proto, že v hlavním městě jsou vysoké nájmy. V Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji je situace jiná.
3: Tam sice nejsou tak drahé nájmy, ale je tam vlastně velká koncentrace sociálního vyloučení. To znamená, výrazně častěji se tam stěhují lidé, kteří se potřebují vlastně opírat o dávkovou podporu.
2: Dalším důvodem, proč lidé čerpají příspěvek nejvíc právě v těchto lokalitách, může být samotné nastavení dávkových normativů, tedy pravidel, podle kterých se dávky vypočítávají. Ta totiž od sebe jednotlivé regiony nerozlišují, vysvětluje Opletal.
3: Prostě berou jenom jako velikost té dané obce. To znamená, že v Ústí nebo v Ostravě máte vlastně stejně vysoké dávkové normativy, tedy ty stropy maximální, kolik je možné vyplácet, jako například v Pardubicích, v Hradci Králové či třeba v Českých Budějovicích, což jsou města, které jsou vlastně výrazně dražší.
2: Příspěvek na bydlení prošel změnami po krachu společnosti Bohemia Energy z roku 2021 a po začátku války na Ukrajině o rok později. Stát tehdy několikrát změnil pravidla a rozšířil okruh lidí, kteří na pomoc dosáhnou, a zpět je už nevrátil, říká mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Což znamenalo, že na dávku dosáhl širší okruh domácností, včetně některých s relativně vyššími příjmy.
2: Právě vyšší příspěvek na bydlení podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho pomohl části lidí vyhnout se dluhům nebo exekucím.
5: To, že se v roce 2022-2023 začalo čerpat výrazně více příspěvků na bydlení, je jakoby adekvátní reakce. Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně.
2: Od loňského října začal stát postupně zavádět superdávku, která sloučila 4 dávky včetně příspěvku na bydlení do jedné. Lidé, kteří už příspěvek na bydlení pobírali, ale mohli v původním režimu zůstat dál. Nový systém se superdávkou se navíc Ministerstvo práce chystá dál upravovat. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pro milovníky léta myslím si dobré zprávy, které budeme moci přinést. Přece jen dnes nás čeká nejteplejší den týdne. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách naměříme mezi 23 až 26 stupni Celsia. Jasno nebo skoro jasno a biometeorologická předpověď na dvojce. Skutečně letní den před námi, dnes tedy 26. května. Zdravíme vás nejen do začátku dalšího dne, ale také u poslechu úterního dobrého rána.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hledáme signál.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 26. května. Svátek má přítel koní, což je význam řeckého jména Filip. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Obrovská tragédie se odehrála na Dyji, nedaleko Nových Mlýnů, před 90 lety. V roce 1936 se na rozvodněné řece potopila pramice převážející školáky z nedalekých Rakvic. Tragédie si vyžádala život 31 dětí a jednoho dospělého. Rok po válce před 80 lety v roce 1946 se národ postavil k volebním urnám. Parlamentní volby se staly posledními svobodnými do roku 1990.
5: Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraty.
4: S převahou je vyhráli komunisté a premiérem se stal Klement Gottwald. Evropskou vlajku přijalo tehdy ještě Evropské hospodářské společenství před 40 lety. 12 hvězd v modrém poli má symbolizovat dokonalost a úplnost evropských tradic.
6: Příští stanice, depo Hostivař.
4: Trasa A pražského metra dostala novou konečnou stanici před 20 lety. V roce 2006 vlaky s cestujícími poprvé slavnostně dojeli do stanice depo Hostivař.
6: Depo Hostivař, konečná stanice.
4: Předloni ve finále mistrovství světa v ledním hokeji běžela 50. minuta.
7: Hájek, Kundrátek, dává pas.
4: První gol naší hvězdy byl i vítězným.
7: Stál Kubalík ještě poslední.
4: A když přišla těsně před koncem pojistka, celá země mohla začít slavit. Na to jsme čekali 14 let.
7: Česko má 13. zlato! 13. zlato má ho doma!
4: Kulatých 60 má populární anglická herečka Helena Bonham Carter. Znáte ji třeba z Harryho Pottera. A já přeju hezký den.

0: Jak to vypadá s opravou tedy kostela navštívení Panny Marie v Hejnicích? Ne, to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách. Hany Hauptvoglové.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Policisté varují před kyberpodvodníky, kteří zneužívají transparentní účty, vydávají se za investiční poradce a přesvědčují lidi k převodu peněz na věrohodné účty. Jakmile získají důvěru oběti, změní číslo účtu na své osobní. Peníze často končí v zahraničí a získat je zpět je téměř nemožné. Od července se zvýší nájemné v městských bytech v Liberci, zdraží o 2,5%, což je výše loňské inflace. Jak upřesnila mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová, u sociálního bytu půjde o nárůst ceny o 2 koruny za metr čtvereční. Město vlastní 1039 bytů, většina z nich je určena pro sociální bydlení. Oprava dvou hlavních věží kostela navštívení Panny Marie v Hejnicích bude stát nejméně 10 milionů korun. Na jedné z věží silný vítr poškodil ozdobné zakončení báně se zlatým křížem a ve špatném stavu jsou i krovy obou věží a také opláštění střechy. Ve Špindlerově mlýně pokračují stavební práce na propojení dvou protilehlých sky areálů Svatý Petr a Medvědín. Kvůli budování nového mostu a lanovky je uzavřené velké parkoviště P1. Tenistka Karolína Muchová po triumfu nad Ruskou Zacharovovou 2-0 postoupila na pařížském Grand Slamu do druhého kola. Jiří Lehečka končí po porážce 0-3 s Karenem Bustou ze Španělska. A dnešní předpověď počasí slibuje jasno nebo skoro jasno a odpoledne 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte na silnici 1/10 od odbočky na Dolní Kořenov až ke křižovatce na mostě pracují silničáři a projíždí se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Další zprávy Hany Hauptvoglové za námi, 6:30 aktuálně na hodinách 26. května v kalendáři a příjemný poslech dobrého rána vám přejeme samozřejmě ze studia Českého rozhlasu Liberec. Můžeme nastínit i následujících 30 minut ranního vysílání. Už za okamžik tradičně nabídneme další pohled do libereckého kraje, přidáme tedy aktuality i zajímavosti a před 19:00 se také vydáme za dětmi. Společně s nimi dnes připomeneme jedno skoro kulaté výročí. V tomto momentě se ale společně s dětmi vrátíme také do historie a hlavně za historiky. Co takový historik dělá? To se od dětí dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu Liberec před 7:00. Dobré ráno, řidičům šťastnou cestu a k tomu příjemný poslech. Ahoj!

0: Věra Špinerová a společně s ní další písnička, která nám nezestárla. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v 6 hodin a 40 minut. Poznali jste, myslím si, bezpečně Meteor lásky. Můžeme také ale v tento čas využít právě, tak myslím si, k připomenutí dalších zajímavostí a také aktualit z Libereckého kraje. Ku příkladu Česká Lípa pořádá už ve čtvrtek preventivní akci s názvem Spolu proti melanomu. Tak můžete využít příležitost a nechat se tedy v době mezi 10. až 17. hodinou na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka zdarma vyšetřit, a to svá znaménka. V rámci doprovodného programu vás čeká ještě například inbody analýza těla nebo osvojení správné péče o zuby. Ostatně informace byste nalezli také na webu města Česká Lípa. A přesunout se můžeme i na web Desné, v případě, že právě v Desné bydlíte a chodíte do místní knihovny. Měli byste počítat s tím, že bude knihovna tento týden, tedy už od 25. až do 29. května z důvodu dovolené zavřená, taky s tím tedy radši lepší počítat. Na druhé straně počasí nám a v tomto týdnu hraje do kareta, tak knížka v domácnosti může být naštěstí, myslím si, tedy oželena.
1: Český rozhlas Liberec, rádi.

0: počasí.
1: Léto dnes pokračuje velmi intenzivně. V Libereckém kraji očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu a nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Na horách následně mezi 23 až 26 stupni a k tomu tedy slabý vítr převážně severních směrů. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek na dvojce na středním stupni zátěže. A tak nám bude pokračovat nejen léto, ale opět takový ten typický dusný pocit. Stejně jako v předešlých dnech. Minuta po 7:15. Dobré ráno pokračuje a my jsme rádi, že i dnes jste si naladili Český rozhlas Liberec.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Také spoutníky jsme ukrojili další část našeho ranního vysílání a připomenout můžeme dnešní výročí. Je to totiž 150 let od úmrtí historika a politika Františka Palackého. Mají ale dnešní děti představu o tom, co takový historik vlastně tedy dělá? Odpovědi zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, kdo to je historik?
2: Je horor. Horor, který se může natáčet.
3: Může to být film moc strašidelný, že se tam straší v kačence domu.
4: Strašidelný video.
5: Nám se mohlo něco stát, že to nějaká obloha mohla nějak svítit hrozně a to nějaký lidi mohli uteknout. A někdo tam přišel nějaký trh a mohlo to takhle to. Je tu šipku vyslat oranžovou, aby ty lidi umřeli.
6: Když přes 100 lety, tak mohli na ně zamířit blesk.
3: Můžou letět v letadle a být tam hrozná zima a může to letadlo zmrznout a oni umřít.
1: A co historik dělá?
7: To je takový pan, který se zajímá o věci přes 100 let a taky třeba o dinosaury, o třeba co mají v muzeu, o diamanty a tak.
5: Nebo o nějaký větvičky a nebo o nějaký strom, aby byly v pořádku a aby se nic nestalo.
3: To třeba doufá, by se neválčilo.
8: To je, že pán se zajímá o hodně staré věci.
1: A o jaké věci?
8: Ty tady takhle žili dávno.
1: A kdy dávno?
8: Když jsme ještě neexistovali.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Poslanci se dnes budou znovu zabývat snížením odvodů pro živnostníky. V Mimoni rozšíří zahrádkářskou kolonii. Jilemnice založila akciovou společnost, která zasíťuje a prodá pozemky v lokalitě Buben. A je před námi slunečný a zřejmě také nejteplejší den tohoto týdne. Naměříme až 30 stupňů. Hanna Hopfoglová přeje hezké ráno. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Do sněmovny se dnes vrátí návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Senát ho na začátku května zamítl. Změna by živnostníkům měla na odvodech na sociální pojištění ušetřit několik stovek korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
3: Minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
2: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, by navíc v budoucnu podle senátora Tomáše Třetiny z TOP 09 přišli o část důchodu. Zahrádkářská kolonie Nový domov v Mimoni bude větší. Radnice nechala vytyčit 6 pozemků, každý o rozloze zhruba 500 metrů čtverečních, které navazují na stávající kolonii. Město Nové zahrádky nabídne k prodeji. V příštím roce chce přidat dalších až 6.
4: Starosta Petr Král za Hnutí ANO uvedl, že už loni radnice prodala v lokalitě 2 zahrádky. Z výnosu město financovalo novou příjezdovou cestu nebo opravu parkoviště. Kvůli novým parcelám musí město udělat změnu územního plánu. Cena zatím není stanovená. Vedení města ji chce udržet pod 1000 korunami za metr čtvereční. Z Mimoně Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Město Jilemnice pokročilo v přípravě prodeje stavebních pozemků v lokalitě Buben. Společně s developerskou firmou založilo novou akciovou společnost. V místě mají vzniknout stovky bytů a rodinných domů. Podle starosty Jilemnice Davida Hlaváče z ODS společný podnik připraví pozemky k prodeji. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 s vysokým španělskými pasažéři, kteří byli evakuovaní umístěni do karantény. Zatím je podle údajů AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko globálního šíření nízké.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno s odpoledními teplotami 27 až 30 stupňů Celsia a teplo bude i na horách, tam naměříme 23 až 26 stupňů. Fouká slabý vítr severních směrů a biozátěž je na stupni číslo 2, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je kvůli rekonstrukci plynovodu uzavřená Pasecká ulice. Obousměrná objížďka vede ulicemi Vysoká, Skelná, Slunečná a Jitřní. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 7 hodině, úterní dobré ráno pokračuje, přejeme příjemný poslech, od mikrofonu vás i v tomto čase zdraví Martin Kolína a už za okamžik budeme mít možnost vrátit se ke včerejšímu utkání na mistrovství světa v hokeji. Mělo to být oslava hokeje, mělo to být příjemné odpoledne, které jsme si jako Češi chtěli samozřejmě hokejem užít. Přiznám se, že při sledování jsem ale tyto pocity úplně neměl a co se komentáře České televize a konkrétně Roberta Záruby týče, tam si myslím, že to bylo vše říkají. I jemu se to nelíbilo a to se vždy snaží být optimistický. My se proto k utkání vrátíme a celého připomeneme už v následujících minutách ranního vysílání. Přejeme dobré ráno a také příjemný poslech.

0: Světový hit skupiny ABBA The Winner Takes It All, tedy v překladu Vítěz bere vše. Záležitost, která takřka nastínila a vlastně i představila konec celé skupiny. Ta závěrečná část, která uzavřela nakonec příjemnou kapitolu 70. a 80. let. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec pro vás 11 minut před 7. hodinou. To je také čas, kdy se vydáme za hokejovou reprezentací, která prohrála na mistrovství světa s Norskem 1-4. Češi si mohli zajistit nejhůř druhé místo ve skupině, ale právě Norové je v tabulce přeskočili. V závěru utkání i na jeho konci někteří čeští fanoušci na reprezentanty pískali. Národní tým v poslední třetině, kdy prohrával, vystřelil jen čtyřikrát na branku. A to bylo i téma těsně po zápase, kdy byli hráči ještě ve výstroji.
1: Ještě nikam nahrávat místo toho, aby to letělo do brány. Říkáme si to furt dokola a furt to neděláme, takže to je ono, proč máme tak málo střel.
2: A proto možná i chápete, že na vás pískali čeští fanoušci?
1: Ne. My jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. A teď zase všichni budou říkat, že tady brečím, ale jsou věci, které za mě se mají říkat a jsou fakta. Takže ne, nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
2: Děkuji, Lukáš Sedlák.
1: Děkuji.
2: Předávám slovo dál Petr Kadeřábek.
3: U mě je hodně naštvaný Jakub Flek.
4: Tak myslím si, že naštvaný asi každý z nás. My moc dobře víme, o co jsme dneska hráli. Kvůli jsme ten zápas nezvládli, nešlo to sám podle představ a soupeř si zaslouženě vyhrál, upřímně řečeno.
2: Aby se český tým na čtvrtfinále nestěhoval do Curychu, musí dnes získat víc bodů s Kanadou než Norové z Dány. A k tomu ještě doufat, že Slovensko neporazí Švédy za 3 body. Jinými slovy, Česku se vzdálilo druhé místo ve skupině a tím podle počtu bodů a umístění výkonnostně příznivější soupeř z vedlejší skupiny.
5: Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně. Byla otázka času asi, kdy nám dají další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
2: Říká trenér Radim Rulík, večerní zápas Česko-Kanada začne ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Léto v Libereckém kraji pokračuje také dnes. Nejvyšší denní teploty tomu také odpovídají 27 až 30 stupňů Celsia. Na horách o něco méně 23 až 26 stupňů. K tomu ale sluníčko po celý den, jasná nebo skoro jasná obloha a čeká nás slabý vítr převážně severních směrů. Tak takové počasí nás čeká 26. května v Libereckém kraji.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vzniknul roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dalších zprávách Anna Hauptvoglová připomene, myslím si, dobré zprávy pro majitele psů v Jablonci nad Nisou.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Praktičtí lékaři budou moct od července předepisovat víc léků. Na sociální síti X to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Půjde o 1000 nových léků, třeba léčiva na cukrovku, srdce nebo chronické onemocnění ledvin. Dosud pacienti museli kvůli některým receptům ke specialistům. V Doxech začala stavba přístupové cesty k novému kolumbáriu. Do pátku jsou na hřbitově naplánované výkopové práce, které mohou omezit běžný provoz. Kolumbárium má být dokončené v říjnu letošního roku. Majitelé psů v Jablonci nad Nisou můžou dnes a zítra nechat zdarma naočkovat svá zvířata proti vzteklině, oznámila to mluvčí města. Lidé můžou přijít před veterinární ordinaci v Ještěcké ulici dnes od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin. Zítra bude veterinář očkovat jen odpoledne. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes v Litvě setká s představiteli pobaltských států. Bude s nimi jednat o dronových hrozbách, kterým čelí 6 milionů tamních obyvatel. Minulý týden musela část lidí ve Vilniusu a okolí vyhledat úkryt. Vzdušný prostor země narušil cizí bezpilotní letoun. O víkendu další podobný stroj explodoval v Lotyšském jezeře. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku po druhé prohráli. Norsku podlehli 1-4 a propadli se na třetí místo v tabulce. O návrat na druhou příčku a lepší pozici do čtvrtfinále budou hrát večer proti Kanadě. A také dnes si užijeme slunečný den s letními teplotami až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Se zdržením teď počítejte na silnici 1/35 ve směru z Liberce do Turnova. Kvůli dopravnímu omezení u Hodkovic nad Mohelkou se už pod Radelským mlýnem tvoří kolona a podle našeho dopravního zpravodaje se tam zdržíte zhruba 10 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 2 minuty po 7:30 a také po zprávách Anny Hauptvoglové popřejeme příjemný poslech úterního dobrého rána. To nám pokračuje a můžeme nastínit i následujících 30 minut, co se programu týče. Už za okamžik probereme další aktuality Libereckého kraje a před 8:00 nebude chybět cesta také na internet. Policie totiž varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Pod záminkou rychlé investice vás útočník může připravit o veškeré úspory. Jak přesně podvod funguje a že kvůli němu mají dokonce nemalé problémy i majitelé transparentních účtů. To se dozvíte právě před 8:00 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Do další části ranního vysílání jsme vkročili po písni Karla Zicha. Pokud se postupně probouzíte do nového dne, připomínáme dnešní datum, tedy 26. května. Teď už tedy v čase 7:40 vás u poslechu zdraví Český rozhlas Liberec. Nabídnout, jak jsme ostatně slibovali, můžeme také pohled do libereckého kraje a k tomu přidat další aktuality a také zajímavosti. Ku příkladu společnost Severočeské vodárny a kanalizace upozorňuje na plánovanou odstávku pitné vody, a to v několika ulicích Nového Boru. K přerušení dodávky dojde zítra, tedy ve středu 27. května mezi 8. až 16. hodinou. Bez vody se dočasně ocitnou odběratelé v ulicích Erbenova, také Hřebenka, Husova, Jiráskova, Lesná, na Svahu a u Kapličky. Po dobu odstávky zajistí provozovatel náhradní zásobování cisternami. Tolik tedy informace z webu Nového Boru. Přesunout se můžeme také na web Lomnice nad Popelkou. Právě kvůli rekonstrukci vodovodu zde totiž nepoteče voda, a to dnes, tedy 26. mezi 9. až 13. hodinou. Týká se to Lomnice části Želechy, tady náhradní zásobování cisternami zajištěno nebude. Lidé by si proto měli předem zajistit dostatek vody pro běžné použití.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minuta nás dělí od 7:45. My ten čas rozhodně vyplníme také přehledem počasí, a to společně s paní Klárou Bubnovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Paní Bubnová, myslím si, že nemůžeme

0: Že zůstat bez povšimnutí pohled z oken, ten je skutečně letní a hádám, že i teploty tomu budou napovídat, tak můžeme nastínit právě výhled na dnešek?
1: Tak teploty aktuálně, ty jsou mezi 15 a 19 stupňů v nižších polohách, na horách potom mezi 12 a 15, no a dneska ty teploty vystoupí na hodnoty mezi 27 a 30 stupňů, na horách potom mezi 23 a 26 stupňů a půjde tak nejteplejší den tohoto týdne.
0: Znamená to tedy dnes v případě, že nás poslouchají milovníci spíše toho chladnějšího třeba jarního počasí, těm asi radost neuděláme, skutečně nejteplejší den, znamená to i následně tedy v tomto směru nějakou přehánku nebo skutečně sluníčko vydrží po celý den?
1: Celý den bude slunečný, oblačnost se vyskytovat nebude a tím pádem ani ne žádné srážky.
0: Tak s tím tedy lepší počítat. Informace nám v ranních hodinách z Českého hydrometeorologického ústavu potvrdila paní Klára Bubnová. My za ně děkujeme, popřejeme hezký den, mějte se, naslyšenou.
1: Vám také naslyšenou.
2: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio.

0: Melancholická vzpomínka a k tomu příjemná píseň Nepopsaná od Anny Julie Slováčkové 11 minut před 8 hodinou v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. A teď tady upozornění, hlavně tedy pro vás, na který účet posíláte peníze. Upozorňuje totiž právě na toto varování policie a také v tomto případě dodává, že podvodníci přišli na nový způsob, jak vás připravit o úspory. Vydávají se za investiční poradce a nejdřív chtějí, aby lidi poslali peníze na pravý transparentní účet, například nějaké sbírky. Když si ověří, že tam finance dorazily, zadají jim jiný účet, který už ale patří jim. Páchají tak vlastně dvojitou škodu. Oberou o peníze důvěřivce a zadělají na problém i majitelům transparentních účtů.
1: Založili jsme transparentní účet někdy loni kvůli nemoci mojí dcery, protože jsme potřebovali peníze spojené s náklady na cestování do Francie, kde byla v experimentální léčbě.
2: Denisina dcera před pár týdny zemřela. Tisícové částky ale na transparentním účtu přibývaly dál. Podvodníci využívají toho, že jsou čísla transparentních účtů veřejně dostupná. A ti, kteří domněle investovali, taky vidí, že peníze dorazily a účet tedy není falešný. Jak podvodníci navádí oběti dál, popisuje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof.
3: Jsou mu ukazovány falešné weby, na těch webech jsou falešné grafy toho slibovaného zhodnocení. To dělají i proto, protože oni si takhle toho podvedeného otestují, že je schopen zadat tu transakci a nepropálí v podstatě hnedka nějaký svůj účet a ten můžou využít později pro nějakou právě už jako větší transakci.
2: Právě na svůj účet pak oběti přesměrují a tam už peníze mizí. Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence říká, co by nás mělo na podvod upozornit.
4: Rovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
2: Druhou stránkou je to, že problémy pak mají i majitelé těch pravých transparentních účtů. Třeba Denisa při bližším prozkoumání účtu zjistila, že podivné částky na něm byly ještě před dceřinou smrtí. Některé peníze už ale utratila za léčbu a zbytek chtěla věnovat nadaci.
1: Teď v tu chvíli prostě vůbec nevím, co se jako bude dít dál. Jestli mám prostě čekat na to, až prostě se ty lidi budou po dvou letech ozývat.
2: Jestli majitel transparentního účtu musí podvedeným vrátit peníze, je podle právníka Jiřího Alfery z advokátní kanceláře Springwalk sporné. Záležet by mohlo třeba na označení dané platby.
5: Protože když já budu vlastnit ten účet transparentní a přijde mi tam dárcovství třeba řeknu 1000 korun a bude tam první tranže investice, tak asi můžu si říct, že to asi není úplně v pořádku, že to není normální popis platby.
2: Jakékoliv podezřelé transakce by lidé měli i hned hlásit své bance a policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mousta, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Zákon o veřejnoprávních médiích vláda projedná v polovině června. Mezinárodní atletický mítink dnes v Turnově připomene i úspěchy nedávno zemřelého Imricha Bugára. Věže na barokním kostele v Hejnicích čeká kvůli havarijnímu stavu oprava. Jasno nebo skoro jasno a teploty až 30 stupňů, to je předpověď počasí na dnešek. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hauptvoglová. Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v půlce června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku.
2: Ministerstvo kultury se nejdřív vypořádá s připomínkami k návrhu. Veřejnoprávní média se mají třeba jasně definovat. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se měl změnit jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
3: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a o udržitelné financování ze státního rozpočtu. Příliš se to zkomplikovalo z mýho pohledu.
2: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
4: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
2: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: V Turnově se dnes koná 26. ročník mezinárodního atletického mítinku Memoriála Ludvíka Daňka. Představí se tam světoví šampioni v sérii závodů v několika disciplínách, například běhu přes překážky, skoku o tyči nebo hodu koulí a diskem. Program začne v 15 hodin a 30 minut a mimo jiné připomene nedávno zemřelého manažera diskařských soutěží Imricha Bugára. Oprava dvou hlavních věží kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích bude stát minimálně 10 milionů korun. Na jedné z věží silný vítr poškodil ozdobné zakončení báně se zlatým křížem a ve špatném stavu jsou i krovy obou věží a také opláštění střechy, jak říká administrátor hejnické farnosti Jan Heinzel.
5: V 58. roce se dělala ta levá kupole nově, tedy včetně krovů, ale ta pravá je starší, takže o to je to větší problém, že tam je na mnoha místech ten krov už natolik poškozený, že se prostě musí i sanovat a opravit ten krov sám a nová střecha.
1: Americké letectvo podniklo nové údery na Irán. Pentagon oznámil, že cílem byly vojenské lodě v Hormuzském průlivu a zařízení na odpalování raket. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda s Iránem je přesto možná během několika dnů. Washington označil poslední kolo úderů za sebeobranu a odmítl, že by porušil příměří.
0: Počasí.
1: Také dnes bude slunečno, obloha má zůstat jasná nebo skoro jasná, teploty odpoledne stoupnou mezi 27 a 30 stupňů, na horách mezi 23 a 26 stupňů. Vítr fouká jen slabý severních směrů a biozátěž je na středním stupni číslo 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte na silnici třetí třídy mezi Cvikovem a Maxovem. V zatáčce tam havaroval motocykl. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Po 8. hodině pokračuje úterní dobré ráno. Od mikrofonu vás i v tomto čase zdraví Martin Kolína. Společně se vydáme také na silnice. Můžeme připomenout informaci z ředitelství silnic a dálnic, které nakonec zkrátí dobu nutnou, tedy kvůli stavbě obchvatu 1/9 u svoru z 24 na 20 týdnů. Ta objížďka tedy v tomto směru nebude řidičům dělat takovou starost a tak dlouhou dobu. Jenom tady doplníme, že to celé vzniklo až po nátlaku starostů obcí, kudy tedy objížďka povede i vlastně obou krajů. Ostatně podrobnosti k celé té situaci za okamžik přiblížíme také ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Petra Janů s písničkou, která nám nezestárla, v tomto případě říkej mi 12 minut po 8 hodině ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a skutečně my si řekneme konkrétně tady informace o plánovaném omezení na, myslím si, velmi frekventované trase. Ostatně ředitelství silnic a dálnic začne v červnu s budováním obchvatu obce Svor na Novoborsku. Objízdná trasa povede přes města obce na Děčínsku a ve Šluknovském výběžku. Po protestech starostů dotčených obcí zkrátili silničáři uzavírku na 20 z původně avizovaných 24 týdnů. Podrobnosti má už také naše reportérka Daniela Pilařová, kterou zdravím ve vysílání. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Danielo, kudy tedy povede objízdná trasa při uzavírce silnice první třídy u Svoru?
1: Objížďka dlouhá 34 kilometrů povede po silnici 1/13 do České Kamenice, pak po silnicích druhé třídy přes Chřibskou do Horního Podluží. Tudy se nákladní doprava dostane z vnitrozemí do Šluknovského výběžku. Řidiči a obyvatelé dotčených obcí tak musí počítat se zvýšenou dopravou po dobu 20 týdnů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl.
2: Uvědomujeme si samozřejmě, že objízdná trasa je relativně dlouhá, ale jinudy vést nemůže, hlavně proto, že jiné silnice v okolí jsou úzké a nebylo by bezpečné, aby po nich jezdili například kamiony nebo autobusy.
1: A právě kvůli úzkým a nevyhovujícím silnicím, ale také protestům některých starostů, budou od 1. června jednosměrné silnice mezi Horní Světlou, Novou Hutí a Kytlicemi, a to ve směru od Horní Světlé. V opačném směru bude průjezd umožněný pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusům veřejné dopravy.
0: My už jsme to zmiňovali na začátku, ředitelství silnic a dálnic zkrátilo uzavírku z původních 24 na 20 týdnů. Tak co tomu říkají starostové?
1: Tak třeba nezávislý starosta Chřibska Jan Machač je spokojený se zkrácením uzavírky, s čím ale spokojený není, je komunikace, nebo podle něj spíše nekomunikace se silničáři. Objížďka vede přes náměstí ve Chřibské, to má takový tvar malého esíčka, a starosta požadoval umístění značek regulujících rychlost a průjezd náměstím. Doteď ale nedostal od ředitelství silnic a dálnic odpověď, jak říká Machač.
3: Když ŘSD nezareaguje tak, jak jsme požadovali, tak si uděláme svoje dopravní značení na naše náklady a partizánským způsobem ho tady rozmístíme všude. Ať mě potom někdo nahání, že to nemáme povolený.
1: Problémový bude také podle Machače průjezd Jiřetínem pod Jedlovou. Starosta Chřibské se navíc obává, že těžká nákladní doprava poničí tamní silnice a obce nebudou mít peníze na jejich opravu. Ředitelství silnic a dálnic sice přislíbilo, že komunikace opraví, Jan Machač se ale obává, že to bude trvat roky. A na téměř nulovou komunikaci se silničáři si stěžuje taky třeba nezávislý starosta Kytlic Jan Havránek anebo krásnolipský Jan Kolář.
0: Tak rozhodně místním popřejeme tedy pevné nervy, řidičům samozřejmě šťastnou cestu. Informace nám v ranních hodinách předala reportérka Daniela Pilařová, které za ně rozhodně děkujeme. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Léto nám v Libereckém kraji pokračuje také dnes. Denní maxima mezi 27 až 30 stupni, na horách následně mezi 23 stupni až 26 stupni Celsia. Jasná nebo skoro jasná obloha, k tomu hlášený slabý vítr převážně severních směrů a biometeorologická předpověď na dvojce na středním stupni zátěže.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: Bez vody, jak cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ve vysílání se můžeme také pozastavit a v tomto případě ještě trochu vrátit k ceně Karla Hubáčka. Stavba roku Libereckého kraje v 22. ročníku v kategorii novostavba tu získala novostavba na Vinici v Semilech pro služby sociální péče Tereza. Nová budova komunitních domácností nahrazuje původní ústavní péči. Její vzhled i funkci nám tak ve vysílání přiblíží také regionální stopař Jaroslav Hoření. Jardo, dobré ráno.
2: Dobré ráno ze Semil. Lokalita na Vinici se nachází v jihovýchodní části Semil. Možná blížší místopisný popis bude, že je to nedaleko nemocnice. Novostavba domů sociální péče je na jednu stranu nedaleko hlavní silnice na Benešov a dá pokračující na Jílemnici, ale na druhou stranu zase ne tak blízko, aby neposkytla dostatek klidu. Jižní svah, do kterého je částečně zapuštěná dvoupodlažní budova, poskytuje dostatek slunce i zeleně. Porota ocenila citlivé začlenění budovy do terénu a okolní zástavby, které stavbě dává třeba cihlový vzhled. Přičemž ale zůstaly zachovány všechny potřebné funkce, které vyžaduje provoz speciálního sociálního zařízení.
1: Tím se ostatně už dostáváme také k funkčnímu členění a využití. Kolik klientů sociálních služeb tam našlo domov?
2: Novostavba je rozdělená do 4 domácností s podobnou dispozicí. Vždycky středem každé domácnosti je obytný prostor s kuchyňským a jídelním koutem, ze kterého je přístup do 4 samostatných jednolůžkových pokojů s možností rozšíření na dvoulůžko. A vždy 2 pokoje sdílejí společné hygienické zařízení, toaletu, koupelnu a tak dále. V těchto domácnostech tedy bydlí dohromady 16 osob s různými handicapy, a na každém ze dvou podlaží je ještě jedna garzoniéra pro odlehčovací pobytovou službu. Zatímco v zařízeních ústavního typu klienti bydleli třeba i po 5 na pokoji, tady mají tedy vlastní pokoj a podle možností se starají sami o sebe a třeba si ji vaří. A s péčí, kterou nezvládnou, jim pomáhají asistenti. No samozřejmostí je samozřejmě plná bezbariérovost a bonusem pak upravená zahrada nejen s travnatou plochou a dřevinou, ale i altánem a ohništěm.
1: Tak nakonec myslím si, stavba, která si pro ocenění došla po právu, jenom tedy závěrem tě poprosím ještě o pár údajů typu, kolik to vlastně stálo, kdo to navrhl, takové ty technikálie okolo stavby.
2: Tak stavebníkem byl Liberecký kraj. Samotná novostavba bez vnitřního vybavení stála téměř 100 milionů. Stavbu navrhli architekti Stempel a Tesař a také Sial architekti a inženýři Liberec. Zahradu Terra Florida na výstavbu zkomplikovala insolvence původního vítěze, ale podařilo se to všechno díky stavební firmě MBQ, která v tom pokračovala, dotáhnout do úspěšného konce a už od dubna je vlastně ta novostavba na Vinici obývána.
1: Tak myslím si, dobrá zpráva nakonec, za kterou jsme rádi. Informace nám tedy o dalším vítězi kategorie stavby roku Libereckého kraje předal náš regionální stopař Jaroslav Hoření, kterému děkujeme za informace. Popřejeme hezký den zatím. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jak se bude měnit nájemné v městských bytech v Liberci? Ne, na to se dozvíte v dalších zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ministerstvo financí bude dál regulovat ceny pohonných hmot. V pondělí o tom rozhodla vláda. V červnu bude taky dál platit snížená spotřební daň u nafty a kontrola marží prodejců. Cenové stropy pro benzín a naftu rezort stanovuje od 8. dubna v reakci na zdražující ropu v souvislosti s konflikty na Blízkém východě. Liberecký kraj hledá firmu, která v Hodkovicích nad Mohelkou postaví 6 menších domků pro komunitní bydlení. Budou součástí stávajícího centra aktivit, které poskytuje služby lidem s mentálním nebo tělesným postižením. Hotové by měly být v roce 2028. Od července se zvýší nájemné v městských bytech v Liberci, zdraží o 2,5%, což je výše loňské inflace. Jak upřesnila mluvčí libereckého magistrátu o sociálního bytu, půjde o nárůst ceny o 2 koruny za metr čtvereční. Teplický soud dnes bude znovu řešit žádost ex-poslance Dominika Feriho o propuštění z vězení. Bývalý člen TOP 09 je za mřížemi od května roku 2024 za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění dostal 3letý trest. Žádost podal po odpykání jeho poloviny. Teplický soud už v polovině ledna Feriho žádost zamítl. Tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. Kareňovi Bustovi ze Španělska podlehl 0-3 na sety. Karolína Muchová v prvním kole porazila Rusku Zacharovou ve dvou setech. A dnešní předpověď počasí slibuje jasno nebo skoro jasno a odpoledne 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte na silnici 1/38 mezi odbočkou na Provodín a Jestřebím. Opravují povrch vozovky, projíždí se kyvadlově jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 2 minuty po 8:30 pokračuje úterní dobré ráno a to hned po zprávách Hany Hauptvoglové. Popřejeme příjemný poslech v případě, že se postupně probouzíte do nového dne. Připomínáme také dnešní datum a to 26. května. Co nás čeká za okamžik, myslím si podle času poměrně patrná záležitost a to bude další krimi příběh. Dnes se pozastavíme v krajském městě. Liberecká policie totiž hledá chuligány z Barvířské ulice a myslím si pozvánka decentní do hledání budete mít možnost se zapojit i vy, tedy poslouchači Českého rozhlasu Liberec.

0: I nám dnes nabídne další fotografie z policejních stránek, tentokrát v článku z 15. května.
1: Krimi příběhy.
2: Nedávno jsme tu hovořili o vandalství a výtržnictví a hlavně o tom, že se jedná o nejhloupější a nejzbytečnější trestné činy, kterých se lidé dopouštějí. Pachatel z toho nemá žádný prospěch, nijak se na tom neobohatí, může jen a jen ztratit. Samozřejmě společně s poškozeným. Existuje ale několik forem výtržnictví. Když někomu utrhnete zrcátko u auta, majiteli vznikne škoda, kterou mu nahradí pojišťovna a během odpoledne to v servisu spraví. A vzhledem k pokrytí města kamerovým systémem, policie pachatele většinou dopadne a dotyčný má pak záznam v rejstříku a navíc musí škodu zaplatit. Jenže výtržnictví může vypadat i jinak. Třeba když takový výtržník někoho napadne, jen tak náhodného chodce cestou z hospody. Z hlouposti a z furianství. Nedávno takoví tři furianti napadli náhodného chodce v centru Liberce v Barvířské ulici. Nejdřív ho jeden z nich zezadu uhodil do hlavy a následně ho popadli za bundu a odhodili ho z chodníku na ulici, zrovna před projíždějící auto. Za volantem naštěstí seděla pozorná řidička, která stačila včas zabrzdit, takže nedošlo k tragédii. Policie na svých stránkách tento skutek charakterizuje jako trestný čin proti životu a zdraví. To znamená, že když se soudce špatně vyspí, mohlo by ho taky třeba napadnout, že to vypadá jako pokus o vraždu. A to je, promiňte mi ten výraz, pěkně blbé furianství. Policie na svých stránkách zveřejnila fotografie tří rozjařených mužů, které označuje jako osoby, které by mohly podat důležité svědectví k objasnění celé události. Ať už si o tom označení myslíte, co chcete, pokud je poznáte, přihlaste se na čísle 158. Můžete dopadnout tři chuligány, kteří málem zabili nebo zmrzačili úplně cizího člověka. A pamatujte, že byste na jeho místě klidně mohli být i vy.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jasno nebo skoro jasno, takový výhled máme na úterý 26. května. Teploty až ke 30 stupňům Celsia, na horách dnes mezi 23 až 26 stupni. K tomu tedy slabý vítr převážně severních směrů a biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce na středním stupni zátěže.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázny si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Skupina Mirai v závěru dnešního dobrého rána. Venku tady počasí skutečně letní, je to na to vytáhnout lehátko a zůstat ideálně v poklidu někde u domova. Pokud ale před sebou máte den pracovní, tak hlavně popřejeme spoustu sil, ať to všechno zvládnete podle představ a můžeme také nastínit vysílání Českého rozhlasu Liberec po 9. hodině. To se vám totiž o určitou pohodu právě od mikrofonu bude starat kolegyně Iveta Kalátová a společně s ní se hned po 9. vydáte také do České Lípy. Z jakého to bude důvodu, to vše se ve vysílání, tedy v tomto případě v dopolední pod Ještědem, dozvíte. Od mikrofonu přeje příjemný poslech a samozřejmě vydařený den Martin Kolín.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Poslanci se dnes budou znovu zabývat snížením záloh pro živnostníky. Některé obce a města se připravují na uzavření silnice první třídy u Svoru. V Mimoni rozšíří zahrádkářskou kolonii a je před námi slunečný a zřejmě taky nejteplejší den tohoto týdne. Naměříme až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké dopoledne přeje Hana Hauptfoglová. Do poslanecké sněmovny se dnes vrátí návrh na snížení záloh na sociální pojištění u OSVČ. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů sobě počítá s měsíčním snížením odvodů o několik set korun. Senátoři ho na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozorňuje, že by tak živnostníci přišli o část důchodu.
2: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO argumentuje, že změna podpoří drobné podnikatele. 1. června ředitelství silnic a dálnic uzavře komunikaci první třídy u Svoru. Objízdná trasa pro dopravu měří 34 kilometrů a povede přes Českou Kamenici, Chřibskou a Jiřetín pod Jedlovou. Auta si budou zkracovat cestu do Šluknovského výběžku také přes Kytlice. Tam už se na zvýšený provoz také připravují, jak říká nezávislý starosta Jan Havránek.
3: Máme zažádáno o šrafování na silnici, bude to doplněný svislými dopravními značkami. Navrhovali jsme tam by snížit rychlost na 30 km v hodině, to zatím neprošlo. Pokusíme se snížení na 30 km v hodině navrhnout v nějakém dalším sledu.
0: Omezení potrvá do poloviny října. Silničáři vyslyšeli žádosti starostů i obou krajů Libereckého a Ústeckého o zkrácení o jeden měsíc. Zahrádkářská kolonie Nový domov v Mimoni bude větší. Radnice nechala vytyčit 6 pozemků, každý o rozloze zhruba 500 metrů čtverečních, které navazují na stávající kolonii. Město nové zahrádky nabídne k prodeji. Kvůli novým parcelám musí také udělat změnu územního plánu. Cena zatím není stanovená. Celní správa řeší prodej domácího alkoholu na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz. Je protizákonný, přitom od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Podle mluvčího generálního ředitelství cel se v případě, že někdo nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může jednat o přestupek, za který hrozí pokuta do výše 500 tisíc korun. Majitel portálu Bazoš.cz uvedl, že se snaží inzeráty aktivně blokovat. Nabídky na prodej alkoholu se tam ale dají najít pořád. Včera to bylo nejméně 7 inzerátů.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno s odpoledními teplotami 27 až 30 stupňů Celsia a teplo je dnes i na horách, tam naměříme 23 až 26 stupňů. Fouká slabý vítr severních směrů a biozátěž je na stupni číslo 2, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte na silnici 1/38 mezi odbočkou na Staré Splavě a Jestřebím frézují vozovku. Projíždí se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem. Provoz řídí semafor a podle našeho dopravního zpravodaje se v obou směrech zdržíte asi 5 minut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné a dobře naladěné dopoledne pod ještědem, to už vám teď krátce po 9. hodině přeje Iveta Kalátová. Tak jsme to slyšeli ze zpráv Hany Hauptfoglové, opět nás čeká téměř už letní den, tak si ho s námi můžete užít nejlépe někde v chládku a za poslechu hezkých písniček, které vás rozhodně v dnešním dopoledni neminou. Ovšem nás čeká řada zajímavých informací, například radnice v České Lípě ustoupí pořadatelům akcí a změní novou vyhlášku o zkrácení doby nočního klidu. Dohodle se na tom včera zastupitelstvo. Další podrobnosti přineseme už za okamžik. A jak by od nového roku mělo vypadat financování veřejnoprávních médií? To bude v polovině června řešit vládní koalice. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy předloží kabinetu finální podobu zákona, který by určoval platby státu za Český rozhlas a Českou televizi. Další podrobnosti předáme už za chvíli. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Je tady s vámi úterní dopoledne pod ještědem 26. května, tak blíží se nám doba různých hudebních festivalů, taky jarní a letní festivaly, například v České Lípě. Tak ty se i letos mohou protáhnout přes půlnoc. Zastupitelé na včerejším jednání totiž podpořili změnu vyhlášky platné jen několik týdnů. Ve vysílání už zdravím redaktora Jiřího Jelínka, který ví i další detaily. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Jakých akcí se změna týká?
1: Nejblíž to budou 3 ze 4 červnových víkendů, konkrétně v pátek a v sobotu 12. a 13. června, kdy bude festival Všudybud a v sobotu i akce Goldies Festival. Zpátka na sobotu se zábava může protáhnout do 1 hodiny ráno, další den do 2. Týden na to budou městské slavnosti, první den do půlnoci, druhý den do 2 do rána. V sobotu 27. června pak bude na Vodním hradě škola roku, kvůli které je noční klid až od 1 ráno. Po půlnoci mohou pokračovat ještě další 3 akce v srpnu. Na město se kvůli minule schválené vyhlášce obrátili pořadatelé s tím, že už mají dlouho dopředu nasmluvané interprety a s nově zavedenou stopkou o půlnoci nepočítali. Starostka Jitka Wolfová z Hnutí ANO na to na včerejším jednání uznala a doporučila schválit prakticky loňské znění této vyhlášky.
0: Zastupitelé včera také rozdělovali desítky milionů korun pro zájmové spolky, kluby nebo sociální organizace. Můžeš k tomu říct víc?
1: Ano, z celkových 38 milionů korun si nejvíc rozdělí už tradičně sportovci, celkem je to 21 milionů korun, což je dlouhodobý rekord. Peníze jsou určené na celoroční podporu sportovních klubů pro mládež i dospělé, pořádání sportovních akcí a zvláštní kategorie je i pro vrcholové sportovce, kteří reprezentují město ve vyšších ligách. Rozdělovaly se také peníze pro sociální služby na správním území České Lípy, to je s 12,5 milionem druhý nejštědřejší program. Přispívá na něj ale také přes 30 okolních obcí korunami za obyvatele. Loni to byly 3,3 miliony korun. Další programy, kde se rozdělovaly peníze, byl například vzdělávání, prevence kriminality a nebo památková péče. A teď se omlouvám, teď kolem tady projíždí sanitka.
0: Ano. Ano, tak ale už
1: sám jsem se lekl.
0: Odjíždí. Tak zbývá čas tedy ještě na poslední otázku. Dostalo se na všechny žadatele?
1: Nedostalo, nebo aspoň ne tolik, kolik si přáli. V některých programech třeba právě na podporu oprav domů v památkové zóně města byl značný převis, příspěvky se proto museli krátit. Platí to také o sportovní oblasti, o které jsem mluvil před chvílí. Předseda sportovního výboru Štěpán Slaný ze Starostů pro Liberecký kraj na jednání řekl, že za 8 let, co výboru předsedá, sice suma stále roste, teď meziročně o 3 miliony, ale stále je to málo.
0: O úpravě vyhlášky o nočním klidu a dotacích pro spolky a další organizace v České Lípě jsme mluvili s redaktorem Jiřím Jelínkem, který sledoval pondělní jednání zastupitelstva. Díky Jiří za informace a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: světě dokola.
1: Tak jsem skočila do řeči, do písničky Tomáše Kluse. Dokola 9 hodin 23 minut v úterním dopolední pod Ještědem. Teď už bude řeč o financování veřejnoprávních médií. Co bude od nového roku z poplatky za Český rozhlas a Českou televizi? To by mělo být jasné už v polovině června. Finální podobu zákona o veřejnoprávních médiích, který poplatky ruší, předloží kabinetu ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Řekl to po včerejším jednání koaliční rady. Do té doby se ale musí rezort popasovat s připomínkami, které k předloze přiložily odborné instituce, ministerstva i obě veřejnoprávní média. Jak to se zákonem aktuálně vypadá, to si teď shrneme s Michalem Jemelkou ze zpravodajské redakce. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Jaké jsou tedy závěry včerejšího jednání koaličních lídrů?
2: Tak koalice jednala více než 2 hodiny a předlohu před svými koaličními partnery obhajoval právě ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. K jeho návrhu se v mezirezortním řízení sešly stovky připomínek. Zkritizovala ho jak samotná média, tak i ministerstva. Například rezort financí upozornil, že není jasné, kdo přesně by měl média nově platit. Teď se ministerstvo s těmi relevantními připomínkami bude podle Klempíře vypořádávat.
3: Prioritou je zrušení koncesionářských poplatků a ještě předtím budeme jednat s řediteli obou institucí, aby jsme si vyjednali podmínky.
2: A podle ministra pro sport a předsedy poslanců Motoristů Borise Šťastného se ty připomínky tematicky hodně opakovaly a proto se nakonec zúžily na 9 základních okruhů, se kterými se ministerstvo bude zabývat.
4: Definici veřejné služby, regionální studií, působnosti orgánů České televize a Českého rozhlasu týkají se účinnosti, rozpočtu, notifikace a dalších věcí. Naprosto většina těch připomínek fakticky směřuje k tomu, aby se ty stávající zákony vůbec neměnily.
2: Financovat by se veřejnoprávní média měla podle Šťastného nově z rozpočtu ministerstva kultury.
1: Návrhy jsou teď ale 2. Ještě před tím velkým vládním se snaží koalice prosadit změny i poslaneckým návrhem.
2: Je to tak. Novelu předložila skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem z Hnutí ANO. A poplatky by ještě před jejich úplným zrušením neměly platit například domácnosti seniorů nad 75 let a výjimku by měly i podnikatelé a firmy do 50 zaměstnanců. To je navýšení z dnešních 24 zaměstnanců. Osvobození by se nově týkalo i držitelů průkazů osob se zdravotním handicapem a nezaopatřených dětí. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, říká předseda opoziční ODS Martin Kupka.
5: To je přece jasný důkaz, že nejde o žádné šetření, jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
2: A podle spolupředkladatele novely předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD je tato novela jakousi pojistkou. Koalice podle něj chce za každou cenu splnit to, co má ve svém programovém prohlášení, čili zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Tímto krokem tak koalice zajistí osvobození alespoň některým obyvatelům, pokud by se projednávání vládního zákona protahovalo. Kdy přesně by mohla novela začít platit, zatím není jasné.
1: Jak to tedy se zákonem aktuálně vypadá, to jsme si shrnuli s Michalem Jemelkou ze zpravodajské redakce. Děkujeme za informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jak žil bych rád.
1: To jsme se dostali hodně hluboko do historie s písničkou Pavla Bobka Robě nechtěj mi lásku brát, tak doufám, že písnička přispěla k vaší takové příjemné úterní dopolední pohodě. Tak jestli pak už jste se rozhodli, že s námi poputujete na výšlap do Jizerských hor, tak pořádáme už šestý ročník pochodu na Královku, tak koná se už v sobotu 13. června. Čeká vás hodně příjemná trasa, nádherné výhledy i pohodová atmosféra u jedné z nejznámějších horských rozhleden, tak bude na výběr z více tras, záleží už na vás, jakou si vyberete. No a na startu každý z vás obdržíte mapku s podrobným popisem. Vyráží se z Bedřichova, otočka Meliník. Registrovat se můžete v den akce mezi 8. a 10. hodinou přímo na místě u stánku Českého rozhlasu Liberec. Ovšem, taková docela zajímavá, takovou zajímavostkou této akce je, že prvních 100 registrovaných účastníků se může těšit na oběd zdarma v cíli a tím odměny nekončí. Všechny čeká pamětní list a vstup na rozhlednu Královka, odkud se za dobrého počasí otevírají nádherné výhledy na Jablonec nad Nisou, hřebeny Jizerských hor, Krkonoše i Český ráj. Tak další informace k této akci najdete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. No a najdete zde samozřejmě také i naše reportáže nebo pořady, podcasty nebo seriály, nebo také si budete moci poslechnout i hosta, kterého jste zameškali. A nebo se také dozvíte o různých novinkách, třeba na Javorníku rekonstrukcí prochází vysílač i hotel Obří sud. To vše na liberec.rozhlas.cz.

0: jestli by tam měl být veřejný park nebo parkoviště, zda zachovat zahrádku u restaurace, zjistit také chce, jaké vybavení sokolovny je pro návštěvníky důležité, nebo jak naložit s kuželnou, která je ve velmi špatném technickém stavu. Anketu najdete na webu města Nový Bor. No a pro změnu web města Hrádek nad Nisou informuje a zároveň zve všechny kluky a holky od 4 do 18 let na Slavata Triathlon Tour. Závodí se už zítra 27. května na hasičské louce. Registrace závodu je od 15 hodin. Děti se na místě mohou i půjčit kolo a vybavení.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 26. května. Svátek má přítel koní, což je význam řeckého jména Filip. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Před 150 lety zemřel muž z tisícovky, historik, politik a spisovatel František Palacký. Zaspekulujete si občas na burze? Tak potom Dow Jonesův index je váš nejlepší kamarád. Jeden z nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu byl poprvé vypočten před 130 lety, v roce 1896. Obrovská tragédie se odehrála na Dyi, nedaleko Nových Mlýnů, před 90 lety. V roce 1936 se na rozvodněné řece potopila pramice převážející školáky z nedalekých Rakvic. Tragédie si vyžádala život 31 dětí a jednoho dospělého. Rok po válce před 80 lety v roce 1946 se národ postavil k volebním urnám.
3: Tak to vypadá v noci na Václavském náměstí. Ampliony hlásí neustále nová a nová čísla. Volební výsledky se slévají v mohutnější a mohutnější proud.
2: Parlamentní volby se staly posledními svobodnými do roku 1990.
3: Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraté.
2: S převahou je vyhráli komunisté a premiérem se stal Klement Gottwald. Evropskou vlajku přijalo tehdy ještě Evropské hospodářské společenství před 40 lety. 12 hvězd v modrém poli má symbolizovat dokonalost a úplnost evropských tradic. Jako 12 znamení zvěrokruhu, 12 měsíců v roce, 12 kmenů Izraele, 12 apoštolů, 12 olympských bohů, 12 desek římského práva či 12 hvězd kolem hlavy Panny Marie.
4: Příští stanice, depo Hostivař.
2: Trasa A pražského metra dostala novou konečnou stanici před 20 lety. V roce 2006 vlaky s cestujícími poprvé slavnostně dojeli do stanice depo Hostivař.
4: Depo Hostivař, konečná stanice.
2: Předloni ve finále mistrovství světa v ledním hokeji běžela 50. minuta.
5: Hájek, Kundrátek, dává pas.
2: První gol naší hvězdy byl i vítězným.
5: Stál Kubalík ještě poslední. Jo!
2: A když přišla těsně před koncem pojistka, celá země mohla začít slavit. Na to jsme čekali 14 let.
5: Česko má 13. zlato. 13. zlato má ho doma.
2: Kulatých 60 má populární anglická herečka Helena Bonham Carter. Znáte ji třeba z Harryho Pottera. A já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Rezort financí bude ceny nafty a benzínu regulovat i v červnu. Liberecký kraj zaplatí přes 158 milionů korun za opravu tří silnic druhé a třetí třídy. V Jablonci nad Nisou dnes a zítra zdarma očkují psy proti vzteklině. Jasno nebo skoro jasno a teploty až 30 stupňů, takové dnes u nás bude počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké dopoledne přeje Hana Hopfoglová. Ministerstvo financí bude dál regulovat ceny pohonných hmot. V pondělí o tom rozhodla vláda. Cenové stropy pro benzín a naftu rezort stanovuje od 8. dubna v reakci na zdražující ropu v souvislosti s konflikty na Blízkém východě. Ceny na každý pracovní den sdílí na svých webových stránkách. V červnu bude taky dál platit snížená spotřební daň u nafty a kontrola marží prodejců. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO má Česká republika díky opatřením třetí nejlevnější pohonné hmoty v Evropské unii. Celkem 158 milionů korun budou stát opravy tří silnic v Libereckém kraji. Radní už vybrali stavební firmy. Nejdražší bude rekonstrukce silnice mezi Valteřicemi a Horní Policí na Českolipsku za víc než 60 milionů korun. Dalších 56,5 milionů si vyžádá oprava silnice v Kokonínské ulici v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Její součástí bude i smíšená stezka pro chodce a cyklisty. Tu zaplatí město Rychnov. Pokračuje náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Ve spolupráci s městem Rychnov, které buduje smíšenou stezku, tak my opravujeme komunikaci, odvodnění a podobné věci. A třetí věc, kterou jsme schvalovali, je zase ve spolupráci s obcí Bílý kostel, oprava komunikace a v rámci toho si obec postaví chodník.
0: Majitelé psů v Jablonci nad Nisou můžou dnes a zítra nechat zdarma naočkovat svá zvířata proti vzteklině, oznámila to mluvčí města. Lidé můžou přijít před veterinární ordinaci v Ještěcké ulici.
3: Dnes mají možnost mezi 10. a 12. hodinou a dál odpoledne od 14. do 16. hodin. Zítra bude veterinář očkovat pouze v odpoledních časech. Vedení města upozorňuje, že psi musí být ve městě přihlášení a označení čipem. Majitelé je musí přivést na vodítku a s náhubkem. Z Jablonce nad Nisou Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Informovala o tom za agenturu Šarlota Dětková. Odbory požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy. Chtějí začít spolupracovat.
1: Počasí.
0: Také dnes bude slunečno, obloha má zůstat jasná nebo skoro jasná, teploty odpoledne stoupnou mezi 27 a 30 stupňů Celsia, na horách mezi 23 a 26 stupňů. Vítr fouká jen slabý severních směrů a biozátěž je na středním stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli opravě povrchu vozovky je uzavřená silnice třetí třídy mezi Brništěm a Lindavou. Obousměrná objížďka vede přes Jáchymov, Jablone v Podještědí a Kunratice u Cvikova. Tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať už jedete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už máme 4:40 a to znamená, že jsme vstoupili do další hodiny dopoledne. Pod Ještědem ještě jednou vás zdraví Iveta Kalátová, možná máte při sobě svého psího parťáka, tak možná i pro vás bude tady řada informací, které vás budou zajímat. Mít psího kamaráda přináší nejen spoustu radostí, ale také některé povinnosti, třeba místní poplatek ze psů anebo očkování proti vzteklině. Majitelé psů v Jablonci nad Nisou mohou dnes a zítra využít očkování zdarma. Více si na toto téma povíme s naším regionálním stopařem Jaroslavem Hořením. A také dnes se můžete těšit na další díl seriálu Týdne o minulosti, současnosti i budoucnosti Libereckého zámku. Hezký poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, odbor městské ekologie Jabloneckého magistrátu připravil tradiční jarní termíny hromadného očkování psů proti vzteklině, které začínají právě dnes. A protože očkování proti vzteklině je povinné, má pro nás podrobnosti regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého zdravíme. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, z Jablonce nad Nisou od veterinární ordinace doktora Baudyše. Kdyby některý z jabloneckých chovatelů psů nevěděl, tak je to v Ještěcké ulici směrem na Žižkův vrch. Právě tady před pár minutami začal dnešní dopolední termín očkování psů proti vzteklině, který potrvá do 12 hodin. Odpolední pak proběhne dnes mezi 14 a 16 hodinou a kdyby to dneska někdo nestihl, může využít k očkování zdarma ještě třetí termín, a to zítra, tedy ve středu odpoledne, také mezi 14 a 16 hodinou. Jan Červák z oddělení cirkulární ekonomiky magistrátu Jablonce nad Nisou upozorňuje, že každý chovatel musí zajistit očkování psa proti vzteklině už v raném věku a pravidelná vakcinace patří k základním povinnostem odpovědného majitele. Podle zákona o veterinární péči musí chovatelé zajistit očkování psů ve stáří od 3 do 6 měsíců. Na první vakcinaci pak navazuje přeočkování a následujícím roce a pak jednou za 2 roky podle doporučení výrobce používané vakcíny. V případě nesplnění zákonné povinnosti hrozí pokuta až 20 000 korun, kterou může uložit krajská veterinární správa. A pak je tu samozřejmě ještě jedna věc, že váš pejsek někoho pokouše a nebo vás pokouše nějaký jiný pejsek, třeba při venčení svého miláčka, a pes neočkovaný proti vzteklině pak způsobuje lidem výrazné komplikace. Přeočkování lidí, no, nepříjemnosti samé. Takže pokud se vašeho pejska očkování proti vzteklině letos týká, tak máte možnost využít očkování zdarma tady u ordinace doktora Baudyše, kde už je docela slušný zástup.
1: Ano, tak to očkování zdarma v Jablonci nad Nisou ale nebude úplně pro všechny.
2: Tak to je pravda. Týká se to psů, pouze psů přihlášených na území města a označených mikročipem. Každý pes na očkování musí přijít v doprovodu osoby starší 15 let, musí mít náhubek a vodítko. No a kdo nevyužije tuto možnost a půjde k veterináři soukromně, zaplatí zhruba tak mezi 500 až 1000 korunami za očkování proti vzteklině. No to je určitě škoda nevyužít možnosti, že se vám z poplatku za psa něco vrátí.
1: Tolik podrobné informace ohledně očkování proti vzteklině z Jablonce nad Nisou se nám přihlásil náš regionální stopař Jaroslav Hoření, tak děkujeme za tyto informace a pěkný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Odpoledne z Jablonce.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Také máte pocit, že písnička Lahoutky od kapely Divoký byl musela vzniknout naprosto spontánně, tak doufám, že vám zpříjemnila i to dnešní úterní dopoledne pod Ještědem. Ta kapela Divoký byl, je jich 8, tak když někde je vidíte na vystoupení, tak jich je opravdu plno. A také kapela Divoký byl se představí už 20. června ve Vratislavicích nad Nisou. Však nás také zvali dva členové, kteří byli hosty Českého rozhlasu Liberec u Filipa Majsla v písničkách Na přání. Ovšem, my už se teď budeme věnovat jinému tématu, protože máme krátce před 10:30, čeká nás seriál týdne. Liberecký zámek, to je tématem seriálu týdne. Ten je dnes už jednou z ikonických staveb města, proto se mu také věnuje i náš reportér Patrik Fischer. Ve včerejším díle rozebíral především ty nejdůležitější momenty stavební historie. Na některé majitele se ale ve včerejším povídání nedostalo, protože pro stavební vývoj zas tak významní nebyly, ale pro samotné město je jejich přínos nespochybnitelný.
1: V předchozím dílu seriálu o Libereckém zámku jsme se s docentem Milanem Svobodou bavili o většině rodů, které zámek vlastnili. Nezmínili jsme ale Albrechta z Valdštejna a Galasy. Proč bychom se měli bavit o Albrechtu z Valdštejna?
2: Je to vlastně paradoxní. Pro samotný zámek zřejmě Valdštejn neudělal vůbec nic, ale Liberci pomohl z hlediska rozšíření, protože založil takzvané Nové město, to je ta část, která začíná za dnešním kostelem svatého Antonína Velikého, tou novogotickou podobou. Valdštejn vlastně podpořil to, co už tady začalo z Radenu, a to byla soukenická a plátenická výroba. A potom je Valdštejn pochopitelně známý jako válečný podnikatel, to znamená, že i v regionu na Frýdlansku až k příhraničí se rozkládaly například hamry nebo jiná výroba, kterou bychom asi už dneska nazvali manufakturní, rukodílnou, která zásobovala ta jeho vojska.
1: A Galasové jako vojevůdci, diplomaté a v podstatě i politici tady zřejmě také příliš nepobývali.
2: Nejdůležitější je František Ferdinand z Galasu, ovšem ten spíš sídlil na Frýdlantě, ale měl ještě další panství, Hořiněves a Smiřice a tak dál, takže ani Galasové vlastně nesídlili na Libereckém zámku. Víceméně tady všude byla správa, byty pro úředníky, ale Galasové si budovali jednak od počátku 18. století palác v Praze na Starém městě, dneska naproti Klementínu, Národní knihovně, a jednak se angažovali ještě v politice, zvláště teda ten Jan Václav z Galasu, a Liberec vlastně pro ně nebyl nějak významný, pokud jde o pobyt.
1: Ten rozvinutý průmysl ale musel vydělávat peníze. Těžili z toho nějak Galasové?
2: My vlastně nevíme pořádně nic o tom, jak často tady ti Galasové pobývali. Víme o tom, že se samozřejmě snažili po 30-leté válce v té zdevastované zemi nastolit jednak pořádek katolický podle přání panovníkova, nic jiného jim ani nezbývalo. A taky tu zemi zničenou obnovit a podporovat právě cechy, podporovat chov ovcí a vůbec stejně jako jejich v vozovkách kolegové stavovští, tedy šlechtici v Českém království nebo Markrovství moravském, se snažili vydělávat, protože mimo jiné 1691 byli do hejnic v Jizerských horách povoláni františkáni a ti potřebovali svůj klášter, chcete-li konvent.
1: Popisuje historik z Technické univerzity v Liberci Milan Svoboda.
0: No a já ještě doplním, že Liberecký zámek v 18. a 19. století nesloužil jenom jako jedno ze sídel rodiny Klamgalasů, ale také jako reprezentativní místo, a proto se v něm vystřídalo několik návštěv. No a těm se budeme věnovat zítra ve stejném čase.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Liverpoolská čtyřka oslovila i Karla Gotta, to je určitě nespochybnitelné a tak právě skupina Beatles byla inspirací této písničky, tak doufám, že vás také potěšila. Ovšem teď už přichází na řadu spotřebitelský rádce Josef Černý. Dnes ve spotřebitelském servisu dostaneme návod, jak postupovat, když narazíte na podvodný nebo podezřelý internetový obchod.
1: Paní Kamila by ráda věděla, jak mohou existovat e-shopy, které nabízejí produkty pod cenou a když se u nich někdo objedná, jenom přijmou peníze, ale nikomu zboží nepošlou. Bohužel si sama nepřečetla recenze, takže také naletěla. Paní posluchačko, prodej nebo lépe řečeno nabídka produktů pod cenou je pouze finta, aby prodejce spotřebitele nalákal na objednání výrobku, který, jak sama píšete, nikdy nepošle. Je to samozřejmě podvodné jednání, na které je potřeba upozornit Českou obchodní inspekci a ta zařadí takového prodejce do seznamu nespolehlivých.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Úterní dopoledne pod ještědem pokračuje i s Věrou Martinovou, ale také i s recepty našich babiček. A s recepty si připomínáme nejen, co jedlo na počátku, nebo co se jedlo na počátku minulého století, ale také tehdejší vybavení kuchyní. Až do roku 1914 sahá historie duritky. Více o ní a také o přípravě horké čokolády nám poví Jaroslav Hoření a Vladimíra Jakoubějová.
1: V našem vyprávění o surovinách a vybavení kuchyní hospodyněk v období první republiky si dnes něco povíme o duritce, nerozbitné skleničce, která byla ve své době malým technickým zázrakem.
2: Vyráběla ji největší pražská sklárna a rafinerie, kterou v roce 1878 založil Josef Inwald, úspěšný rakouský a český podnikatel ve sklářském průmyslu, který mimo jiné v roce 1893 koupil i opuštěnou sklárnu v Poděbradech, která se za jeho působení specializovala na výrobu sifonových láhví a o 3 roky na to ve slevárně v Hucově začal vyrábět okenní skla.
1: Po jeho smrti v roce 1906 převzali jeho podniky synové Oskar a Rudolf, kteří z nich vytvořili akciovou společnost. Ta si v roce 1914 zaregistrovala značku nerozbitného nápojového skla Durit. Pod ní pak vyráběla lisované pivní sklenice, žebrované sklenice na kruhové patce k pití absintu a lisovanou žebrovanou kultovní sklenici z čirého hutního skla, takzvanou Duritku. Ta se vyráběla ve sklárně v Doubí ve 2 velikostech, 0,1 a 0,2 litru s reliéfní nebo leptanou značkou na dně. Za úspěchem duritky nestála jen pověstná odolnost proti nárazům. Sklo snášelo i vysoké teploty, takže duritky se hodily i k podávání čaje nebo horké kávy. Právě to z nich udělalo oblíbený předmět v prvorepublikových domácnostech i restauracích. Pod značkou Durit firma Inwald nevyráběla jen skleničky, ale i salátové mísy, soupravy na čaj a kávu, i skleněné táci v barevném provedení od čiré přes zelenou a modrou až po luxusní bílý Durit opál. Oblíbeným výrobkem této ve své době výjimečné sklářské firmy byly i soupravy patentních zavařovacích sklenic Inwald svíčkem a plechovým pajerkem, které firma do obchodu dodávala i se zavařovacím hrncem. V roce 1948 sklárna prošla znárodněním a začleněním do velkých podniků. Dnes se pod značkou Durit nic nevyrábí, přesto jméno sklenici zůstalo. Tak co do ní dneska nalijeme?
2: Třeba horkou čokoládu, podle receptu z kuchařky z roku 1921.
1: Nejlepší, nejjemnější druh je čokoláda Kiferlova. Na jeden šálek vystačí 1 tabulka, která se na několik kousků rozláme. Tyto kousky dají se do hrnce dole užšího a nalije se na ně 1/4 litru mléka. Potom se přistaví hrnek ohni a nechá se za ustavičného kvedlání 2x vzkypěti. Hrnek nesmí být příliš malý, aby čokoláda nepřetekla. Kdo rád sladkou čokoládu, nechť přidá kousek cukru.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Šedesátý léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve,

60. léta jsme si připomněli s Petrem Spáleným ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Budeme také trochu vzpomínat po 11. hodině, a to s naším hostem, kterým bude generální ředitel Povodí Labe Marian Šebesta. Budeme se bavit o zrekonstruované Harcovské přehradě, ale také budeme vzpomínat, jak vlastně přehrada vznikla, nakolik se zmodernizovaná přehrada poradí s případnými povodněmi, no a také zdali se dočkáme letos ještě koupání v Harcovské přehradě. To a ještě více po 11. hodině.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Poslanci se dnes budou znovu zabývat snížením odvodů pro živnostníky. V sobotu v Jablonném v Podještědí naposledy vystaví lebku svaté Zdislavy. Zimní údržba krajských silnic byla letos v Libereckém kraji nejdražší za posledních 10 let a je před námi slunečný a také nejteplejší den tohoto týdne. Naměříme až 30 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Do sněmovny se dnes vrací návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Senát ho na začátku května zamítl. Změna by živnostníkům měla na odvodech na sociálním pojištění ušetřit několik set korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
3: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou, to tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ, proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
2: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, by také podle senátora Tomáše Třetiny z TOP 09 v budoucnu přišli o část důchodu. Lebka svaté Zdislavy bude naposledy vystavena při tradiční pouti v Jablonném v Podještědí tuto sobotu 30. května. Pak ji církev uloží k ostatkům světice do hrobky v tamní bazilice. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl po jednání s památkáři, zástupci církve a řádu dominikánů v Jablonném. Lebku před 2 týdny z baziliky ukradl 35-letý muž. Zalil je do betonu a chtěl ji hodit do řeky. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyjmuli. Náklady na zimní údržbu silnic v majetku Libereckého kraje společnost Silnice LK vyčíslila na víc než 154 milionů korun. Je to o 4 miliony víc než za předchozí zimu. Uplynulá zima byla podle silničářů průměrná, přesto bylo několik intenzivních sněhových spadů, hlavně v horských oblastech, které údržbu prodražily. Nově také silničáři přidali do zimní údržby 180 kilometrů silnic, které se předtím nesolily. Pokračuje náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberec. Kraj.
4: Počet zásahových dní byl 102, což je o 10 méně než v loňské sezóně. Za to jsme však vysypali víc posypového materiálu, zhruba 10 900 tun posypové soli, přibližně 3,3 milionu litrů solanky a zhruba 13 400 tun inertního materiálu písek či drť.
2: Ve věku 85 let zemřel Richard Falber, přezdívaný jako táta odborů. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Richard Falber se v 90. letech podílel na vzniku hnutí a v jeho čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD. Několik let byl i v Evropském parlamentu.
1: Počasí.
2: Je a bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne čekáme 27 až 30 stupňů Celsia, teplo bude i na horách, tam naměříme 23 až 26 stupňů. Fouká slabý vítr severních směrů a biozátěž je na stupni číslo 2, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: S omezením počítejte na silnici 1/10 od odbočky na Dolní Kořenov až ke křižovatce na mostě pracují silničáři a projíždí se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsem moc ráda, že jste s námi i krátce po 11. hodině. Je tady s vámi vysílání Českého rozhlasu Liberec dopoledne pod Ještědem a zdravím vás, milí posluchači. Tak venku nás čekají opravdu poměrně vysoké teploty, jak jsme slyšeli ze zpráv Hany Hopfoglové. Možná už by vás to také táhlo k Harcovské přehradě. Kdy se v Harcovské přehradě vykoupeme? Nejenom na to se budeme ptát našeho dnešního hosta, kterým bude generální ředitel státního podniku Povodí Labe Marian Šebesta. Po necelých 4 letech jsou práce na rekonstrukci přehrady Harcov Liberci u konce a nakolik se tady i zmodernizovaná přehrada poradí třeba s případnými povodněmi. Nejen to se dozvíme v těch příštích minutách. Hezký poslech.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dopoledne pod ještědem pokračuje a zdraví vás i nadále Iveta Kalátová. Jak už určitě víte z našeho vysílání, po téměř 4 letech, kdy byla přehrada Harcov v Liberce vypuštěná, se voda do nádrže začala znovu vracet. Napouštění začalo na začátku dubna a potrvá podle hydrologických podmínek několik týdnů až měsíců. Co všechno se v tomto období zkouší a monitoruje, jak dlouho se bude přehrada napouštět a dočkají se letos návštěvníci koupání? Nejenom o tom si už budu povídat s naším dnešním hostem, kterým je generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta. Vítám vás v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím posluchače.
0: Na úvod se vás zeptám, po jak dlouhé době se vlastně Harcovská přehrada rekonstruovala?
1: No, po víc než 120 letech, protože ona se rekonstruovala poprvé, těch oprav tam bylo za těch 120 let její historie, nebo víc než 120 let její historie pomálu a byla to výstavba třeba té pravobřežní zdi, takzvané promenádní cesty, nebo výstavba štěrkové překážky, ale zásadní rekonstrukce, kterou jste tady zmínila, tak ta je po těch 120 letech první.
0: Můžeme se ještě podívat více do historie, jak vlastně přehrada vznikla?
1: No, musíme se podívat vůbec do historie celého 19. století, které bylo sérií ničivých povodní. A bylo to především na těch našich severních horách, to znamená Krkonoše, Jizerské hory. A samozřejmě se to krylo s dobou, kdy se velmi rozvíjel průmysl, to znamená, bylo zde čím dál tím víc lidí, čím dál tím víc průmyslu. No a do toho ty neustále se opakující povodně. Vrcholem byl rok 1897, kdy Jizerské hory a Krkonoše byly zasaženy naprosto katastrofální povodní a ta doba nazrála na to s tím něco udělat. Tehdejší společnost byla velmi akceschopná, to znamená, říkám, 1897, ohromná srážka, ohromné, myslím tím dešťová, ohromné škody, nicméně již v roce 1900 založeno vodní družstvo, skoro okolností taková zajímavost, jeho prvním vedoucím byl pan Zimmermann, ale Karl.
0: Ano.
1: Nicméně na to následovalo velmi rychle projekční práce. Tenkrát se podařilo zajistit v té době asi nejlepšího odborníka, což byl profesor Ince z Cách. A ten navrhl soustavu šesti přehrad vlastně na té české straně, ale samozřejmě on navrhoval a realizoval i na té straně vlastně severní, to znamená v tehdejším Prusku. Ty přehrady byly velmi rychle navrženy a měly sloužit především k omezení rizika těch ničivých povodní, ale zároveň měly sloužit ke stabilizaci průtoků i těch nižších, které byly především využívány tím průmyslem. No a pak je ta nádherná věc, že vlastně již v roce 1902 se byly zahájena výstavba prvních dvou přehrad v Harcově a Bedřichově a následovaly tři další, Mlynice, Fojtka a Mšeno. A hotovo bylo v roce 1909 a vlastně od té doby nám ta soustava přehrad slouží do dneška a dá se říct, že to byla jedna z prvních takovýchto opatření ve střední Evropě.
0: To jsme se podívali do historie s generálním ředitelem Povodí Labe Mariánem Šebestou, který je hostem Českého rozhlasu Liberec.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je i nadále generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta. Bavíme se o Harcovské přehradě. Zasahovalo se i do hlavní zděné hráze přehrady?
1: Ano, tím, že to byla kompletní rekonstrukce, tak se zasahovalo prakticky do všeho. Takže když to vezmu od vrchu, tak byla odbourána koruna, byly odbourány přelivy a to bylo děláno především s cílem obnovit hydroizolaci. To znamená, aby nám ta voda nemohla zatékat do té přehrady z vrchu. Když se zmínil o těch přelivech, tak ty byly zároveň sníženy o 40 cm, což nám umožnilo zvýšit jejich kapacitu prakticky třikrát. A tím samozřejmě zvýšit bezpečně převáděné množství vody. No a pokud se posuneme dál, tak byla rozebrána kompletně vlastně návodní hrana, která je pokryta hydroizolací a v tom normálním stavu byla 120 let kryta takzvaným přísypem, což byla vlastně zemina s obložená kameny. No a ta byla kompletně obnovena. No nicméně cílem bylo nejenom vlastně tato stabilizace, ale i zajištění kompletní nepropustnosti jak hráze, tak jejího podloží a to tak, že v souvislosti s dnešními požadavky a proto vlastně bylo v patě té přehrady postavena takzvaná injekční štola, ze které bylo stovky vrtů vlastně do podloží a to podloží celé bylo zainjektováno a úplně stejně jsme postupovali vlastně z koruny hráze a ta hráz byla zase stovkami vrtů provrtána a zpětně vlastně zalita nějakou injekční směsí, aby ta hráz byla kompletně odolná proti vodě.
0: No, když jsme se byli podívat po vypuštění hráze, jak vypadá dno, tak vypadalo to, že tam je hodně bahna. Jaký objem nánosu se po vypuštění hráze odstranil?
1: No bohužel větší, než jsme plánovali, protože samozřejmě ty průzkumy jsme mohli dělat pouze pod vodou, takže je dělali potápěči a snažili se jaksi udělat sondy, jak hluboko je to dno. No a tak bylo naprojektováno, že bude odtěženo 26 000 metrů krychlových nánosů. Bohužel, když se ta nádrž vypustila a začalo se těžit, tak se zjistila taková anomálie, že vlastně pod tou plánovanou vrstvou je taková tvrdší vrstvička takzvaného perku a pod ní je zase další nános. Takže nakonec jsme vytěžili vše a bylo toho víc než dvojnásobek toho plánovaného množství.
0: Je něco, co vás třeba v průběhu rekonstrukce hodně potrápilo?
1: No tak potrápilo nás úplně vše, co na, bych řekl, rekonstrukci takto starého vodního díla nás potrápit mohlo. Takže tou první věcí je, že tenkrát ty plány, jak jsem říkal, vznikly vlastně velmi rychle a ten profesor Ince víceméně zpracoval nákresy, které jsou sice krásné graficky, jsou krásné barevně, nicméně ta stavba potom se vyvíjela jinak a postavena byla jinak. To znamená, jinak byly postaveny konstrukce štol výpustí, jinak bylo založení paty hráze, prostě těch věcí bylo velmi, velmi mnoho jinak. Takže na to jsme museli reagovat průběžně. Samozřejmě byly to ty nánosy, o kterých jsem hovořil, tam možná taková perlička, dvakrát jsme museli přerušit stavbu kvůli nahlášení nějaké nevybuchlé munice, ale jednou se teda ukázalo, že to skutečně byl nějaký granát z druhé světové války nebo letecká puma. Nicméně jednou, a to je takové lehce úsměvné, to vypadalo, že to je skutečně granát, německý granát, nicméně bylo to nějaká část železného kolečka z doby výstavby. Když se dostanu dál, tak samozřejmě objevily se nám tam výrony vody v podloží, na které jsme museli reagovat. A těch věcí bylo víc, tou poslední možná byla povodeň v září roce 24, která nás nějakým způsobem přerušila ty práce a museli se některé věci dělat znova. Uh-huh. Tou poslední nepříjemnou věcí je, že v průběhu stavby nám odešel významný subdodavatel a musela ta stavba na to reagovat.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: O přehradě Harcov si povídáme s generálním ředitelem povodí Labe Marianem Šebestou. Ráda bych se zeptala, jak probíhal převod vody během rekonstrukce?
1: Probíhal tak, že kus před tou hrází, vlastně v té vypuštěné zátopě byla postavena takzvaná provizorní hrázka, ta byla dělaná takzvanou dvouletou vodu a z ní dvěma potrubími vlastně byla převáděna do těch stávajících spodních výpustí přehrady. Naštěstí ta hrázka byla navržena dobře a vlastně nám nepřetekla při té loňské povodni a bezpečně ty vody mohly být převáděny buď to jednou nebo tou druhou výpustí podle toho, kde se zrovna pracovalo.
0: Jisté je, že jste tam nainstalovali moderní vybavení. V čem vlastně spočívá?
1: Tak řekl bych, tím nejdůležitějším jsou nové spodní výpusti a jejich uzávěry. Pak to další je monitoring, kde budeme sledovat průběžně velké množství údajů, ať už to jsou výška hladiny, tlak vody v podloží, průsaky a tak dál. A ty všechny údaje jsou svedeny vlastně do jednoho řídícího systému. To znamená, velmi operativně budeme moct sledovat velké množství těch věcí. Samozřejmě další jsou například vybavení o náhradní zdroje, o kamerový systém a podobně.
0: No a teď už téma povodně. Nakolik se tedy zmodernizovaná přehrada poradí s případnými povodněmi? Samozřejmě nechceme malovat čerta na zeď, ale stát se může cokoliv.
1: Tak kdyby se to náhodou stalo, tak ta přehrada, byť je 120 let stará, tak nyní bezpečně převede takzvanou 10 000letou vodu. Samozřejmě asi by to vypadalo trošku zvláštně, ale jak už jsem řekl, ty přelivy jsou výrazně kapacitnější, tím, že máme zatěsněno podloží, tak se nemusíme bát nějakého vztlaku, který by mohl způsobit vlastně porušení stability, no ale zároveň se počítá s tím, že ta voda by při takovéto katastrofální povodni přetékala přes korunu hráze a to až 12 cm. Nicméně bylo by to řízené, bylo by to bezpečně a to ten spodek, ta pata hráze je na to připravena.
0: Teď už opustíme technické záležitosti. My se teď podíváme na vzhled přehrady, protože obnovou prošel i vzhled přehrady. Co se všecko opravilo? Co se všechno změnilo?
1: No, na tom vzhledu se neměnilo skoro nic, protože ta stavba je památkově chráněná a všechny vlastně kameny, ať už to bylo to parapetní zdivo nebo obkladové zdivo nebo zdivo přelivů, tak každý kámen měl svoje číslo a pod dohledem Národního památkového ústavu jsme ho vrátili tam, kde byl. To znamená, všechno je očištěno, všechno je přezděno, nicméně mělo by to vypadat tak, jak to vypadalo dřív. Samozřejmě přibyly nám tam nové ty střechy na těch věžích, nová zábradlí, nové osvětlení a takové prvky. Nicméně celkově by ten vzhled měl se co nejvíce podobovat tomu původnímu.
0: Uh-huh. A v jaké fázi je tedy teď přehrada? Tuším, že teď to všechno zkoušíte a monitorujete. O co konkrétně jde? Co všechno zkoušíte?
1: No, zkouší se to, co jsme tam nainstalovali nově. To znamená, nejdřív se zkoušelo vlastně pohyb těch uzávěrů spodních výpustí. No a tak, jak se postupně přehrada napouští, tak se opět zkouší už vlastně pod tlakem té vody pohyb těch výpustí, ale zároveň se měří jak ty vztlaky, tak průsaky, měří se samozřejmě i posuny hráze. A to všechno se dělá podle nějakého programu monitoringu a průběžně se to vyhodnocuje a tak, jak nám ta hladina stoupe, jak se vlastně nádrž napouští, tak všechny tyhle ty věci se opakovaně zkoumají.
0: Teď v současné době, jak probíhá proces napouštění přehrady?
1: No, probíhá tak, jak nám prší. To znamená, my v tuhle chvíli napouštíme tu přehradu veškerou vodou, kterou máme k dispozici, s tím, že pod ní vypouštíme pouze takzvaný sanitární minimální průtok.

0: Na Harcovské přehradě, v blízkosti Harcovské přehrady, pobýváme s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, generálním ředitelem Povodí Labe Marianem Šebestou. Teď bychom se možná mohli ještě zaměřit na vůbec na jakost vody. Kdo bude mít na starosti monitoring jakosti vody?
1: No, ten budeme mít na starosti my a vlastně už ho provádíme, respektive provádíme ho po celou dobu i před rekonstrukcí a budeme ho provádět jak při napouštění, tak potom při běžném provozu.
0: A zkouším si tady představit hloubku přehrady. Bude to stejná hloubka přehrady před rekonstrukcí anebo bude odlišná?
1: Ta bude úplně stejná, protože ta takzvaná zásobní hladina zůstala stejná, dá se říct, proti té nejnižší možné hladině je to cirka 6 metrů. Ale samozřejmě, když se bavíme o té hloubce třeba u hráze, tak ta bude větší. Ale když se bavíme mezi tou stálou hladinou nebo nejmenší a tou běžnou, tak je to bezmála 6 metrů.
0: Mm-hmm. Budou tam i ryby?
1: Určitě tam ryby budou, určitě tam budeme nějaké vysazovat a samozřejmě je to rybářský revír, takže předpokládáme, že dál toto bude pokračovat.
0: Mm-hmm. Tak tuším, že nejčastější dotazy nejen obyvatel Liberce jsou, jak dlouho se bude přehrada napouštět a zdali se třeba letos dočkáme koupání.
1: A to je složité odpovědět. Jednak nevíme, kolik vody nám přiteče a tak, jak to máme vyzkoušeno na jiných vodních dílech, může to vypadat, že se ta nádrž nenaplní, no a pak přijde jedna bouřka a je do rána plná. Ale pokud by to šlo tak, jak to jde teďka, tak je to otázka někdy v půlce léta a podobně. Nicméně je tady ještě jeden zádrhel a to je související investice města Liberce a to je vlastně rekonstrukce té promenádní cesty, protože my to máme rozděleno, my jsme opravovali tu zeď, která je podél celé přehrady a oni opravují tu vlastní promenádní cestu. A na to, aby to mohli bezpečně provádět, tak potřebují to mít dostatečně vysoko nad vodou a proto jsme se s nimi dohodli, že dokud to bude potřeba, tak tu hladinu budeme držet ještě cirka o metr níž, než by byla běžně. Takže tady bude trošičku záležet na to, jak se bude dařit realizovat ty práce na tom pravém břehu, no a na tom, jak bude pršet.
0: Tak, ale protože jsou peníze až na prvním místě, tak nemůžu se nezeptat, jaká je vlastně celková cena rekonstrukce?
1: No, vysoká. Je to 550 milionů korun.
0: Tak ještě dříve, než se rozloučíme, pane řediteli, tak je tady také pozvánka na středu 27. května, kdy se koná slavnostní otevření Harcovské přehrady. To bude velká událost.
1: No tak pro nás určitě, doufám, že i pro občany Liberce taky. Byli bychom rádi, aby tam byli všichni dotčení, to znamená krom nás jako investora, tak projektant, zástupci společnosti, která tu obnovu realizovala, ale i těch, kteří na to dali peníze. A to samozřejmě krom státního podniku, tak je především ministerstvo zemědělství. Pozvali jsme pana ministra, ale je to i město Liberec, které si také svým příspěvkem vlastně tam připlatilo na pobytové schody, no a samozřejmě nemůžeme opomenout pozvat zástupce kraje. No ale hlavně, rád bych pozval veřejnost, je tam jediný zádrhel, v tuhle chvíli běží řízení o vlastně dočasném umožnění vstupu na vodní dílo, protože ono zatím ještě není zkolaudováno, ale doufejme, že se to do té doby podaří a bude možno tam pustit veřejnost.
0: Ještě doplníme slavnostní otevření Harcovského břehu, koná se to celé od 10 hodin, je to tak?
1: Ano, takhle předpokládáme, že bude zahájení toho slavnostního otevření.
0: Přijedete se někde vykoupat do Harcovské přehrady?
1: Pokud bude voda čistá, tak určitě.
0: Dobře, tolik náš dnešní host Českého rozhlasu Liberec, generální ředitel Povodí Labe Marian Šebesta. Děkuji za váš čas, mějte se moc hezky a budeme se ve středu těšit na viděnou a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a těším se na viděnou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: To dnešní povídání jsme tedy zakončili pozvánkou na zítřejší dopoledne u Harcovské přehrady. Ovšem zítra také přivítáme zajímavého hosta. Bude jím zakladatel Centra obrony Michal Valenta a budeme řešit tajemství bloudivého nervu. Nejdelší hlavový nerv v našem těle je vagus nerv, který známe jako bloudivý nerv. A ten je zodpovědný za uvolnění, zpomalení srdečního tepu a celkového naladění těla a na klid a regeneraci. Jaké metody můžeme vyzkoušet na posílení tohoto nervu, co může způsobit jeho nízká aktivita. Nejen to se dozvíme zítra po 11. hodině.

Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon.

0: Hygienické rady.
1: Tvaroh je ceněný hlavně pro vysoký obsah bílkovin a vápníku, proto se mu často přezdívá bílé zlato. Tvaroh je právem oblíbený mezi sportovci a lidmi, kteří dbají na zdravý životní styl. Obsahuje totiž kvalitní bílkoviny, které podporují regeneraci svalů a zasytí na delší dobu. Tvrdý tvaroh vzniká srážením mléka pouze kyselinou mléčnou, vytvořenou mlékařskými kulturami. Při přípravě měkkých tvarohů, které se prodávají ve vaničkách, se navíc dodávají syřidla. Donesli jste si z obchodu tvaroh a když jste ho rozbalili, vytekla z něj navíc tekutina? Radujte se, jedná se o syrovátku, která se z tvarohu uvolňuje zcela přirozeným procesem. Tvaroh se hodí i do teplé kuchyně, protože ani tepelnou úpravou nestrácí své skvělé nutriční hodnoty. V oblibě ho historicky mělo i lidové léčitelství. Tvarohový obklad vytahuje horkost, tlumí bolest a působí protizánětlivě.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Dokonce i Benjo se objevilo ve skladbě Zastav mě Marka Ztraceného ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Narozeniny, a to 59. dnes slaví herec a moderátor Martin Zounar. Absolvent Pražské konzervatoře, hrál například v Národním divadle, divadle pod Palmovkou nebo v divadle Komedie. Jeho první velkou rolí byla role mladého vojáka Tomáše v televizním seriálu Chlapi a chlapci. Určitě ho ale můžete znát třeba z filmu Pták ohnivák a Vexlák nebo ze seriálu Velmi křehké vztahy, Rodinná pouta, Vyprávěj nebo Ordinace v růžové zahradě. Moderoval také kuchařské pořady v televizi, dabuje filmy a pracoval i v rozhlase. My si ho teď ale připomeneme jako zábavného vypravěče.
1: Tak jako říkáme, sakra, kam půjdeme, pondělí, všechno zavřený. Ty tam byla Martina Menšíková, byl tam Zbyšek Pantůček, Ivana Andrlová, Veronika Jeníková, v podstatě celý soubor. A já jsem říkal, hele, mě tak napadlo, tady je taková pumpa, asi 200 metrů, a my jsme přece mohli jít. Tam mají ty takový ty bagety a mají tam ty pici a takový ty hamburgery strašlivý a prostě můj život s pumpou, že jo, tak tam půjdeme a něco si prostě tam dáme do té mikrovlnky a říkal, hele, tak víš, jo, tak jdeme tam. Tak jsme přišli a tam byl takový mladý pumpař a říkal, dobrý večer, co si dáte, nějaký benzín, ne, benzín ne, ale my bychom jako něco pojedli. Jo, jasně, není problém, tady máme ty pici a tohleto. A já jsem říkal, hele, meškáme trošku v krku. A viděl jsem tam ty lahvičky. Jo, ty malinký prcínky takovýhle, jo. On jsou různý značky a protože jsme tady Moravě, já říkám, hele, tadyhle mají slivovicu a kupíme nějakou slivovičku jen tak jako, jak se říká, a péro na péro, jen tak trošku, aby to proběhlo, tak dáme teda. No a do toho náš řidič říkal, hele, já bych dal borovici. No tak kupíme borovičku, dobře, a teďka jsme se u té pumpy tak jako rozložili a ten pumpař ještě křičel, jako doma, herci, jako doma, to neměl říkat samozřejmě. Protože my jsme opravdu tak jako pojedli, popili. Za 2 hodinky už jsme si i zapálili. Začali jsme tak různě tam si hrát s těma zvířátkama, ty plyšový, že jo. Různě jsme si prolížili časopisy o motorismu a... tak jsme tak jako opravdu u té pumpy jsme se zabydlili. A když bylo 5 hodin ráno, tak jsme zjistili, že tady je fronta nákladňáku před tou pumpou. A tam stojí taková holka a Olina tak kouká a říká, Ježiš, to je jak moje Karča. Podívej, jak je zmrzlá, Marťo. Pojď dovnitř, holčičko, pojď dovnitř, pojď. Tak co, odkud seš? Co ti je do toho? No ne, počkej, tak seš takhle v té sukínce, máš taky vysoký štekle, člověče, ty nemáš ani punčocháče, ty seš tak nějaká jako na ostro. Říká, no, tak já tady pracuju. Ježiš, co tady děláš takhle v noci? Holko, jedna nebo abys byla doma spíš. Tak se samozřejmě z toho vyklubalo, že holčička je sociální pracovnice, že se stará o řidiče, že opravdu s nima cítí. A Olinka, když to zjistila, tak říkala, ne, já tě nepustím ven. Já ti těch 1000 korun dám, aby si nešla ven. On říkal, tak mi těch 1000 korun dej. Tak Olinka, tak tady je máš. A slibně, že to nebudeš dělat. Ne. A do toho se voznělo. Libuno, máš tady tyrák, znojmo. Libuna vzala 1000 korun a byla v trapu.
0: Veselý vypravěč Martin Zounar, tak na dálku přejeme vše nejlepší. Teď už pravé poledne, téměř na dosah, polední zprávy po 12. hodině, Filip Majsl, písničky na přání. Loučí se s vámi od mikrofonu Iveta Kalátová, mějte se krásně a zítra ve stejném čase po 9. hodině opět naslyšenou.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Navrácenou lebku svaté Zdislavy církev vystaví už jen jednou. Liberec od července zvýší nájemné v městských bytech o 2,5%. Na střední školy se ve druhém kole přijímacích zkoušek hlásí přes 12 000 žáků. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 30 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Nalezenou lebku svaté Zdislavy předá policie církvi tuto sobotu při tradiční zdislavské pouti v Jablonném Podještědí. Tam budou mít zájemci poslední možnost relikvii vidět. Před dvěma týdny lebku z tamní baziliky ukradl muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ji podařilo vyjmout. Pokračuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována a naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat. Už jsme dávno po svatořečení, takže je to takový trošku i anachronismus.
2: Lebka byla vystavená v relikviáře od roku 1907. Papež Jan Pavel II. Zdislavu z Lemberka svatořečil v roce 1995. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin litoměřické diecéze i českého národa. Od července se zvýší nájemné v městských bytech v Liberci. Zdraží o 2,5%, což je výše loňské inflace. Jak upřesnila mluvčí liberského magistrátu Jana Kodymová, u sociálního bytu půjde o nárůst ceny o 2 koruny za metr čtvereční. Město vlastní 1039 bytů, většina z nich je určená pro sociální bydlení. Město Turnov kupuje další strategický pozemek na Koňském trhu, kde má vzniknout nová obytná čtvrť. Jde o jeden z menších závodů sklářské firmy Precioza. Podle znaleckého posudku mohla společnost za areál požadovat 22 milionů korun. Nemovitost se ale nachází v aktivní záplavové zóně. To bylo jedním z důvodů, proč firma areál městu nakonec prodala jen za 10 milionů. Vysvětluje starosta Tomáš Hoké ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: To znamená, že v takovémhle území kromě vodohospodářských staveb nesmí stát vůbec nic, takže v budoucnu ani v tomhletom prostoru toho areálu vlastně nemůžeme postavit nic než městský park.
2: Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Vyplývá to z dat Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Ty nabízí volná místa pro více než 24 tisíc žáků. Oproti tomu osmiletá gymnázia nabízí asi 200 míst a šestiletá asi 50. Skoro polovina uchazečů se ve druhém kole přihlásila na učiliště s výučním listem.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude jasno až skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty se vyšplhají na 27 až 30 stupňů, na horách na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. A na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá kamení ze skály. Silnice je proto zcela uzavřena. Jděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné úterní poledne, tak dnes prý je podle meteorologů nejteplejší den tohoto týdne. Kdyby vám bylo jo, horko, klidně zavolejte, já vám na mikrofon zaskřípu zuby a třeba vám alespoň po zádech přeběhne mráz. Ale jinak samozřejmě volejte kvůli písničkám na přání, které jako vždy touto dobou v Českém rozhlase Liberec začínají. Vy tedy můžete nejenom volat, ale také psát a já se rozhodně na všechna vaše přání moc těším. Zdraví vás Filip Majsl.
1: písničky na přání s Filipem Majslem.

Lehké deštivé osvěžení na začátek dnešního odpoledne, 7 minut po 12. hodině, Jiří Korn. No a jak budeme pokračovat, to už je samozřejmě čistě na vás. Písničky na přání začínají, vy můžete od této chvíle volat na číslo 22 155 37 22, posílat textové zprávy ve tvaru Zahrajte liberec, potom Mezera a potom váš text na číslo 90 01 04. Ideální příběh je, když tu zprávu napíšete bez diakritiky, tedy bez háčků a bez čárek, anebo nám jednoduše napište e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Hezký poslech.

0: Teď si někteří z vás možná zanotovali, chytila jsem na pasece motýlka, ale tohle byl samozřejmě zahraniční originál Bay City Rollers I Only Want To Be With You. 12 hodin 12 minut, je čas něco si přát a přát si bude jako první dnes odpoledne pan Vlastimil. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, krásné poledne, dobrou chuť všem, kteří obědvají a všechno nejlepší dobré pochutí všem, kteří už poobědvali.
0: Vítejte u dalšího vydání našeho pořadu Volejte ředitele.
1: A jinak všecko nejlepší Filipovi Majslovi a úspěch práci, zdraví a ať tady s náma je dlouhý léta, no a samozřejmě všem Filipům, který mají dneska svátek.
0: Já moc krát děkuju, pane Vlastimile. Já jsem tady tajně doufal, že zmíníte ty mé dnešní 32. narozeniny, ale dobře, tak i ten svátek beru.
1: Bylo by to hezký, že?
0: Bylo by to krásné, ale bohužel čas nezastavíme. Ale samozřejmě moc krát vám děkuji za přání, pane Vlastimile. Vy jste vybral krásnou písničku, která se báječně hodí do toho dnešního slunečného dne, tedy slunečnici. Vám přeju slunečný den, ať se vám daří a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
1: Děkuju. Naschledanou. A vše pro všechny posluchače samozřejmě.
0: Tak posíláme.

0: Takto hřejivě jsme si v Českém rozhlase Liberec připomněli jednoho skvělého českého hudebního skladatele, textaře a také hudebníka Jaroslava Vikrenta. Jeho sluneční si samozřejmě znáte, no a předpokládám, že budete znát i další písničku, kterou tentokrát v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec vybírala paní Šárka. Ta nám napsala e-mail, ve kterém píše: prosím o zahrání písničky od Karla Černocha a Zdeňka Rytíře, Chtěl bych být medvídkem. No a písnička bude pro všechny lidičky a dnes má narozeniny Jindříška z Broumovské. Milá Jindříško, přejeme ti všechno nej, hodně štěstí, pevné zdraví, moře lásky a spoustu pohody. No a dnes mají svátek Filipové, i jim hodně štěstí, pevné zdraví a spoustu pohody. To vše posílá Šárka a Matěj z Liberce.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: trocha lehkého odpoledního snění s Ozzy Osbornem, Dreamer, ale dost bylo snění a pojďme se vrátit do reality, příjemné reality písniček na přání. Kdo nám volá? Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Filipe. Tady Jarča z Lidlantu. No, tak než začnu, Filipe, tak chci popřát všem, kdo má dneska narození, jako pan Jindřiška na Bromovskou. A hlavně vy, Filipové, dneska máte svátek, takže i vám, Filipe, chci popřát všechno nejlepší, hlavně o ně zdraví, štěstí. A mimo prasinovce Filipovi, který pojede zítra s náma, pojede moje neteř, jeho mamka, s náma do cirkusu, který jsem vyhrála lístky, takže bude on taky. A neteř si zaplatím lístek.
0: No ale to je hezké, tak synovce Filipa vezmete do cirkusu a mě ne?
1: No ale Filipe, to byste musel tam přijít taky.
0: Dobrá, tak třeba se ještě domluvíme, ale já samozřejmě moc krát děkuju za vaše přání a děkuju za všechny Filipy, kterým jste to přání poslala, ano. Paní Jarko.
1: A je to pro všechny, co my si necháme hrát, víte, je do všech koutů. Jsme velikánská rodinová rozhlasová parta.
0: Dobře, tak tady písničku posílám, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuju taky, naslyšenou.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Chystá.
1: Rodinný klan Gotových, Srdce nehasnou, přesně v půl jedné. My jsme tady v polovině písniček na přání v Českém rozhlase Liberec. Vy pochopitelně dál můžete volat na číslo 22 155 37 22 a dál můžete posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a tady je další e-mail. Písničku posílám kamarádovi a zároveň bývalému kolegovi Filipovi k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší přeje Ivoš a vzkaz Filipe, tohle je ta naše.

0: Švihák lázeňský, Jiří Schellinger, a hned je na tom světě veseleji. My máme 3 minuty po půl 1 a uvidíme, jakým směrem se nám ty písničky na přání v Českém rozhlase Liberec budou ubírat dál. Tentokrát o tom bude rozhodovat telefonát. A kdo nám čeká na telefonu? Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne i vám, Filipku, já vás moc zdravím. A přejdeme zase k narozeninám a ke svátkům. A písnička bude od Františka Nedvěda, Všechno nejlepší, protože se nezhodí. A protože vy máte taky svátek, takže přeji vám nejkrásnější, všechno nejkrásnější, ať se vám daří, ať máte pěkný den, a přidávám se jí. To byla Šárka Vlastimil a Jaruška, ty vám taky dávali hrát, tak já se před ním přidávám a přejeme vám všechno nejhezčí. A ještě musím popřát narozeninám Haničce do Byliny, tam měla včera, a dneska má Jindřiška z Mromovské. Takže holky, a můžu tak říct, už jsme trošku pokročili věku, ale to nevadí. Všechno nejlepší, přeji hodně štěstí, hodně lásky od všech lidiček, který máte rádi, a hlavně hodně zdraví, který obědli potřebujete, a upatrujte se. A písnička je ale také pro úplně všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec. Vám do rádíka a všem přeju krásný slunečný teplý den. Vám děkuji za zahrání a zase příště naslyšenou se budu těšit.
0: Já také moc krát děkuji oběma oslavenkyním, které jste jmenovala, pochopitelně také přeju všechno nejlepší. Vám krásný den, paní Boženo, a zase někdy příště naslyšenou.
1: Děkuji a ještě zdravím do Děčína Marušku.
0: No, tak posíláme pozdravy, samozřejmě.
1: Vedru, se opatruje.
0: Všichni se opatrujeme ve vedru. Naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.

zdraví a tak. Když přání k narozeninám, tak jedině prostřednictvím písničky Všechno nejlepší. To byl František Nedvěd, pochopitelně. Teď je 8 minut po půl jedné a budeme pokračovat tentokrát e-mailovým přáním, ve kterém se píše: zdravím do Liberce a písničku posílám Božence a do Harachova, personálu Harachovky, kam v červnu dorazíme a moc se těšíme. Vybrala jsem opět a Radeček a Hory. Díky, mějte se hezky, Marie DC. Předpokládám, že to není Washington DC, ale Děčín, tak zdravíme Marii do Děčína a posíláme písničku.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

písnička, ve které si Michal David poprvé a zatím naposledy vyzkoušel romštinu. Ave čedar, Jan Bendík a Michal David dávno vím přesně ve 12:45. A my budeme pokračovat dál a tentokrát navštívíme úplně jiný hudební svět. Napsala nám totiž paní Hana. Dnes bych ráda pokračovala skupinou, která vznikla v roce 1967, a to Jethro Tull. Výběr songu nechám na vás a posílám opět všem posluchačům, ale hlavně pamětníkům, tedy i mě. Děkuji.

Legendární britská rocková skupina Jethro Tull, včetně unikátního pojetí hry na příčnou flétnu Iana Andersona. Passive Willow, to je písnička, se kterou jsme dospěli až ke 12. hodině a 50. minutě a téměř ke konci písniček na přání, ale když říkám téměř, je v podstatě zatím dvojtečka, protože tady máme ještě jedno přání. Poslední písnička na přání bude pro paní Olgu z Liberce a vzkaz si moje všechno a každý den s tebou je dárek, tvůj milující Méďa. A s touhle písničkou se s vámi rozloučím, protože za malou chvíli se vezme se zprávami slovo Iveta Bláhová a po ní Alex Minářová se svým hostem. Tím hostem bude tentokrát ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
5: Třináct hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: Liberecký krajský soud poslal do vězení ženu, která pod vlivem drog kojila své dítě a to zemřelo. Parkoviště P1 ve Špindlerově Mlýně je uzavřené, zabralo ho staveniště nového mostu a lanovky. Čeští zemědělci by podle šéfa rezortu Šebestiána mohli dostat od Evropské unie odškodnění za úrodu zničenou mrazy. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 30 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Krajský soud dnes poslal na 8 let do vězení ženu, která pod vlivem drog kojila své 3měsíční dítě. Tom zemřelo. Rozsudek je nepravomocný. Žena vinu odmítá a na místě se proti rozsudku odvolala. Podle obžaloby kojenec zemřel po intoxikaci pervitinem, který se měl do těla dostat v mateřském mléce. Podle státní zástupkyně Ivy Píškové se to potvrdilo znaleckým posudkem.
6: Zkoumáním znalců z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství a samozřejmě i tím toxikologickým vyšetřením. Ona byla dospělá lucní osoba, která se mohla rozhodnout, zdali své nezletilé dítě bude kojit či nikoliv. Rozhodla se, že jí kojit bude a musela být srozuměna s tím, že pokud užívá drogy, může se skutečně negativně projevit na zdraví toho dítěte.
5: Státní zástupkyně ženě navrhovala 10letý trest. Po vynesení rozsudku si ponechala lhůtu na rozmyšlenou. Velké parkoviště P1 na příjezdu do Špindlerova Mlýna v Krkonoších je pro běžný provoz nyní uzavřené. V jeho blízkosti se staví nový most a lanovka, které propojí lyžařské areály Svatý Petr a Medvědín. Další dopravní omezení se přidají ještě do začátku letních prázdnin, upozorňuje ředitel ski areálu René Hroneš.
7: Vidíme už tady na silnici takovou odbočku, která zatím nepovede k omezení dopravy, jenom k takový výhybce, aby jsme mohli vybudovat základy a patky toho mostu. V průběhu zhruba července očekáváme zjednosměrnění provozu právě kvůli ukládání té mostovky toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení.
5: V Doksech na Českolipsku začala stavba přístupové cesty k novému kolumbáriu. Do pátku jsou na hřbitově naplánované výkopové práce, což může omezit běžný provoz. Kolumbárium má být dokončené v říjnu letošního roku. Stavba samotného kolumbária u ohradní zdi začala už v dubnu. Po dokončení na hřbitově přibude 160 míst. Jak uvedl nezávislý starosta Roman Fajbík, kolumbárium bude možné v budoucnu i rozšířit. Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství za SPD Martin Šebestián to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států Evropské unie. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun.
1: Počasí.
5: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty se vyšplhají na 27 až 30 stupňů, na horách na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: Na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června. A v Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí. Uzavírka potrvá až do konce května. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
8: Branami pražské zoologické zahrady projde ročně až 1,5 milionu lidí. Řadí se tak mezi nejnavštěvovanější místa v České republice. Od března má nové vedení. Ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: Alex a host, vítám Lenku Poljakovou, která se 1. března ujala vedení pražské zoologické zahrady. Dnes tedy k nám dorazila do studia. No, zeptám se, jestli jste dorazila pěšky nebo autem, městskou hromadnou dopravou, protože údajně jsem tedy zaslechla, že do zoologické zahrady občas si tak doběhnete z domova ráno.
1: Je to tak, je to můj důležitý zdroj pohybu, ale k vám jsem přijela městskou hromadnou dopravou, jejíž jsem velký fanoušek.
0: Ale je tedy pravdou, že do zoologické zahrady v Troji tedy si to ráno přiběhnete?
1: Já si popovezu městskou hromadnou dopravou a pak běhám přes Stromovku. Vlastně nejsem takový atlet, abych běhala každé ráno 8 kilometrů. Vím, že kde kdo to zvládá, já bych asi docházela do práce příliš pozdě, ale přes tu Stromovku je to velmi krásný, asi 2,5 kilometrový úsek a je to takový hezký start do rána, ale nedělám to každý den.
0: Vy jste se vlastně vrátila do zoologické zahrady pražské po 13 letech. Dá se říct, že jste se vrátila na místo činu?
1: Dá se taky říct, že jsem se vrátila ke kořenům, protože to bylo moje první zaměstnání po vysoké škole. Také bych asi řekla, že jsem se trošku vrátila domů, protože ta zahrada je něco, co se nezapomíná.
0: Tak to je příjemný pocit.
1: Je to příjemný pocit.
0: Jak moc se proměnila zoologická zahrada během těch 13 let? Byla jste se tam třeba mezi tím podívat?
1: Byla jsem se tam podívat párkrát s dětmi. Určitě se proměnila trošku z toho návštěvnického pohledu, kdy vznikly nové expozice, které jsou krásné, jsou opravdu dobře provedené. Nezměnila se tolik z toho pohledu zaměstnance, z toho pohledu zevnitř. Tam si myslím, že do určité míry až maličko ustrnula v čase.
0: A to je něco, na čem vy budete pracovat.
1: A doufám, že nejen já.
0: Co vás vlastně přimělo přihlásit se do výběrového řízení?
1: Tím impulzem bylo setkání se zaměstnanci, řeknu neformální setkání se zaměstnanci, můžeme si tady říct, že jsme se potkali v hospodě, kdy už bylo zřejmé, že vlastně magistrát bude vypisovat nové, jako výběrové řízení na nového ředitele. Tak já jsem se sešla s kolegy, které jsem znala před těmi 13 lety, s naprosto nulovými úmysly se někam vracet. Já jsem prostě jenom přišla na pozvání a na pivo. A tam jsem si vzpomněla na to, jak strašně fajn to v té zahradě tenkrát bylo. A to byl takový první impuls, který jsem mnohokrát ještě zažehnala, až jsem si řekla, že bych litovala, kdybych to neskusila. Že mě nebude vadit, když to zkusím a nevyjde to, ale neuměla bych si sama před sebou obhájit, proč jsem to vlastně neskusila. Že všechny důvody, které mě napadaly, tak byly překonatelné. Byly to obavy, nedůvěra v sebe sama, ale pak jsem si říkala, že není co. Že to prostě zkusit musím.
0: Zkusila jste to, uspěla jste, absolutně jste uspěla. Všichni hlasovali vlastně pro vás, radní. Zajímá mě, jaká byla reakce vašich dětí, když jste jim oznámila, že budete řídit pražskou zoo.
1: Byla velmi pozitivní, ty děti jsou v takovém věku, kdy mají pocit, že to je práce snů, což jako svým způsobem mají pravdu, ale myslím si, že v těch jejich očích ta práce vypadá trošku jinak, než vypadá doopravdy, ale dcera mě strašně fandila, ta se strašně těšila, až půjde druhý den do školy a vyžvaní to všem svým spoložačkám, což se stalo. A takže ta byla jako milé, upřímně nadšená.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes zooložka a nová ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková. My už jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co bylo impulzem k tomu přihlásit se do výběrového řízení. Vy jste také řekla, že se vlastně tak trochu vracíte domů do zoologické zahrady, ale měla jste takovou odbočku profesní, dokonce jste byla poradkyní ministra na ministerstvu. Jak se to tak stane? A bavila vás ta práce? Nebo pořád jste někdy podvědomě cítila, že to není ono?
1: Já jsem po zoologické zahradě nastoupila na ministerstvo zdravotnictví, kde jsem působila i v té roli, co jste uvedla, mimo jiné. A ta práce mě bavila. Nebyla to odbočka, nebyla to slepá cesta, byla to prostě nějaká další kariérní cesta, za kterou já jsem vděčná. Ta práce mě bavila a nebylo to čekání na něco jiného. Ta práce ve státní správě, jakkoliv má neúplně skvělou pověst a není tak cool, jako dělat zoo, to si přiznejme, ale je smysluplná. Máte, když odvádíte dobrou práci, tak jste schopen pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí. To je něco, co ne každá práce taky má. Takže určitě ta práce mě bavila, smysluplná byla a já jsem si nikdy až do chvíle, kdy jsem odevzdala na podatelně přihlášku do výběrového řízení, nemyslela, že se do zoo vrátím.
0: Tak a teď můžete vlastně ovlivnit životy nejen mnoha lidí, ale také zvířat.
1: Je to tak, to se vám zase na ministerstvu zdravotnictví nestane.
0: Tak. Vy jste se tady funkce ujala 1. března, ale jak už jsme zmiňovali, není to vaše první zkušenost v Zoo Praha. Před 13 lety jste se v ní věnovala ochraně zvířat a jejich navrácení do původních přirozených lokalit. Řídila jste například převoz koně Převalského do volné přírody nebo projekt Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril nížiny v Kamerunu. Na co je potřeba myslet, když vracíte divokého koně do volné přírody?
1: Je potřeba myslet na spoustu věcí. Za prvé, ne každé zvíře lze vrátit jen tak do volné přírody. Ne každá ta původní lokalita je na to už připravená. Jsou místa, kde ta zvířata mizí a tam nemá cenu vracet jako nějaká nová. Čili za prvé je potřeba, aby to místo té reintrodukce nebylo ohroženo anebo nebylo příliš ohroženo nějakými vlivy, které zapříčinily to původní vymírání toho druhu. Pak je potřeba mít na místě velmi dobré a velmi spolehlivé partnery, což rozhodně nebyla moje zásluha, že tam ti partneři jsou, jak v Mongolsku, tak v Kamerunu, ale v obou těchto lokalitách prostě dlouhodobě působí organizace, především to Mongolsku, které jako dlouhodobě se vlastně o ty národní parky nebo přírodní rezervace starají a bez nich to také nejde. Ten samotný transport zvířete někam je důležitá, ale jenom jedna aktivita z mnoha. Jo, bez těch opravdu extrémně spolehlivých a solidních partnerů, kteří jsou tam přítomní každý den, tak bez nich by ty projekty fungovat nemohly. My máme štěstí, že ty partnery máme. Máme je teď nově i v Kazachstánu, kam koně Převalského již třetím rokem vozíme, respektive v červnu povezeme. A ta dlouhodobá spolupráce a ta přítomnost na místě jsou klíčové a zároveň je to něco, co už jako přesahuje tu samotnou zoologickou zahradu. My nemáme kapacity na to, abychom prostě měli týmy lidí po světě, čili vždycky jsme odkázaní na to, abychom si vybudovali nějaké jako solidní vztahy.
0: Říká ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poliakovou, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady. Vy jste v minulém vstupu mluvila o tom, čemu jste se věnovala v zoologické zahradě, když jste tam před 13 lety působila, a to je navrácení do původních přirozených lokalit třeba koně Převalského. Zmiňovala jste i to, že v červnu byste měli koně Převalského navracet do Kazachstánu. Budete u toho?
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného, ale budu u toho. Je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
0: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu. My ty koně v Česku nakládáme, vezeme je na letiště do Gbel, protože my lítáme s armádou České republiky, ta její pomoc nebo ta její asistence je v tom projektu zásadní. Že je relativně už jako dlouhá cesta na letiště, pak je poměrně dlouhý let a pak po přistání na místě nás všechny čeká, a ty koně zvlášť, ještě poměrně dost dlouhý a náročný pozemní transport. To jsou desítky hodin, kdy vlastně my ty koně z letiště přepravujeme na to místo činu, a to, když všechno dobře proběhne, je to ohromná práce chovatelů, veterinářů, kteří musí ty koně prostě udržet jako v klidu, na nohou, tak po příjezdu ty koně vypouštíme a vypouštíme je z beden, ve kterých oni celou tu cestu tráví, do aklimatizačních obor, což jsou takové jakoby předpřipravené prostě ohrady, a tam ty koně pak setrvávají, a teď si nejsem jistá, jestli to je vždycky takhle, v tom Mongolsku to bylo vlastně rok, protože prostě si musí ti koně zvyknout na úplně jiné klimatické podmínky, než jsou tady u nás, jsou tam i přikrmováni, a pak teprve se pouští vlastně do té samotné volné přírody, takže to je opravdu ohromný proces.
0: A kdy vy je ztrácíte z dohledu?
1: My je v úvozovkách, tak jak se na to ptáte, ztrácíme vlastně z dohledu až ve chvíli, kdy jsou potom téměř roce vypouštění z těch aklimatizačních obor. Nicméně i tak probíhá nějaký monitoring, jsou v těch rezervacích rangeři, kteří jsou většinou schopni říct, kde se ta stáda těch koní pohybují, takže jsou i schopni je rozeznat a tak dále. Takže svým způsobem my nestrácíme ze zřetele jako nikdy, ale ta svoboda, na kterou se ptáte, tak ta nastává poté, co jsou vypuštěni z těch aklimatizačních obor.
0: Za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem zůstává ředitelka ZOO Praha Lenka Poliaková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala Lenka Poljaková, nová ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vy jste ředitelkou opravdu krátce, jen pár měsíců. Tak bylo třeba něco zatím, jak jste se rozkoukala v té funkci, co vás překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
1: Určitě mě překvapilo příjemně, i když překvapilo znamená, že jsem to nevěděla, což není pravda, věděla jsem to, ale připomněla jsem si to, jak skvělí lidé pracují v Pražské zoologické zahradě. To je něco, co jsem trošku ten pocit jakoby pozapomněla v té své další kariéře, ale v Pražské zoo pracují lidé, protože chtějí pracovat v Pražské zoo. Je to love brand nejenom pro ty návštěvníky, ale i pro ty samotné zaměstnance. A to se vám ne všude stává, že opravdu nepochybujete o tom, že ta práce, kterou odvádíte, má smysl a v té zahradě o tom jako nepochybujete. Tam to ten smysl má. Tak to jsem si připomněla, to je určitě pozitivní. To, co mě trošku překvapilo, a už jsme to zmiňovali, je, že ta zahrada se uvnitř tím svým fungováním moc nezměnila za 13 let, což je dlouhá doba. Ten svět okolo se změnil hodně a ta zahrada se nezměnila zase tolik.
0: A teď myslíte z pohledu toho personálního?
1: Jo, myslím, ano, přesně tak. Myslím z pohledu nějakého fungování, nějaké digitalizace. To jsou všechno relativně nudné věci, oběh dokladů, kdy my obíháme s papírama, tak dneska už většinou se neobíhá ani s papírama, ani s ničím jiným, obíhají prostě nějaký data, tak my obíháme s papírama. To je jedna z tisíce a jedné malé věci, kde si myslím, že nejsme úplně jako up to date.
0: Dobře, tak pojďme k těm přitažlivějším věcem a to je třeba mláďata, která čekáte. Čekáte nějaká a jaká, nebo kdo a kdy případně, jestli můžete prozradit.
1: Tak ta mláďata, to je vděčné téma, je to vděčné téma jara, protože to je to správné období. My už spoustu mláďat jsme přivítali, máme mláďata právě u koní Převalského, u kterých jsme se před chvilkou bavili. Máme dvě mláďata u velbloudů, máme mláďata u takínů, máme mláďata i u surikat a máme čerstvou novinku, máme mláďata u kapibar. To je fenomén mezi dětmi, takže máme mláďata u kapibar. Mláďata, která čekáme, to je trošku složitější téma. My jsme sami trošku pověrčiví, stejně jako to mají lidé, nevytrubujeme hned do světa. Nicméně čekáme mláďata u karakalů, což jsou impozantní a nádherné kočkovité šelmy. Máme je ve spodní části zoo v pavilonu Šelem. Tak tam věříme, že už to nezakřikneme a velké očekávání máme na začátku příštího roku. Doufáme, že nás obohatí dvě slůňata.
0: Oh, tak a ještě chápana středoamerického mexického, to je také primát, který se relativně nedávno narodil, jeden.
1: Je to tak.
0: Jak se mu daří?
1: Daří se mu dobře, drží se maminky a má se k světu.
0: A má se k světu. Jaké vy třeba, jestli to můžete vlastně vůbec říct teď jako ředitelka zoo, máte nejraději zvíře, na které se třeba nejraději díváte?
1: Teď jste mě nahrála, že bych měla říct, že mám ráda všechny ano. Úplně stejně.
0: Ano.
1: Já mám ráda zvířata, o kterých něco vím. A myslím si, že to tak je, že s tou hloubkou toho poznání roste ten obdiv a ta úcta. Myslím si, že je to takhle trošku i mezi lidmi, že když někoho poznáváte hloub a hloub, tak vlastně roste nějaká vaše jako úcta a respekt k tomu člověku, tak já to mám stejně se zvířaty. Když to zvíře vidím a nic o něm nevím, tak jako umím posoudit nějaké estetické kvality, ale když pak poslouchám komentované krmení našich chovatelů nebo mi ho pak převypráví naše děti, tak to je ještě úplně úroveň výš, tak vidím, jak strašně zajímavé je úplně každé zvíře a jak pro každé zvíře se člověk prostě může nadchnout.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti povídám s Lenkou Poliakovou, která od března působí v čele pražské zoologické zahrady. Vy jste říkala na konci posledního vstupu, že pro každé zvíře se může člověk nadchnout, ale přeci jen jsou některá, ke kterým byste se třeba nepřiblížila. Máte z nich obavu, jako nevím, třeba já z plazů, pavouků? Máte nějaké takové?
1: Asi mám speciální vztah k pavoukům, bych řekla.
0: Co to je speciální vztah?
1: Mám k ním respekt, držím si odstup a nijak je neperzekuji, když se dostanou do naší domácnosti například, ale míváme diskuze s manželem o tom, jestli ten pavouk musí být doma nebo nemusí být doma. Většinou je to teda manžel, kdo ho jde vyprovodit na balkon. Takže já nechci říct, že se bojím pavouků, ale není to mé preferované zvíře.
0: Ale ani tak pavouci nebudou diskriminováni v pražské zoologické zahradě.
1: V žádném případě patří tam.
0: Jaká zvířata patří do vaší domácnosti?
1: My máme dvě kočky a teď na jaře máme spoustu mravenců, kteří procházejí naším bytem. My čekáme, až odejdou, zatím se k tomu nemají. Ale jinak jsme taková tradiční kočičí domácnost.
0: Říká se, že někdo má rád psy, někdo má rád kočky, málo kdo se najde, že má rád obojí. Jak to máte? Vy jste tady zatížená na kočky nebo i psy?
1: Já jsem nikdy psa neměla, protože jsem městské dítě, vyrůstala jsem vždycky v bytě a určitě by mi pes nevadil. Jo, nejsem takhle vyhraněná, ale prostě ty kočky do toho bytu jsou takové přístupnější a my jsme chtěli, aby děti vyrůstaly s nějakým zvířetem a je pravdou, že to, že teď máme kočky, je naše velké vyjednávání, abychom nemuseli mít pejska.
0: Jakože kompromis.
1: Je to kompromis.
0: Je to
1: s našimi
0: kompromis.
1: Dětmi.
0: Už vaše děti vás navštívily v pražské zoologické zahradě? Teď.
1: Byli na zahájení sezóny, které jsme měli poslední březnovou sobotu, tak tam přišli jako diváci a užili si tam program.
0: Ano, proč teď zajít do pražské zoologické zahrady?
1: Ta zahrada je celoročně krásná, ale je pravda, že to jaro je takové speciální optimistické období, jak díky těm mláďatům, tak díky tomu, že ta příroda v tom areálu se prostě probouzí po tom zimním spánku. My máme v tuhle chvíli už všechna zvířata ve venkovních výbězích, to znamená, ten návštěvník je může potkat venku v tom prostředí, které je pro ta zvířata mnohem jakoby přirozenější než vevnitř. A zároveň máme nachystané různé akce pro návštěvníky, například

0: A přes léto máme potom v podstatě na každý víkend nějakou zajímavou akci a tady bych už doporučila sledovat náš Facebook, sociální sítě, kde ten program vždycky upřesňujeme.
1: Do pražské zoologické zahrady zve jí ředitelka Lenka Poljaková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dál povídám s Lenkou Poljakovou, která od března řídí pražskou zoologickou zahradu. Vy jste mluvila i o výročí 15 let od vlastně zahájení, kdy poprvé kůň Převalský se vrátil do Mongolska. A řekněte mi, podle čeho nebo kdy, jak se rozhodujete, že právě je ta doba, kdy ten kůň může být převezen a vrátit se zpátky domů?
1: Vlastně už těch 15 let držíme obdobný termín jako teď, což je konec května, začátek června. Je pravdou, že teď si tak vzpomínám, že ty první transporty jsme vozili o něco později v červenci, ale vždycky ten každý rok se trošku poučíme a malinko ten projekt upravíme. Tady nám jde především o počasí, kdy na jaře jsou povodně, v létě je vedro a na podzim sněží, takže někde do toho se musíme trefit s tím, aby nebylo přílišné vedro, ale už bylo po povodních a tak dále. Čili trošičku to přizpůsobujeme těm lokalitám, ale tady to období toho pozdního jara nebo ne úplně hlavního léta je tady v té střední Asii na ten transport nejlepší období.
0: Řekněte mi, bývají to i emotivní momenty třeba pro chovatele nebo pečovatele těch koní, když se s nimi loučí?
1: Určitě jsou to emotivní momenty ve chvíli, kdy vlastně pouštíme to zvíře z bedny už na místě, protože to už víme, že jsme, co jsme mohli, tak to už jsme my udělali, to jsme odvedli, to zvíře jsme dopravili až kam to šlo a teď už je to vlastně na něm. Takže je to i, kromě toho, že je to krásný moment, tak je to i moment takové úlevy, po všech těch peripetiích a hodinách v autě a v letadle, tak je to taková hezká tečka.
0: Vy jste už připojila pozvánku do pražské zoologické zahrady, nalákala jste návštěvníky, ale pojďme na závěr zopakovat, jak se chovat v pražské zoologické zahradě, nebo pokud byste vypíchla, co nedělat, na co třeba stále narážíte, že se opakuje, že návštěvníci dělají a třeba se ani neuvědomí, že je to špatně.
1: S čím se občas setkáváme, ale nerada bych z toho dělala jako každodenní aféru, ale občas se vyskytnou návštěvníci, kteří mají tendenci nám krmit zvířata. To je velký nešvár. Já věřím tomu, že to ti návštěvníci dělají v dobré víře, ale skutečně to těm zvířatům nějak nepomáhá, protože ta zvířata mají velmi pečlivě sestavované krmné dávky a není potřeba jim přilepšovat paprikama nebo jablíčkama. Takže s tím se občas setkáváme. A jinak si myslím, že návštěvníci jsou obecně jako vychovaní a chodí do té zoologické zahrady rádi, čili jako nemají potřebu tam škodit. My jsme za to vděční a jsme rádi, že k nám lidé chodí.
0: Já jsem ráda, že jste přišla dnes vy k nám. To byla Lenka Poljaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady. Ať se vám ve funkci daří.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Hodkovicích nad Mohelkou rozšíří služby pro mentálně a tělesně postižené. Atletický mezinárodní meeting dnes v Turnově připomene úspěchy nedávno zemřelého Imricha Bugára, manažera diskařských soutěží. Mimo ně na Českolipsku rozšíří zahrádkářskou kolonii. Zítra bude jasno až polojasno, přechodně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Zhruba 260 milionů korun by měla stát výstavba 6 menších domků pro komunitní bydlení v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Liberecký kraj hledá firmu, která domky postaví. Budou součástí stávajícího centra aktivit, která poskytuje služby lidem s mentálním nebo tělesním postižením. Hotové by měly být v roce 2028, říká hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Jsme to projektovali v pasivním standardu, že jsme věřili, že ze Státního fondu životního prostředí bude vypsáno nějaké další kolo podpory na výstavbu veřejných budov, to se teda nechystá v tuhle chvíli, a protože kapacita sociálních služeb v této oblasti potřebuje nějaké navýšení, tak jsme se shodli, že to budeme stavit bez dotací, jenom ze zdrojů kraje.
0: V Turnově dnes začíná mezinárodní atletický meeting Memoriál Ludvíka Daňka. Představí se také světoví šampioni ve svém oboru. Lidé uvidí na místním stadionu sérii závodů v několika disciplínách, například překážkový běh, skok o tyči, hod koulí a diskem. Program začíná v 15.30.
3: Dnes začíná 26. ročník memoriálu. Město ho pořádá na počest olympijského vítěze a světového rekordmana v hodu diskem Ludvíka Daňka, který tam v roce 1964 překonal rekord. Letošní ročník připomene sportovní úspěchy a přínos k memoriálu nedávno zemřelého Imricha Bugára, který se mimo jiné zasloužil o pořádání soutěží v hodu diskem. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Zahrádkářská kolonie Nový domov Mimoni na Českolipsku bude větší. Radnice nechala vytyčit 6 pozemků, každý o rozloze zhruba 500 metrů čtverečních. Ty navazují na stávající kolonii. Město nové zahrádky nabídne k prodeji. V příštím roce chce přidat dalších 5 nebo 6. Městský soud v Praze dnes zamítl 2 žaloby Ruské federace. Bránila se placení daně z nemovitostí v pražské Bubenči a Střešovicích za rok 2021 a 2022. Rusové údajně nemovitosti používali pro diplomatické účely a proto požadovali osvobození od daně. Činnost ale neprokázali a pražský finanční úřad jim vyměřil daň přes 200 000 korun za rok. Podle soudu české úřady postupovaly správně.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 14 až 11, v údolích ojediněla až 9 a na horách 12 až 9, v údolích a kotlinách nejčastěji kolem 4 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na jihu kraje naměříme až 27 a na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V České Lípě v Bulharské ulici havarovala 2 osobní vozidla. Nehoda je bez zranění, projíždějte opatrně. A na silnici 610 v Příšovicích na Liberecku se srazilo osobní vozidlo s autobusem. Na místo jede policie, místo je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné úterní odpoledne a zároveň nejteplejší den tohoto týdne, kdy mají teploty vystoupat až ke 30 stupňům Celsia. To má svoje výhody, pokud horko vydrží dostatečně dlouho, mohly by se díry v asfaltu na silnicích zalévat sami a tím by se vlastně mohla uhladit cesta našemu regionálnímu stopaři, který míří do Jilemnického muzea. Ten má dnes od 17 hodin otevřeno a je tam přednáška Harachové z historie šlechtického rodu a Jaroslav Hoření nás na přednášku pozve. Nejprve se ale s kolegou Jiřím Jelínkem vypravíme do Jablonného v Podještědí. Lebka svaté Zdislavy tam bude naposledy vystavená při tradiční pouti a to tuto sobotu 30. května. No a čeká nás také rubrika Co v učebnicích nebylo a dnes na téma vznik lázeňství u nás. Filip Majslo vám přeje hezké odpoledne.

0: Tak se Petr Spálený pochválil a pochlubil, dlouho, dlouho spím, ano, umělci prý mají na růžích ustláno, ovšem náš kolega Jiří Jelínek, ten nespí a toho za malou chvíli přivítáme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Policie předá církvi ukradenou lebku svaté Zdislavy. Stane se tak při tradiční svatozdislavské pouti už tuto sobotu 30. května v Jablonném v Podještědí. Církev postup oznámila dnes po jednání zvláštní komise. Zástupci církve, policie nebo památkářů se sešli přímo v bazilice, odkud lebku před dvěma týdny ukradl 35-letý muž z Mladé Boleslavy. U dnešního jednání byl už zmiňovaný reportér Jiří Jelínek, kterého zdravím. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak budou vystavení lebky provázet nějaká zvláštní opatření?
1: Budou. Lebka bude vystavená na zatím nezveřejněném místě v bazilice. Mohu říct jen to, že to nebude oltář s relikviářem, kde byla do krádeže před dvěma týdny. U relikvie bude celou dobu stráž a s posílením hlídek počítá i policie, která nalezenou z betonu vyjmutou relikvii předá při mši svaté v 11 hodin. Mši povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. To vše na pozadí tradičních každoročních slavností věnovaných svaté Zdislavě z Lemberka.
0: Církev oznámila, že po sobotní pouti už lebku nebude veřejně vystavovat. Proč?
1: Arcibiskup řekl, že k tomu vedlo několik důvodů. Jednak prý zjistili, že je takové klima ve společnosti. Církev se také domnívá, že vystavení bylo spojené s dobou, kdy se tak stalo, tedy po blahořečení Zdislavy z Lemberka v roce 1907. Pokračuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
2: A chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě, a vzhledem k tomu, že to je tady pár metrů, ten hrob je vlastně pod námi, tak si myslím, že to není nic proti ničemu.
1: Lebka je tedy v tuhle chvíli stále v rukou restaurátorů, kteří ji budou sledovat ještě několik týdnů, aby se ujistili, že je stabilní a nějak po styku s betonem nedegraduje. Pak proběhne obřad, za kterého bude uložená právě do krypty baziliky. Na oltáři, kde byla lebka přes 100 let vystavená, zbyde prázdný relikviář. Na jeho novou podobu bude vypsaná soutěž. Má do něj být uložena alespoň malá Zdislavina kůstka.
0: A Jiří, můžeš alespoň závěrem shrnout, co se před dvěma týdny stalo?
1: Muž lebku ukradl před dvěma týdny před začátkem mše, posléze policii vypověděl, že nesouhlasil s vystavováním těchto ostatků. 800 let starou lebku zalil do betonu s cílem vhodit ji do řeky a tím na dobro pohřbít. Českolipští kriminalisté během několika dnů pachatele vypátrali a tenhle plán díky tomu nestihl dokonat. Na soud tedy čeká na svobodě.
0: O blížícím se návratu vzácné relikvie do Jablonného v Podještědí jsme mluvili s reportérem Jiřím Jelínkem. Moc krát děkujeme, Jiří, naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, regionální stopař Českého rozhlasu Liberec je opět na cestách 8 minut před 14:30. V erbovním sále Krkonošského muzea správy Krkonošského národního parku v Jilemnici bude mít dnes od 17 hodin přednášku historik Jan Luštinec a téma Harachové. To patří spolu s Jilemnicí mezi jeho témata nejmilejší. A protože za publikaci o Jilemnici získal cenu kniha roku Libereckého kraje, vydal se za ním regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. S Janem Luštincem sedíme nad kávičkou v sousedství Jilemnického zámku a bývalého pivovaru, kde je ten erbovní sál. Tady před mnou je kniha Jilemnice, historická zastavení, kterou jsem před chvilkou listoval. A samozřejmě, že tam na mě vykoukl i Harach. No vlastně ta Jilemnice a ti Harachové, to propojení mezi tím je velké.
3: To je velmi dlouhé, dokonce musím říct, je to od roku 1632 až do 45. roku, ale to by nebylo tak důležité, kdyby tady po Haraších nezůstala tak obrovská stopa a tu tady vidíme na každém kroku. Konec konců Jilemnice se s oblibou nazývá městem Harachu a myslím, že je to oprávněné a že je to i spravedlivé.
2: Harachové opravdu tady zanechali toho spoustu a nejsou to věci jenom na ten první pohled, viditelné, hmatatelné, protože oni se zasloužili o zdejší průmysl, o zdejší zemědělství.
3: Samozřejmě a také obrovský rozvoj, můžeme říci, celých Krkonoš, protože oni nepodporovali jenom tedy průmysl, ale podporovali také dopravu. Podívejme se na železniční síť, to je jejich veliká práce, samozřejmě taky, byť nikoliv jenom jejich. Samozřejmě oni stáli u zrodu naší turistiky, našeho lyžování a tak dál. Oni tady vybudovali spoustu bud, budní systém, to je z velké části jejich práce, která začala v 18. století a mohli by ho jmenovat dál a dál. Ale já myslím, že tady je důležitá jedna věc, že oni většinou žili v takovém velmi dobrém souznění s městem Jilemnici. Já jsem nenašel jedinou zmínku o tom, že mezi zámkem a mezi městem by byl nějaký spor, což není tak docela běžné. Takže oni tady žili v takovém jisté harmonii a myslím, že to přinášelo velmi dobré ovoce a ono toto ovoce přináší i dodnes. Protože když se podíváme kolem sebe, tady máme přeci spoustu krásných budov, spoustu tradic a tak dál a k tomu všemu se hlásíme.
2: A dá se říct, že vlastně Harachové nebo potomci Harachu se k Jilemnici dodnes hlásí. Já si vybavuju, myslím, že to bylo loni, předloni, návštěvu.
3: Samozřejmě oni se tady čas od času objevují a musím říct, že paní hraběnka z Waldburg von Zeil, která se narodila v roce 1944 v Hradci Králové, má k nám velice hezký vztah a vždycky je velice dojatá, když tady je. Ona už neumí česky, ale k tomu českému prostředí má úžasný vztah a já si vzpomínám, jak jsme byli ve Vídni a tam v českém kostele se na závěr zpíval svatováclavský chorál a ona se to nalistovala ve zpěvníku a zkoušela to zpívat taky, tak to se mě moc líbilo. Takže máme dneska ty kontakty živé, konec konců pozítří se chystáme do Rakouska, protože Harachové nás pozvali na znovu otevření nádherného zámku v Prugu, v Bruku Anderlejta, což je nedaleko Vídně.
2: Tak to je moc hezké. Vy se přijďte podívat na to, co zanechali Harachové tady v Jilemnici, tedy na zámek, který slouží jako muzeum správy Krkonošského národního parku. A dnes od 17 hodin si přijďte poslechnout toho mnohem víc a nejen o Haraších přednášce Jana Luštince.
1: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dále ladíte odpolední pohodu s Českým rozhlasem Liberec. Máme 8 minut po půl třetí a teď se zaměříme na lázeňství. Upřímně, kdybyste někdy strávili hodinu v redakci Českého rozhlasu Liberec s kolegou Pavlem Kudrnou, věděli byste o lázních úplně všechno, ale protože ne každý má tu možnost, tak se alespoň na prvopočátky lázeňství v zemích českých teď podíváme v rubrice Co v knihách nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vznikl roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Na vlnách Českého rozhlasu Liberec skupina Chicago, samozřejmě z Chicago, Hard to say I'm sorry. Jak ten čas letí, když se člověk dobře baví? Už máme 11 minut před 15. hodinou a tak

0: také, jak se tak probírám historickými záznamy, už jsou to 2 roky, co česká hokejová reprezentace získala titul mistrů světa. Dnes je to mimochodem na den přesně. A zrovna dnes tedy českou hokejovou reprezentaci čeká na světovém šampionátu další důležitý zápas ve čtvrt na 9 večer proti Kanadě, kde si určitě naši budou chtít spravit chuť po tom faux pas s Norskem. Tak budeme samozřejmě držet palce. A mimochodem dnes je to navíc také 150 let od úmrtí historika a politika Františka Palackého. To většina z nás už asi nepamatuje a v tomto kontextu bude zřejmě docela zajímavé zjistit, jestli vůbec dnešní děti mají představu o tom, co takový historik vlastně dělá. Odpovědi sondovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, kdo to je historik?
2: Je horor. Horor, který se může natáčet.
3: Může to být film moc strašidelný, že se tam straší v kačence domu.
4: Strašidelný video.
5: Nám se mohlo něco stát, že to nějaká obloha mohla nějak svítit hrozně a to nějaký lidi mohli uteknout a někdo tam přišel nějaký trap a mohlo to takhle to. Je tu šipku vesla oranžovou, aby ty lidi umřeli.
6: Když přes 100 lety, tak mohli na ně zamířit blesk.
3: Můžou letět v letadle a být tam hrozná zima a může to letadlo zmrznout a oni umřít.
1: A co historik dělá?
7: To je takový pan, který se zajímá o věci přes 100 let a taky třeba o dinosaury, o třeba co mají v muzeu, o diamanty a tak.
5: Nebo o nějaký větvičky a nebo o nějaký strom, aby byly v pořádku a aby se nic nestalo.
3: To třeba doufá, by se neválčilo.
8: To je, že pán se zajímá o hodně, hodně staré věci.
1: A o jaké věci?
8: Ty tady takhle žili dávno.
1: A kdy dávno?
8: Když jsme ještě neexistovali.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Zimní údržba krajských silnic byla letos v Libereckém kraji nejdražší za posledních 10 let. Některé obce a města na Děčínsku se připravují na uzavření silnice první třídy u sboru na Novoborsku. Povede přes ně objízdná trasa. Exposlanec Ferry opouští vězení. Zítra bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Dneska odpoledne. Náklady na zimní údržbu silnic v majetku Libereckého kraje vyčíslila společnost Silnice LK na více než 154 milionů korun. To je o 4 miliony více než předchozí zimu. Uplynulá zima byla podle silničářů průměrná, přesto bylo několik intenzivních sněhových spadů, hlavně v horských oblastech. Ty údržbu prodražily. Nově také silničáři přidali do zimní údržby 180 kilometrů silnic, které se dřív nesolily, říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Počet zásahových dní byl 102, což je o 10 méně než v loňské sezóně. Za to jsme však vysypali víc posypového materiálu, zhruba 10 900 tun posypové soli, přibližně 3,3 milionů litrů solanky a zhruba 13 400 tun inertního materiálu písek či drť.
3: 1. června uzavře ředitelství silnic a dálnic komunikace první třídy u svoru na Novoborsku. Objízdná trasa měří 34 kilometrů a vede přes Českou Kamenici, Chřebskou a Jiřetím pod Jedlovou na Děčínsku. Auta si budou zkracovat cestu do Šluknovského výběžku také přes Kytlice. Tam už se na zvýšený provoz také připravují, říká nezávislý starosta Jan Havránek.
5: Máme zažádáno o šrafování na silnici, bude to doplněný svislými dopravními značkami. Navrhovali jsme tam snížit rychlost na 30 km v hodině, to zatím neprošlo. Pokusíme se snížení na 30 km v hodině navrhnout v nějakém dalším sledu.
3: Objížďka potrvá do poloviny října. Silničáři vyslyšeli žádosti starostů i obou krajů Libereckého a Ústeckého o zkrácení o jeden měsíc. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 56 haléřů, to je 28 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 29 haléřů na 41 korun a 43 haléřů. Vláda včera rozhodla, že regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Ferry jde na svobodu. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají oběti strach a obavy.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 14 až 11, v údolích naměříme ojediněle až 9, na horách 12 až 9, v údolích a kotlinách bude nejčastěji kolem 4 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na jihu kraje naměříme až 27 a na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 610 v Příšovicích na Liberecku se střetlo osobní vozidlo s autobusem. Na místě policie nehodu vyšetřuje, s opatrností projedete.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 15. stále hezké odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Vy jste určitě i v našich zprávách zaznamenali kauzu matky, která brala drogy, přitom kojila své dítě a to dítě následně zemřelo. No a krajský soud v Liberci v tomto případu dnes vynesl rozsudek a podrobnosti bude mít už za pár minut naše kolegyně Kateřina Kubíčková. Pak se s rubrikou Co je nového vypravíme do Svian, no a mezi tím si také připravíme v rámci pochoutkového roku něco dobrého. Budeme připravovat výtečný sladký dezert, pozor, který můžete používat i jako polévku. Tak v kuchyni je, a to mluvím z vlastní zkušenosti, možné úplně vše. Ku příkladu, když jsem poprvé dělal játrové knedlíčky, trochu jsem neodhadl velikost a zrnce jsem ve finále lovil bowlingové koule. Od mikrofonu vás zdraví Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: Na svém přijímači stále ladíte Český rozhlas Liberec, je 15 hodin a 13 minut. Na 8 let do vězení by měla jít žena, která pod vlivem drog kojila své dítě, to pak zemřelo. Rozsudek krajského soudu v Liberci není pravomocný, podle obžaloby žena věděla, že užívání drog může mít vliv na zdraví kojence a přesto ho dál kojila. A jednání sledovala naše reportérka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Za ublížení na zdraví s následkem smrti dítěte ženě hrozilo 8 až 16 let vězení. Trest je tak na spodní hranici. Rozsudek je nepravomocný, obžalovaná se na místě odvolala. Státní zástupkyně Iva Plšková žádala pro obžalovanou trest 10 let. Po vynesení rozsudku si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.
0: No a čeho se podle obžaloby žena dopustila?
1: Podle Plškové se rozhodla kojit své dítě i přesto, že brala drogy. O jejich škodlivosti podle státní zástupkyně věděla. Třeba od pracovnice v azylovém domě, kterou dnes vyslechl soud, nebo od úřednice orgánu sociálně právní ochrany dětí. Setkali se poté, co OSPOD informovala porodnice. Už po porodu mělo totiž dítě ve stolici stopy drog. Jedna svědkyně u soudu řekla, že obžalovaná se po porodu o dítě řádně starala a tvrdila, že už drogy neužívá. Znalecký posud ale ukázal opak. Podle státní zástupkyně Plškové tak žena vědomě ohrozila svoje dítě.
2: Byla dospělá lucidní osoba, která se mohla rozhodnout, zdali své nezletilé dítě bude kojit či nikoliv. Rozhodla se, že jej kojit bude a musela být srozuměna s tím, že pokud užívá drogy, může se skutečně negativně projevit na zdraví toho dítěte.
1: Tříměsíční holčička měla v době smrti loni v červnu v těle stopy metamfetaminu a amfetaminu.
0: No a byla tu smrtelná dávka?
1: Znalkyně Alžběta Blanková popsala, že není možné určit, jaké množství drogy je pro takto malé dítě smrtelné. Jednou z příčin smrti totiž může být i výsledek dlouhodobého stavu, nikoli konkrétní silná dávka. Pro kojence je ale podle ní jakákoliv dávka toxická a může vést ke smrti. V závěru posudku proto uvedla, že příčinou smrti dítěte bylo s největší pravděpodobností selhání srdce po intoxikaci metamfetaminem.
0: A jak na obžalobu žena reagovala?
1: U soudu dnes řekla pouze to, že jí nikdo o riziku smrti dítěte po požití drog neinformoval. Dál už pak mluvil pouze její obhájce, který pro ni požadoval zproštění viny. Jeho žádost o revizní znalecký posudek soud zamítl. Na první pohled sice situace mohla vypadat jako syndrom náhlého úmrtí, výsledky toxikologie ale podle soudkyně Lucie Hlavničkové jasně ukazují, že dítě zemřelo v souvislosti s intoxikací.
0: Říká naše redaktorka Kateřina Kubíčková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Krásné úterní odpoledne vám stále přeje Český rozhlas Liberec, za 7 minut bude 15:30. My se teď ale na chvíli vrátíme k nedělnímu dopoledni. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept podle posluchačů z roku 2021. Tenkrát šlo o kozíčkový dezert, jakousi sladkou polévku z plodů černého bezu od Evy Mlčochové ze Seloutek na Moravě. Tentokrát ho ale podle svého připravila nadšená kuchařka Naďa Konvalinková, to vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let, ale záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Roman Paulus, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Naďa Konvalinková, která vám s Patrikem Rozehnalem řekne, co budete potřebovat.
1: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
2: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
1: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
2: No, musím říct, že to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co se do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
1: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
2: A na ozdobu pak vím, že Naďa má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
1: Přesně. A krásně to tam křupne.
3: Pochoutkový rok.
2: Pustíme se do toho. Naďa má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
1: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
2: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
1: Ano, rozředíme je šlehačkou a trošku mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
2: Teď to tedy přivedeme k varu.
1: No, už to začíná hezky vonět.
2: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
1: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
2: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
1: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
2: Chceš, máme ještě jeden.
1: Tak dáme ještě vanilkový.
2: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Naďo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
1: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
2: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
1: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
2: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
1: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
2: Tak já si tam dám sám, no. Naďo, máš talíř naloženo, velký nok.
1: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá.
2: Polévka jako dezert.
1: Potěší vás.
2: Naďo, děkuju, ať se daří.
1: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
2: Sejmul. Já tě sejmul.
1: No, já jsem se rozhlasově.
2: To taky.
0: Natočili to opravdu v dobré náladě a vznikl u toho skvělý sladký kozíčkový dezert. Naďa Konvalinková ho vylepšila, a to o smetanu, zázvor, med a skořici. Celý ten recept i ten původní od Evy Mlčochové ze Seloutek najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Tak se podívejte a porovnejte, která verze je lepší. No a v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 získal bronzovou medaili. Půjde o zajíce s černou omáčkou, kterého nám připraví kuchař Ivan Voduchodský.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: kapelou Rangers jsme se v Českém rozhlase Liberec 8 minut po půl čtvrté prošli Vysočinou, jejich Vysočinou, a teď se projdeme naším libereckým krajem a s pořadem Co je nového dnes zamíříme do města, které asi není třeba dlouze představovat, stačí říct zámek s putovní hrou Arkana, pivovar, pivní lázně, kaple svatého Jana a Pavla, a už je vám zřejmě jasné, že řeč je o Svianech na Liberecku. A to tam žijí pouhé necelé 400 obyvatel. A ve vysílání vítám nezávislého starostu obce Petra Felksnera. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem posluchačům.
0: Vy jste loni ve Svianech otevřeli úsek F112 Greenway Jizera, tedy něco pro fanoušky cykloturistiky a cyklistiky obecně. No a pro cyklisty máte i další novinku, je to tak?
1: Ano, je to tak. Podařilo se nám otevřít část cyklostezky, která navazuje na již vybudovanou před lety cyklostezku, která vede Kabeláčovou zahradou a míří na kraji celého Libereckého kraje, a dále na opačnou stranu bude pokračovat do Příšovic, Přepeř, do Turnova a dále, až vlastně podél celé Jizery.
0: No a zaznamenal jsem také takovou telegrafickou zprávu o pump tracku, tak i v tomto směru se můžete pochlubit.
1: Ano, rádi, protože tento pump track jsme vybudovali pod dálničním mostem, tak abychom zušlechtili nevábné, nepříjemné prostředí, a využili jsme právě toho, že jsme tam postavili pod tím dálničním mostem ten zmíněný kus cyklostezky, a vedle něj je právě pump track, jsou tam i mobiliář, je tam dobíječky elektrokol a jsou tam takové dětské prvky. Takže je to vlastně volnočasové prostředí pro cyklisty, pro děti, pro návštěvníky, pro turisty, prostě pro všechny občany Svian.
0: No, teď se zase chystáte, jak jsem tak zaznamenal na vašich stránkách, na opravu válečných hrobů a pomníků obětí prusko-rakouské války roku 1866, ale jaké další výzvy jsou před vámi?
1: Kromě vámi zmíněné opravy válečného hrobu z roku 1866, v současné době probíhá nejdůležitější vlastně akce naší obce za posledních, troufnu si říct, 50 až 100 let, a to je kompletní rekonstrukce silnice 3/279/17 a výstavba chodníku skrz celou obec, kde vlastně celá silnice bude kompletně zrekonstruována, rozšířena, včetně kompletně nového chodníku, tak aby vlastně se zvýšila bezpečnost chodců, občanů, návštěvníků a všech, kdo do Svian zavítají.
0: No a jak je taková významná akce financovaná a nakolik to vlastně vyjde?
1: Jenom ten chodník vyjde asi na 18 milionů, z čehož jsme obdrželi velkou část dotace z IROPu, a velice nám také pomohl Liberecký kraj.
0: No ale já mám takové neblahé tušení, že jsem vám tak trochu skočil do řeči, když jste chtěl pokračovat v tom, co se u vás děje.
1: Chtěl jsem pokračovat přesně právě i v tom, že jsem chtěl říct, že to je i finančně velmi významná akce, kde rekonstrukci silnice platí kraj a chodník platí teda obec, tím, že jsme dostali dotaci od IROPu a od Libereckého kraje. Další velkou akcí, kterou chystáme, je výstavba chodníku ze Svian do Svianského újezda, tak aby lidé mohli vlastně na procházky chodit navštěvovat sousedy do další obce, a vlastně jsme byli schopni i ty naše sousedské vztahy ještě více propojit.
0: No a na závěr našeho rozhovoru se pojďme trochu nezávazně pobavit o tom, jak se ve Svianech pobavit. Jak už jsem říkal, je to malá obec, ale docela to tam tepe turistickým a kulturním životem, tak na co byste nás pozval?
1: Tak kromě samozřejmě, jak už jste zmínil, Svianského zámku, který je nádhernou dominantou naší obce, tak pravidelně každý rok pořádáme, jak jinak než Svianské pivobraní, které se koná 23. srpna, a srdečně vás na to všechny zveme, neboť je to již velmi tradiční akce, kde můžete ochutnat všechny druhy svianského piva, výborné občerstvení, skvělé kapely a výborná zábava pro celou rodinu, neboť děti mají vstup zdarma, máme slevy pro seniory, děti tam najdou spoustu atrakcí, takže rodiče můžou vyrazit s dětmi i s rodiči na nádherný jakoby celodenní zážitek.
0: Moc děkujeme za pozvání. Přejeme vám samozřejmě do Svian, ať se vám tam daří. Já vám děkuji za váš čas a budu se těšit zase příště na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji.
0: Naším vzácným hostem na telefonu byl starosta Svian Petr Felkner.
2: Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: On a downtown street, motorbike ride

Další odpolední hodina se pomalu chýlí k závěru, za 9 minut bude 16 hodin a vlastně už za pár minut vás čeká zábavná hodina. Tam si dokonce můžete humor vybírat podle svého gusta. Scénky a ukázky z pořadů vám dnes v Humoriádě bude nabízet Patrik Rozehnal a s ním herečka Carmen Majerová. Předtím pochopitelně zprávy, která je připravuje Iveta Bláhová. Filip Majsl vám přeje hezký poslech Českého rozhlasu Liberec a po 17. hodině ve Dni v kraji se budu těšit na slyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Navrácenou lebku svaté Zdislavy církev vystaví už jen jednou. V Mimoni na Českolipsku rozšíří zahrádkářskou kolonii. Kreml vyzval cizince, aby kvůli chystaným útokům opustili Kyjev. Evropská unie si kvůli tomu předvolala ruského velvyslance. Zítra bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, s teplotami do 27 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Nalezenou lebku svaté Zdislavy předá policie církvi tuto sobotu při tradiční zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí. Tam budou mít zájemci poslední možnost relikvii vidět. Před dvěma týdny lebku z tamní baziliky ukradl muž a zalili do betonu. Restaurátorům se ji podařilo vyjmout. Pokračuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována a naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat. Už jsme dávno po svatořečení, takže je to takový trošku i anachronismus.
2: Zahrádkářská kolonie Nový domov v Mimoni na Českolipsku bude větší. Radnice nechala vytečit 6 pozemků, každý o rozloze zhruba 500 metrů čtverečních. Ty navazují na stávající kolonii. Město nové zahrádky nabídne k prodeji. V příštím roce chce přidat dalších 5 až 6.
4: Starosta Petr Král za hnutí ANO uvedl, že už loni radnice prodala v lokalitě 2 zahrádky. Z výnosu město financovalo novou příjezdovou cestu nebo opravu parkoviště. Kvůli novým parcelám musí město udělat změnu územního plánu. Cena zatím není stanovená. Vedení města ji chce udržet pod 1000 korunami za metr čtvereční. Z Mimoně Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Celkem 158 milionů korun budou stát 3 opravy silnic v Libereckém kraji. Radní už vybrali stavební firmy. Nejdražší bude rekonstrukce silnice mezi Valteřicemi a Horní Policí na Českolipsku za více než 60 milionů korun. Dalších 56,5 milionů si vyžádá oprava silnice v Kokonínské ulici v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Její součástí bude i smíšená stezka pro chodce a cyklisty, kterou zaplatí město Rychnov, informoval náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj. Zástupci unijní diplomacie si předvolali ruského charge d'affaires. Evropská 27 tak reaguje na výzvu Kremlu, aby cizinci opustili Kyjev, protože se na něj chystají další soustavné údery. Brusel to označil za nepřijatelnou eskalaci. Podle něj Rusko vyhrožuje zahraničním občanům i unijním diplomatům, kteří ale ukrajinskou metropoli opustit nehodlají. Ruského velvyslance si kvůli výrokům Kremlu předvolala taky ministerstva zahraničí Norska a Německa.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 14 až 11, v údolích ojediněle až 9, na horách 12 až 9 a v údolích a kotlinách nejčastěji kolem 4 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na jihu kraje až 27 a na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonce nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede ulicí Tovární. Uzavírka potrvá až do konce května. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
2: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
1: Dámy a páni, veselé osvěžení, je tu kmání. Humoriáda.

0: Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
1: Děkuju za optání, mám se dobře. No vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale ne, nenaříkám.
0: Vody máme dost, zvládnout. Zůstaneme svěží určitě.
1: Tady je příjemně, ano, tady je chládek.
0: Bezva, tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
1: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
2: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
3: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
2: Suchý.
3: Promiň, Jiříku. Uh-huh. Suchý, ano.
2: A ten?
3: Taky Plzeňák. A ten taky.
2: Taky,
3: jo.
2: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
3: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
2: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
3: Ano.
2: To bylo v roku?
3: To bylo v roku.
2: Počkej,
3: já nevím. To byla válka ještě.
2: 40.
3: Tedy ne, už 30 let, ale.
2: 43?
3: 4, tak nějak.
2: To 1900.
3: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásné, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme z minulého století.
2: A teda vraťme se do toho divadla.
3: Jo.
2: Do činohry.
3: Já byl v činohře, ano.
2: Určitě to byla činohra?
3: No samozřejmě, poznám přece. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
2: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval, přece v operetě.
3: No slávně.
2: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
3: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
2: Jo.
3: Já jsem přetrh jednu subretě, jedný subretě.
2: Jsem se zlakl, že subretu si přetrhl.
3: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
2: Franz Lehár. Fero, ano, Fero. No.
3: Fero. On byl jako ty Maďar?
2: To by byl Ferenc.
3: Ferenc, aha. Ferenc. A Fero je co je
2: Fero, to je také po slovensku, je Fero.
3: Fero. Taky jo, po slovensku.
2: Jak je Miro?
3: Miro, ano.
2: Tak je Fero.
3: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav. A nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou, tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku, náš Mirča. Mm. A podruhý jsem se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj a než přijela, tak koukám, po chodníku šli dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobejvat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná. A tak klopítal a najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že jo. A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, posem, mám tady dívky.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
1: Nádhera.
0: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
1: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Jibernské ulici dělal, měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal. A režíroval to Jánko Roháč.
0: No to je sestava.
1: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku, jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru. Protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká: dieťa moja, nech se děje čokolvek, len sa nesraziť.
0: Aha, já jsem si řekl, mal jsem vás rád. Dobře, tak s panem Horničkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
1: Ano, anebo... samozřejmě, jo, ano, ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné italky, ano.
0: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
1: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo. Protože o to šlo tam, tam se prostě ty scény byly takové,
0: inscenaci.
1: Ano. A on na tom lpěl.
0: Labužník to byl.
1: Ano.
0: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a páne, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. Těšíme se na vás.

řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Carmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900. Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky a hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nashledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám Pavle.
2: Děkuji.
4: A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka Pavle.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky.
4: Ano.
2: Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude, dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Standa Zemníků, je paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Vyplývám vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl do posluchách, kdo s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka, o něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercel už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte se.
6: Děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovou i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: Zdravíme.
7: Karel Bojkovic a já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, Pavlíku Božena. Zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme, děkujeme. Pěkně, naslyšenou. Tak další, prosím, dobrý den.
9: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
9: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla, je a bude, jak se říká, holka krev a mýko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak nějakou lehtivější myslí.
9: Řekněme,
2: nějakou vztahovku.
9: Romantickou, jo, vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už no, se o tom všem neví.
2: Tak já myslím, že to už známe, Honzo, jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
9: Nějakou, co se neví a co třeba
2: jo, takhle.
9: Neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
9: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
9: Děkuju, nashle.
5: Nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchače vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil, že o tom, že mu říkali Mirčo, jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Kem? Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: Mm-hmm, to už taky, je milejší
5: ano.
2: Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, to jo, je, jo, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
10: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
10: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo.
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
10: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas. Děkujeme pěkně.
10: Zdraví, paní Carmínko, na shledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Děkujeme. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televariety s Vladimírem Dvořákem.
11: Tuhle vám mě na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím prý byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
12: A co jste odpověděl?
11: No tak v tom fofru pitomo jsem.
12: No jistě.
11: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
12: Jo.
11: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
12: A proč ne?
11: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačil vožení, na to už pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, ne, všude ho vemou na hůl.
12: Ale no tak to snad ne.
11: No jo, nahůl. To by se divila.
12: Jo.
11: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice horní jo. Nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
12: A to mě zajímá, co si dal? Co?
11: Nadívaný holoubě tam měli.
12: Dobrý.
11: No, dál to bude ještě lepší.
12: Jo.
11: Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
12: No, jak jen on umí, že jo. No, no.
11: Oni mu to holoubě, tu půlku jo. Toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
12: 130?
11: No.
12: No, to je to.
11: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
12: Jo.
11: Ten vedoucí povídá, holuby ne, mistře, ale slavíci.
12: No. Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a zpropitní by posílali poštou. Mě by se to taky nebylo.
11: To je takový lidový vtip, jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak se jaksi v Japonsku maká
12: jo.
11: A stavná. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky no 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme. No nějaký Japonsko mě může být ukradený.
12: Já myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
11: Ano,
12: lidí na svém místě.
11: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
12: Prosím.
11: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá. Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru, ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientům.
12: Já mám taky výborného lékaře.
11: Ano?
12: Má ovšem teda jednu chybu.
11: Taky.
12: Pořád by jenom zakazoval. Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho, já říkám, teď já nic ostrýho nejem. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. A on pá, těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
5: No,
2: z pochoutek, myslím
5: no,
2: teď.
5: Čokoládu. No, já, to je moje, to je hřích.
2: A jaký druh?
5: Ještě no prostě čokoládu, mléčnou, hořkou, oříš, no to prostě všechno.
2: Tak už víme,
5: to je konec.
2: Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak
5: je
2: čokoládu.
5: To, je to trápení dneska už.
2: No ale tak drobně se mlsat může přece.
5: No, no drobně, jenom no. Že já mám ty noční záchvaty, víte?
2: Jo, takhle, v noci.
5: A to je zrada.
2: V noci putuje to Carmen potají s paterkou za čokoládou.
5: Přes den já ovoce, ano, a masíčko a jenom salátek a v noci, no.
2: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
5: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě to je klasa.
2: To je značka. Kvality.
5: Značka.
2: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 011 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová, nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já na tom, já vyrostla si se na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky, mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
2: Nabíjející. Ano. Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli. 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, paní Carmen.
3: Ano, děkuji.
4: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
3: Ano.
4: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
3: Ano.
4: A bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání prostě jako, víte...
3: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch a moc se to líbí.
4: A typuju pana Vericha, prosím.
2: Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Naschledanou. Já musím říct, že u pana Trošky ve Strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál. Dobrý den. Halo, halo.
5: Dobrý den, je vás Vladimír z Prahy 10. Já vás zdravím, Pavle, a i paní zazněvosti, paní Majerovou. Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až bude mluvit se svou dcerou Zuzankou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z Bosovny Strašnice, jméno jí nic řekne, ale stačí říct cyklista.
3: Aha.
2: Cyklista.
3: Ano.
5: Cyklista, ještě jsem
3: řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
2: Z Vozovny Strašnice.
5: Ano, bude vědět. Ano.
3: A výborně.
5: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
3: No to ráda slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
5: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
3: Já vám taky, děkuji.
2: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
2: I vás.
3: Děkuji.
6: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
2: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
2: Děkujeme vám za váš hlas.
7: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
2: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
8: To já vážně věřím, že přijde. On určitě přijde, on je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak kluci, ale kde ta ženská vlastně je?
9: Tady! Nevíte si snad s něčím rady?
8: Ale Jiřino, vy naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
9: V tramvaji.
8: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
9: Ale netočili, zatahovali. A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
8: No, 14, už si píšu, to je kopana.
9: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
8: To je kanoistika.
9: Plzeň.
8: Ale Jiřino, staří řek. Řekové přece říkávali tedy jmenovitě takový Aristoteles. Ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
9: Počkejte, ten konduktér nic jiného neměl.
8: Co?
9: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednou puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
8: No. Ani most?
9: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově. Aha. Že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
8: Ne, tak proto jste se zdržela. No, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
9: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktér, víte? Aha. On povídá, a já vás vzácná paní nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
8: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
9: Kde pak? On začal šelma voklikovat. No, co prý dělám dnes večer, jo?
8: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit. Ne?
9: Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila. A on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večírek.
8: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
9: No, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela?
8: Jo.
9: Jášku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
8: No a co ten zprosták?
9: No, že si to jako právě přeje mě poznat, jo? Aha. A zase vám začal.
8: No.
9: Nepřehazovala jste vejhybky v Motole? Nebo posíšte, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přece jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel. A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No, potom tedy našla v motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
8: Počkejte, v italské? No, tam, no. Tam přece nejsou žádné koleje.
9: No, ale zase je tam místo k parkování.
8: Ah, to jo. No, zaplať pánbu, že jste tady.
9: Pozor!
8: Já vím. Ateismus, já vím.
9: Ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
8: No tak zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
1: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
2: No ano, těším se. Bude 20. To kulaté. Je vlastně výročí.
1: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
2: No tak já se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, tak samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo
1: jak to bude náročné časově a podobně.
2: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce. A já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná. Terka čeká dítě.
1: To se nevědělo? To vy jste to odhadla takhle ona, skrz
2: ano,
1: obrazovku?
2: Ano, ona vešla a nevím, prostě
1: intuice.
2: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale ty máš nějaké tajemství. Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Terese, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas, tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
1: Tak to je pohled zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
2: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
1: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v hledišti s panem Kostkou.
2: No to
1: na
2: není tak důležité.
1: Je.
2: ne, to
1: vždycky
2: ne.
1: Vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
2: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
1: Dobře.
2: Moc ráda.
1: Smích, jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
3: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holiče. Si se pamatuješ?
4: Ano, ano, v Pompejském amfiteátru.
3: A tam nás napadlo poslat...
4: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, protože tam bylo hrozný vedro a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já najednou takhle vidím krásnou barevnou fotku.

0: že je to, ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Get se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
3: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
2: A toho neslýcháme zas tak často.
3: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže...
2: Pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko v tuto chvíli, Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem, připomínám, Humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta, paní Karmínku Majerovou. Dobrý den, paní Karmínko.
3: Dobrý den, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Rychnovska, paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný, teplý večer. Příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
5: Tady pejska ze Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda, zdravím paní Carmen a Pavla.
1: Zdravíme.
5: Volíme Bohouška.
1: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
6: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Tady je Ševčíková Marie Morkůvky.
1: Ano.
6: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady v pokoji a takže oni jsou takový naši stální hosté.
3: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
6: Ne, vy jste tam a manžel.
3: Jo, aha,
1: fotku asi.
3: Ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji. Děkuji.
6: Často na vás vzpomínáme, protože jsme se vydávali skoro denně.
3: Aha.
6: A já jenom tak
1: vzpomínáte na to ráda.
6: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perničky.
1: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
6: Já jsem telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Mně to bude asi jedno.
1: No tak děkujeme za pozdravení.
3: Děkujeme.
1: Necháme to bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
7: Společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla, byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vazilo se to ve mně. A říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešáhneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogický, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl.
1: Tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
3: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: V Hodkovicích nad Mohelkou rozšíří služby pro mentálně a tělesně postižené. Na hřbitově v Doxech na Českolipsku začaly výkopové práce. Potravinářská inspekce našla v kuřecích hřízcích zbyly bakterie salmonely. Zítra bude jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty do 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Zhruba 260 milionů korun by měla stát výstavba 6 menších domků pro komunitní bydlení v Hodkovicích nad Mohelkou na Semelsku. Liberecký kraj hledá firmu, která domky postaví. Budou součástí stávajícího centra aktivit, která poskytuje služby lidem s mentálním nebo tělesním postižením. Hotové by měly být v roce 2028, říká hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj.
4: Jsme to projektovali pasivním standardu, že jsme věřili, že ze Státního fondu životního prostředí bude vypsáno nějaké další kolo podpory na výstavbu veřejných budov, to se teda nechystá v tuhle chvíli, a protože kapacita sociálních služeb v této oblasti potřebuje nějaké navýšení, tak jsme se shodli, že to budeme stavit bez dotací, jenom ze zdrojů kraje.
3: V Doxech na Českolipsku začala stavba přístupové cesty k novému kolumbáriu. Do pátku jsou na hřbitově naplánované výkopové práce, což může omezit běžný provoz. Kolumbárium má být dokončené v říjnu letošního roku.
5: Stavba samotného kolumbária u jedné z ohradních zdí začala už v dubnu. Po dokončení na hřbitově přibyde 160 míst. Jak uvedl nezávislý starosta Roman Fajbík, kolumbárium bude možné v budoucnu rozšířit. Součástí úprav jsou také lavičky a pergola přímo navazující na schránky s urnami. Z Dok Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Od července se zvýší nájemné v městských bytech v Liberci. Zdraží o 2,5%, což je výše loňské inflace. Jak upřesnila mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová, u sociálního bytu půjde o nárůst ceny o 2 koruny za metr čtvereční. Město vlastní 1039 bytů, většina z nich je určená pro sociální bydlení. Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla v kuřecích hřízcích z řetězce byla bakterie salmonely. Podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy už maso v obchodech není. Lidé ho ale můžou mít doma. Kontroloři našli bakterie v chlazeném mase od společnosti Avicarvel Fresh s datem společnosti do 9. dubna. Lidé by ho neměli jíst, ani pokud bylo mražené. Mráz totiž na salmonelu nemá žádný vliv. Podle státní veterinární správy bakterie ničí teplota přes 60 stupňů Celsia.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 14 až 11, v údolích ojediněle 9, na horách 12 až 9 a v údolích a v kotlinách nejčastěji kolem 4 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na jihu kraje naměříme až 27 a na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici mezi Českým Dubem a Smržovem na Liberecku se střetlo osobní vozidlo s autobusem, projíždějte tudy opatrně. A na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá kamení ze skály. Silnice je uzavřena.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Příjemné úterní odpoledne, máme 4 minuty po 17. Je 26. května a začíná Den v kraji a průřez naším dnešním vysíláním a těmi nejzajímavějšími událostmi za chvíli otevře Iveta Bláhová souhrnem regionálních zpráv. Dál se podíváme, jak bude vypadat Harcovská přehrada v novém kabátě a kdy bude otevřena. To se vrátíme k dnešnímu dopolednímu rozhovoru s naším hostem a s regionálním stopařem se vypravíme do Jablonce nad Nisou, kde probíhají tradiční jarní termíny hromadného očkování psů proti vzteklině. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Krajský soud dnes poslal na 8 let do vězení ženu, která pod vlivem drog kojila své 3měsíční dítě. To zemřelo. Rozsudek je nepravomocný. Žena vinu odmítá a na místě se proti rozsudku odvolala. Podle obžaloby kojenec zemřel po intoxikaci pervitinem, který se mu do těla dostal v mateřském mléce. Podle státní zástupkyně Ivy Plškové se to potvrdilo znaleckým posudkem. Více se dozvíte už za chvíli. Majitelé psů v Jablonci nad Nisou můžou také zítra nechat zdarma naočkovat svá zvířata proti vzteklině. Oznámil to mluvčí města Jana Fričová. Lidé můžou přijít před veterinární ordinaci v Ještěcké ulici.
2: Zítra bude veterinář očkovat pouze v odpoledních časech. Vedení města upozorňuje, že psi musí být ve městě přihlášení a označení čipem.
1: Lebka svaté Zdislavy bude naposledy vystavená při tradiční pouti v Jablonem v Podještědí tuto sobotu 30. května. Pak je církev uloží k ostatkům světice do hrobky v tamní bazilice. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl po jednání s památkáři, zástupci církve a řádu Dominikánů v Jablonem. Další informace v této hodině. 1. června uzavře ředitelství silnic a dálnic komunikaci první třídy u Svoru na Novoborsku. Objízdná trasa měří 34 km a vede přes Českou Kamenici, Chřibskou a Jiřetín pod Jidlovou. Auta si budou zkracovat cestu do Šluknovského výběžku také přes Kytlice. Tam už se na zvýšený provoz také připravují, jak informoval nezávislý starosta Jan Havránek.
3: Máme zažádáno o šrafování na silnici, bude to doplněný svislými dopravními značkami. Navrhovali jsme tam snížit rychlost na 30 km v hodině, to zatím neprošlo.
1: Velké parkoviště P1 na příjezdu do Špindlerova mlýna v Krkonoších je pro běžný provoz nyní uzavřené. V jeho blízkosti se staví nový most a lanovka, které propojí lyžařské areály Svatý Petr a Medvědín. Další dopravní omezení se přidají ještě do začátku letních prázdnin, upozornil ředitelský areálu René Hronek.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Dnešek měl být podle meteorologů nejteplejším dnem tohoto týdne. Jestli to stále platí, to nám prozradí Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Pojďme se nejprve podívat na počasí dnešního večera, noci a rána. Jak bude?
2: Tak, nadále převážně slunečno, a když už jste nakousli ty teploty, tak můžeme zmínit, že dnes tady teploty vystoupaly mezi 27 a necelých 30 stupňů v nižších polohách, na horách to bylo často okolo 23 stupňů, no a během noci tedy teploty budou klesat, ráno naměříme v nižších polohách mezi 14 a 11, v údolích to může být až k 9, no a na horách potom mezi 12 a 9, no a v horských údolích a třeba mrazových kotlinách to může být i kolem 4 stupňů.
1: Dnešek nás tady pěkně rozmlsal, jaká bude středa 27. května?
2: Tak ve středu už budou o něco příjemnější teploty, mírně se ochladí, nadále tedy bude slunečno, i když během dne, hlavně kolem těch poledních hodin, může být přechodně oblačnosti více, ale pak jí bude opět ubývat. No a zítřejší teploty mezi 23 a 26 stupni, na Českolipsku to může být až 27, na horách potom okolo 20 nebo 21 stupňů. No a rozfouká se během dne také vítr, během odpoledne by mohl foukat na některých místech až čerstvý v rychlostech mezi 4 a 8 metry za sekundu.
1: Vítr by mohl být opravdu osvěžující. Já moc krát děkuji za informace a přeju krásný zbytek dne. Naslyšenou.
2: Vám také naslyšenou.
1: Počasí tedy od Kláry Bubnové z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: táto láska vážne relí poslední.
1: Ano, a relí poslední je v cíli. 17 hodin 22 minut den v kraji v Českém rozhlase Liberec pokračuje. Na 8 let do vězení by měla jít žena, která pod vlivem drog kojila své dítě. To pak zemřelo. Rozsudek krajského soudu v Liberci není pravomocný. Podle obžaloby žena věděla, že užívání drog může mít vliv na zdraví kojence a přesto ho dál kojila. Jednání sledovala naše reportérka Kateřina Kubíčková, se kterou jsme případ důkladně probrali.
2: Za ublížení na zdraví s následkem smrti dítěte ženě hrozilo 8 až 16 let vězení. Trest je tak na spodní hranici. Rozsudek je nepravomocný, obžalovaná se na místě odvolala. Státní zástupkyně Iva Plšková žádala pro obžalovanou trest 10 let. Po vynesení rozsudku si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.
1: No a čeho se podle obžaloby žena dopustila?
2: Podle Plškové se rozhodla kojit své dítě i přesto, že brala drogy. O jejich škodlivosti podle státní zástupkyně věděla. Třeba od pracovnice v azylovém domě, kterou dnes vyslechl soud, nebo od úřednice orgánu sociálně právní ochrany dětí. Setkali se poté, co OSPOD informovala porodnice. Už po porodu mělo totiž dítě ve stolici stopy drog. Jedna svědkyně u soudu řekla, že obžalovaná se po porodu o dítě řádně starala a tvrdila, že už drogy neužívá. Znalecký posud ale ukázal opak. Podle státní zástupkyně Plškové tak žena vědomě ohrozila svoje dítě.
3: Byla dospělá lucidní osoba, která se mohla rozhodnout, zdali své nezletilé dítě bude kojit či nikoliv. Rozhodla se, že jí kojit bude a musela být srozuměna s tím, že pokud užívá drogy, může se skutečně negativně projevit na zdraví toho dítěte.
2: Tříměsíční holčička měla v době smrti loni v červnu v těle stopy metamfetaminu a amfetaminu.
1: No a byla tu smrtelná dávka.
2: Znalkyně Alžběta Blanková popsala, že není možné určit, jaké množství drogy je pro takto malé dítě smrtelné. Jednou z příčin smrti totiž může být i výsledek dlouhodobého stavu, nikoli konkrétní silná dávka. Pro kojence je ale podle ní jakákoliv dávka toxická a může vést ke smrti. V závěru posudku proto uvedla, že příčinou smrti dítěte bylo s největší pravděpodobností selhání srdce po intoxikaci metamfetaminem.
1: A jak na obžalobu žena reagovala?
2: U soudu dnes řekla pouze to, že jí nikdo o riziku smrti dítěte po požití drog neinformoval. Dál už pak mluvil pouze její obhájce, který pro ni požadoval zproštění viny. Jeho žádost o revizní znalecký posudek soud zamítl. Na první pohled sice situace mohla vypadat jako syndrom náhlého úmrtí, výsledky toxikologie ale podle soudkyně Lucie Hlavničkové jasně ukazují, že dítě zemřelo v souvislosti s intoxikací.
4: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Ve společnosti Českého rozhlasu Liberec stále příjemné pozdní odpoledne, 6:02. Naším dnešním dopoledním hostem byl generální ředitel státního podniku Povodí Labe Marián Šebesta. Iveta Kalátová se ho ptala na vše kolem Harcovské přehrady v Liberci, která je po rozsáhlé rekonstrukci a aktuálně se napouští. Jedna z otázek byla i na to, kdo bude mít na starosti kontrolu jakosti vody.
1: No, ten budeme mít na starosti my a vlastně už ho provádíme, respektive provádíme ho po celou dobu i před rekonstrukcí a budeme ho provádět jak při napouštění, tak potom při běžném provozu.
2: A zkouším si tady představit hloubku přehrady. Bude to stejná hloubka přehrady před rekonstrukcí anebo bude odlišná?
1: Ta bude úplně stejná, protože ta takzvaná zásobní hladina zůstala stejná a dá se říct proti té nejnižší možné hladině je to cirka 6 metrů. Ale samozřejmě, když se bavíme o té hloubce třeba u hráze, tak ta bude větší. Ale když se bavíme mezi tou stálou hladinou nebo nejmenší a tou běžnou, tak je to bezmála 6 metrů.
2: Mm-hmm. Budou tam i ryby?
1: Určitě tam ryby budou, určitě tam budeme nějaké vysazovat a samozřejmě je to rybářský revír, takže předpokládáme, že dál toto bude pokračovat.
2: Mm-hmm. Tak tuším, že nejčastější dotazy nejen obyvatel Liberce jsou, jak dlouho se bude přehrada napouštět a zdali se třeba letos dočkáme koupání.
1: A to je složité odpovědět. Jednak nevíme, kolik vody nám přiteče a tak, jak to máme vyzkoušeno na jiných vodních dílech, může to vypadat, že se ta nádrž nenaplní, no a pak přijde jedna bouřka a je do rána plná. Ale pokud by to šlo tak, jak to jde teďka, tak je to otázka někdy v půlce léta a podobně. Nicméně je tady ještě jeden zádrhel a to je související investice města Liberce a to je vlastně rekonstrukce té promenádní cesty, protože my to máme rozděleno, my jsme opravovali tu zeď, která je podél celé přehrady a oni opravují tu vlastní promenádní cestu. A na to, aby to mohli bezpečně provádět, tak potřebují to mít dostatečně vysoko nad vodou a proto jsme se s nimi dohodli, že dokud to bude potřeba, tak tu hladinu budeme držet ještě cirka o metr níž, než by byla běžně. Takže tady bude trošičku záležet na to, jak se bude dařit realizovat ty práce na tom pravém břehu, no a na tom, jak bude pršet.
2: Tak, ale protože jsou peníze až na prvním místě, tak nemůžu se nezeptat, jaká je vlastně celková cena rekonstrukce?
1: No, vysoká. Je to 550 milionů korun.
2: Tak ještě dříve, než se rozloučíme, pane řediteli, tak je tady také pozvánka na středu 27. května, kdy se koná slavnostní otevření Harcovské přehrady. To bude velká událost.
1: No tak pro nás určitě, doufám, že i pro občany Liberce taky. Byli bychom rádi, aby tam byli všichni dotčení, to znamená krom nás jako investora, tak projektant, zástupci společnosti, která tu obnovu realizovala, ale i těch, kteří na to dali peníze. A to samozřejmě krom státního podniku, tak je především ministerstvo zemědělství. Pozvali jsme pana ministra, ale je to i město Liberec, které si také svým příspěvkem vlastně tam připlatilo na pobytové schody, no a samozřejmě nemůžeme opomenout pozvat zástupce kraje. No ale hlavně, rád bych pozval veřejnost, je tam jediný zádrhel, v tuhle tu chvíli běží řízení o vlastně dočasném umožnění vstupu na vodní dílo, protože ono zatím ještě není zkolaudováno, ale doufejme, že se to do té doby podaří a bude možno tam pustit veřejnost.
2: Ještě doplníme slavnostní otevření Harcovského břehu, koná se to celé od 10 hodin, je to tak?
1: Ano, takhle předpokládáme, že bude zahájení toho slavnostního otevření.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: 17.39, dál se vezete na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Policie předá církvi ukradenou lebku svaté Zdislavy. Stane se tak při tradiční svatozdislavské pouti v sobotu 30. května v Jablonném Podještědí. Církev postup oznámila dnes po jednání zvláštní komise. Zástupci církve, policie a památkářů se sešli přímo v bazilice, odkud lebku před dvěma týdny ukradl 35-letý muž z Mladé Boleslavy. U jednání byla také naše kolegyně a hlavně reportér Jiří Jelínek, který nám mimo jiné prozradil, jestli budou vystavení lebky provázet nějaká zvláštní opatření.
1: Budou. Lebka bude vystavená na zatím nezveřejněném místě v bazilice. Mohu říct jen to, že to nebude oltář s relikviářem, kde byla do krádeže před dvěma týdny. U relikvie bude celou dobu stráž a s posílením hlídek počítá i policie, která nalezenou z betonu vyjmutou relikvii předá při mši svaté v 11 hodin. Mši povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. To vše na pozadí tradičních každoročních slavností věnovaných svaté Zdislavě z Lemberka.
0: Církev oznámila, že po sobotní pouti už lebku nebude veřejně vystavovat. Proč?
1: Arcibiskup řekl, že k tomu vedlo několik důvodů. Jednak prý zjistili, že je takové klima ve společnosti. Církev se také domnívá, že vystavení bylo spojené s dobou, kdy se tak stalo, tedy po blahořečení Zdislavy z Lemberka v roce 1907. Pokračuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
2: A chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě, a vzhledem k tomu, že to je tady pár metrů, ten hrob je vlastně pod námi, tak si myslím, že to není nic proti ničemu.
1: Lebka je tedy v tuhle chvíli stále v rukou restaurátorů, kteří ji budou sledovat ještě několik týdnů, aby se ujistili, že je stabilní a nějak po styku s betonem nedegraduje. Pak proběhne obřad, za kterého bude uložená právě do krypty baziliky. Na oltáři, kde byla lebka přes 100 let vystavená, zbyde prázdný relikviář. Na jeho novou podobu bude vypsaná soutěž. Má do něj být uložena alespoň malá Zdislavina kůstka.
0: Jiří, můžeš alespoň závěrem shrnout, co se před dvěma týdny stalo?
1: Muž lebku ukradl před dvěma týdny před začátkem mše, posléze policii vypověděl, že nesouhlasil s vystavováním těchto ostatků. 800 let starou lebku zalil do betonu s cílem vhodit jí do řeky a tím na dobro pohřbít. Českolipští kriminalisté během několika dnů pachatele vypátrali a tenhle plán díky tomu nestihl dokonat. Na soud tedy čeká na svobodě.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále příjemné pozdní odpoledne přeje Český rozhlas Liberec. Odbor městské ekologie Jabloneckého magistrátu připravil tradiční jarní termíny hromadného očkování psů proti vzteklině, které začaly dnes dopoledne před veterinární ordinací doktora Baudyše v Ještěcké ulici. Akce trvá ještě zítra na stejném místě, a to od 14 do 16 hodin. A na podrobnosti se Iveta Kalátová ptala našeho regionálního stopaře Jaroslava Hořeního.
1: Jan Čermák z oddělení cirkulární ekonomiky magistrátu Jablonce na něco upozorňuje, že každý chovatel musí zajistit očkování psa proti vzteklině už v raném věku. A pravidelná vakcinace patří k základním povinnostem odpovědného majitele. Podle zákona o veterinární péči musí chovatelé zajistit očkování psů ve stáří od 3 do 6 měsíců. Na první vakcinaci pak navazuje přeočkování v následujícím roce a pak jednou za 2 roky podle doporučení výrobce používané vakcíny. V případě nesplnění zákonné povinnosti hrozí pokuta až 20 000 korun, kterou může uložit krajská veterinární správa. A pak je tu samozřejmě ještě jedna věc, že váš pejsek někoho pokouše a nebo vás pokouše nějaký jiný pejsek, třeba přivenčení svého miláčka, a pes neočkovaný proti vzteklině pak způsobuje lidem výrazné komplikace. Přeočkování lidí, nepříjemnosti samé. Takže pokud se vašeho pejska očkování proti vzteklině letos týká, tak máte možnost využít očkování zdarma tady u ordinace doktora Baudyše.
2: Tak to očkování zdarma v Jablonci nad Nisou ale nebude úplně pro všechny?
1: Tak to je pravda. Týká se to psů, pouze psů přihlášených na území města a označených mikročipem. Každý pes na očkování musí přijít v doprovodu osoby starší 15 let, musí mít náhubek a vodítko. No a kdo nevyužije tuto možnost a půjde k veterináři soukromně, zaplatí zhruba tak mezi 500 až 1000 korunami za očkování proti vzteklině. No to je určitě škoda nevyužít možnosti, že se vám z poplatku za psa něco vrátí.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: 18. hodina se chýlí k závěru a zvolna se chýlí k závěru i dnešní den v kraji. Za 7 minut vás čekají zprávy, následovat budou úžasné životy. Ondřej Neff bude vzpomínat na spisovatele Ludvíka Součka. No a zítra mimo jiné navštívíme Muzeum Lomnice nad Popelkou, kde bude od rána probíhat den otevřených dveří v nově zrekonstruovaném depozitáři muzea. Podíváme se také, jak vojáci a hasiči testovali v Ralsku na Českolipsku speciální ochranné prostředky z Jablonce nad Nisou. No a v písničkách na přání budeme soutěžit. Tam si zahrajeme o lístky na Swaglift Day 2026, což je velkolepá sportovní událost v liberecké Home Credit aréně, při které mohou padat i světové rekordy. Už proto, že dorazí i nejsilnější muž planety Hafþór Julius Björnsson, který dokáže uzvednout až půl tuny. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším na slyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Při sobotních oslavách svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí se do tamním baziliky vrátí lebka světice. Zimní údržba krajských silnic byla letos v Libereckém kraji nejdražší za posledních 10 let. Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil o polovinu. Zítra bude jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty do 27 stupňů. Jsou tu zprávy, které připravuje Iveta Bláhová. Hezký večer. Lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu. Před 2 týdny z tamní baziliky ukradl muž, který pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři ostatky z hmoty bez většího poškození vyjmuli. Lebka bude pro veřejnost vystavená pouze 1 den, později bude uložená do hrobu v kryptě.
2: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
3: Říká ředitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit. Lebka bude následně vystavená v bazilice, odkud byla před 2 týdny ukradená. Ale jen na krátkou chvíli, jak říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
4: Neplánujeme ji dále vystavovat.
3: Vystavení lebky původně souviselo s blahořečením svaté Zdislavy v roce 1907. V dnešní době už přijde o anachronismus.
4: Chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
3: Pachatel krádeže na soud čeká na svobodě. Z Jablonného v Podještědí Řídelínek, Český rozhlas.
1: Náklady na zemní údržbu silnic v majetku Libereckého kraje vyčíslila společnost silnice LK na více než 154 milionů korun. To je o 4 miliony víc než předchozí zimu. Uplynulá zima byla podle silničářů průměrná, přesto bylo několik intenzivních sněhových spadů, hlavně v horských oblastech. Ty údržbu prodražily. Nově také silničáři přidali do zimní údržby 180 kilometrů silnic, které se předtím nesolily, říká náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
5: Počet zásahových dní byl 102, což je o 10 méně než v loňské sezóně. Za to jsme však vysypali víc posypového materiálu, zhruba 10 900 tun posypové soli, přibližně 3,3 milionů litrů solanky a zhruba 13 400 tun inertního materiálu písek či drť.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 56 haléřů. To je o 28 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 29 haléřů na 41 korun a 43 haléřů. Vláda včera rozhodla, že regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. Do české muniční iniciativy přispívá o polovinu míň zemí než loni. Aktuálně jich 9 oproti loňským 18. Prezident Petr Pavel to řekl deníku Financial Times. Podle Pavla iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ně ale představuje nové obtíže. Muniční iniciativu na podporu Ukrajiny spustilo Česko v roce 2024. Současná vláda ANO, SPD a motoristů ji původně chtěla zrušit. Kabinet ale nakonec souhlasil s pokračováním iniciativy s tím, že ji Česko bez finanční podpory bude jen koordinovat. Počasí. Noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 14 až 11, v údolích bude kolem 9, na horách 12 až 9 a v údolích a kotlinách nejčastěji kolem 4 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na jihu kraje až 27 a na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 35 na trase Liberec Turnov už Žďárku havarovala 2 osobní vozidla. Nehoda je bez zranění, projíždějte opatrně.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.
1: Úžasné životy.
2: Ludvík Souček podle Ondřeje Nefa.
3: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Nef, jsem spisovatel science fiction, ale mám taky minulost fotografickou a to mám společné s dnes již bohužel dávno zesnulým Ludvíkem Součkem, který též byl velmi zanícený fotograf a znalec fotografie a autor science fiction. Já měl to štěstí se s ním několikrát v životě potkat a vždycky to bylo setkání pro mě velmi zajímavé a nezapomenutelné.
4: Pane, víte přece, že dokud jsem tady, nemůže se vám nic stát. Jsem přece váš android.
3: Lidi věřili Součkovi, že je kolonie vikingů na Marsu. Tomu udělalo ohromnou popularitu. Jiná věc je, že ta knížka je velice zábavná, dodnes se to dá číst, jo? Ale ta iluze něčeho zajímavého, neskutečného, zvláštního, neobvyklého, tak ta ho vynesla do popředí zájmu.
5: Převzal jsem řízení právě v okamžiku, když se létající talíř přiblížil asi na 500 metrů. Motory Boeingu pracovaly na plný obrátky, ale disk nám brzy zmizel na obloze. Něco podobného bych už ale zažít nechtěl.
3: Mě osobně by skutečně zajímalo a jestli se s ním někdy na onom světě potkám, tak se na to zeptám, jestli tomu věřím. Ludvík Souček byl spisovatel, který vstoupil na scénu v polovině 60. let a velmi intenzivně působil v letech 70. a pak náhle zemřel. O tom si pak ještě povíme, jakou že měl životosprávu a že to bylo v podstatě nevyhnutelné. Takže on během 15 let vydal 40 knižních titulů nejrůznějšího zaměření, převážně tedy fantastické literatury, science fiction, ale také popularizace vědy nebo spíš pavědy, dá se říci, protože on byl šiřitel takových těch teorií o letajících talířích a o návštěvách mimozemšťanů a o takovýchto věcech. No ale taky byl popularizátor fotografie a různých dalších oborů lidské činnosti. Ve své době byl velice populární a je tedy pro mě i překvapující, že dnes už jeho hvězda zapadla. Myslím si, že to je škoda, protože jedno se nedá Součkovi upřít, a sice zábavnost, čivost toho všeho, co on napsal.

0: On se narodil v roce 1926, zajímavé je, že to bylo ve stejném roce jako jiný významný český spisovatel science fiction Josef Nesvadba. A oni dokonce spolu studovali medicínu. Byli oba lékaři, Nesvadba byl psychiatr, když to Ludvík Souček byl stomatolog, on byl zubař. A já, když jsem se s ním poprvé setkal, to skutečně byla taková jako víceméně náhoda. Já jsem v roce 62 začínal v týdeníku Svět v obrazech jako elef a dělal jsem takovou tu děvečku pro všechno a poslali mě do Střešovické nemocnice, že pan doktor Souček píše fotografickou rubriku do toho časopisu, tak abych přinesl ten rukopis. No a takže skutečně jsem na vlastní oči viděl Ludvíka Součka v uniformě, protože to je Střešovická vojenská nemocnice, že on byl v uniformě a pamatuju si, že přes tu uniformu on byl obrovský, to byl veliký člověk, ten musel měřit 1,90 m a vždycky vážil hrubě přes 100 kilo. To byl takový golem a měl přes ramena takový jako legrační bílý plášť. No a já jsem vzal ten rukopis a mazal jsem zpátky do redakce. Takže on byl vlastně voják a byl vojákem do 68. roku. A to je vlastně taková první záhada spojená s jeho životem, protože taky se nějak potom v tom 68. roce motal kolem politických vojenských záležitostí a všichni se divili, jak to mohl ten Souček přežít. A on to skutečně jako politicky přežil, dokonce ho udělali šéfem vojenského vysílání televize. A to jsem se s ním setkal podruhé, protože on měl nějak zájem na tom, aby jsem tam pracoval v té vojenské televizi. No tak k tomu naštěstí nedošlo, já byl na vojně a tak dále. A nastoupil do nakladatelství Albatros jako šéf oddělení naučné literatury. No a tam jsem se setkal s Ludvíkem Součkem po třetí v životě, jako na delší dobu, protože já jsem v tom nakladatelství pracoval. No a to už bylo v době, kdy jsem se začal vážně zabývat science fiction. Tenkrát samozřejmě ta science fiction byla takovým jako velmi populárním žánrem v těch 60. letech, protože dozníval takový ten poválečný techno-optimismus, že tehdy ale také ruku v ruce s tou science fiction přišla taková ta jako pavědecká vlna. Možná posluchači si vybaví jméno Erika von Denikena, to byl švýcarský hotelier, který vydal celou řadu knížek a právě Ludvík Souček takzvaně objevil Denikena pro českého čtenáře. A ten Deniken přišel s teorií, že byli mimozemšťané na Zemi a ovlivnili civilizaci a její vývoj a tak dále. No a Ludvíka Součka tohleto nesmírně zaujalo. A on vlastně byl takovým představitelem specifického žánru v té fantastice, já tomu říkám mystifikační literatura, jako mystfy. A proslul už svým prvním velkou prací, která se jmenovala Cesta slepých ptáků, kde použil takovou literární metodu, že je to jakoby dokument. Tam sice jsou postavy, ale že to se předstírá, že to jsou reálné osoby, asi vědci, a je tam fotografka a tak dále. Jo? A jsou tam dokumenty a jsou tam zprávy a tak dále. No a on vytvořil takovou jakousi iluzi, že mimozemšťané vytvořili kolonii na Marsu a že dokonce celou jednu kolonii vikingů tam přestěhovali. A prostě takovouhle mystifikaci on vytvořil a protože dovedl by nesmírně přesvědčivý, tak tenkrát podivu hodně velké množství tomu uvěřilo a myslelo, že to je fakt.
1: Podívej, ono to funguje.
2: No jo.
1: Teď objevují se nějaké obrazce.
3: Vypadá to jako nějaký film?
2: Čemu jsou ty sloupy, zdráty a ty čemi?
3: A tohle? Zvířata nebo přístroje?
2: Myslíš, že jsou to mechanismy?
3: Těžko říct.
1: Tam vpravo.
2: To je přece ten pták z obrazu.
1: A tohle to je jako tank. A v otvoru se něco objevuje.
2: Vypadá to jako medúza nebo černá chobotnice.
1: Ale tahle lítá. A je pořádně velká, přímo obrovská.
3: Já ničemu nerozumím.
2: Má rok tedy podíváme se na dějiny cizího světa.
1: Co pak musí být všude válka?
2: Zkus radši další obrazec v řadě.
3: A hleďme. Tohle je tady hlavolam. To nahoře, to je určitě země.
2: A ty kroužky pod ní?
3: Zkusím se jich dotknout.
2: Nic.
3: Počkej. Co ti to připomíná?
2: Sluneční soustavu?
3: Kdepak. Zjednodušený model atomu. Jádro a obíhající elektrony. A ten výběžek od obrazu Země, to jsou určitě prvky vzduchu. Dotknu se jich. Třeba je to jako otvírání sejfu. Dusík, kyslík, argon, krypton.
2: Pořád nic.
3: Že bych se mýlil?
2: Co když záleží na pořadí? Ovšem abecedu mají určitě jinou.
3: Ale protonová čísla musí být stejná. Vodík má jeden proton, dusík 7, kyslík 8, neon, argon, krypton, xenon. 54 nebo 55?
2: Ne, to je cezium.
1: Pro boha! Spustil jsem něco, co jsem nechtěl!
4: Podívej se na obrazovku! Země se rozhářila a ten pás míří někam ke hvězdám!
0: Já jsem věděl, že teda napsal tu Cestu slepých ptáků a tak, ale netušil jsem, že skutečně propaguje celou takovou tu ideologii UFO. A on mě požádal, jestli bych nemoderoval takovou besedu s dětma. A nějaký chlapeček se tam jako zeptal na tyhle ty letající talíře a těch spisovatelů tam bylo víc, jako z Ludvík Součík a ještě někdo. A já povím, no tak to, na tohle to ti určitě odpoví tady pan doktor Souček, který, jak předpokládám, tomu nevěří a vysvětlí ti, jak to ve skutečnosti je. Povídám já a Souček řekl, no tak to pozor. Já neže tomu nevěřím. Já jsem UFO viděl na vlastní oči. A já jsem úžasem otevřel pusu, nevěřil jsem vlastním uším a on do těch nebojích dětí začal hustit všechny ty nesmysly o mimozemšťanech a o letajících talířích, tak tím mě odevřel oči a začal jsem se o něj víc zajímat a zjistil jsem, že on skutečně velmi intenzivně tyhle ty věci propaguje.
5: Na dvou Jupiterových měsících, které nás zajímají, jsou jakési, říkám to prosím v úvozovkách, jakési pevniny, jakési oceány, jakási atmosféra a v této atmosféře jakési mraky, které tam táhnou. Zkrátka jsou to světy, které jsou velice slibné pro perspektivní kosmonautický průzkum, jenž by na nich mohl objevit život, ne sice, znovu opakuji, zcela v pozemském slova smyslu, ale přesto pozemskému životu blízký. Víte, on život dovede zaplnit kdejaký výklenek. Bakterie dneska žijí i v chladicí vodě reaktorů pod sprškou pronikavého záření, které by zabilo každého z nás, a třeba slona nebo velrybu. Život je v hlubinách moří a batiskafy, které se ponořují až do hloubky 11 kilometrů pod mořskou hladinu, tam nacházejí ryby a jiné mořské živočichy. Život je na pólech, život je v horkých pramenech, které se téměř vaří. Není vyloučeno, že i na měsících Jupiterových, které jsou svými malými světy, takovými malými planetami, že jednou kosmonauté, až překonají tu obrovskou propast mezi Zemí kolem Marsu až k Jupiteru, tam budou překvapeni, co naleznou. Ale co tam naleznou, to už nechám, jak si představám a romantickým tušením, kterým každý z nás někdy podléhá.

On byl obrovsky pracovitý. On pracoval v tom Albatrosu, on tam vždycky přišel velice brzy ráno a intenzivně pracoval. On, jiný redaktoři zpracovávali rukopis půl roku, on byl za 14 dní hotov. Jo, čili on skutečně intenzivně pracoval a pak tak jako ve 2 hodiny se odebral do Mělnické vinárny, to bylo tam teď kousek na Národní třídě, tam měl skupinu kamarádů a tam odšpuntoval první flašku vína a jel tak jako do 6, 7 do večera. Šel domů, bydlel v Podskalské ulici, měl tam nádhernou sbírku obrazů, metky, úžasný metky měl, Lhotáky, Kamil Lhoták byl jeho přítel, úžasnou sbírku a usnul. A ve 3 hodiny ráno se probudil a psal ty svoje knihy. Psal tak do těch od 3 do 7 a šel do práce, odved práci, šel do Mělnický, opil se, usnul a takhle Ludvík Souček žil prostě v těch posledních 10 letech toho života.

0: U háječku pod skalou vysoký vřes už jsem tam kvetl červeně a bíle a v tom vřesu mech jako samet a v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. A tu se dveře té chaloupky otevřely a vyšla Janinka a neměla tentokrát hlavu zavázanou a dívala se na svítící vajíčko, které už nemizelo a zase se neobjevovalo, takže i Brouček měl na mamínčině posteli klid. A pak se podíval oknem tatínek a udělal divný zvuk jako glo, glo, glo a stůnul, protože se vajíčko sneslo mezi vřes do mechu jako samet, otevřeli se v něm dvířka a vystoupil cizí Verunek v podivném kostýmu. Křídelka i nožičky měl v něčem stříbrném, co se lesklo, až oči přecházely, a na hlavě měl něco jako holčička, kterou Brouček viděl ve velkém domě s lešeníčkem, kde ti lidé zpívali a zpívali až do úplného vyspívání. Ale nebyl to klobouček, ale průhledná koule, a z té koule trčely místo tykadélek dvě stříbrné antenky. Tatínek už neříkal glo, glo, glo, protíral si oči a vzdychl a z kuchyně zavoněla spálená jížka. Zatím z vajíčka vystoupili ještě tři další Verunkové s koulem jako hrášky na hlavách, takže na pasece pod vřesem začalo být živo.
1: No, on byl nesmírně vtipný, on dokázal udělat vtipný sketch z parodie na Karafiátovy Broučky a dostal do Broučku mimozemšťany a jakmile Souček někam dostal mimozemšťany, tak byla vždycky legrace. On dostal mimozemšťany třeba do tankové bitvy u Kurska v jedné své povídce. Takže on byl jaksi skutečně blízký přítel mimozemšťanů a proto se tvrdilo, že mimozemšťané ho odnesli a tady zůstala jenom nějaká napodobenina tělesné schránky Ludvíka Součka.
2: Vážení posluchači, kdo z našich lidí slyšel mimořádnou zprávu o tom, že Československo je třetí zemí světa, jejíž občan se stal letcem kosmonautem, určitě nezůstal lhostejný. Vždyť tu došla naplnění odvážná fantazie, které mnozí střízlivě uvažující lidé ještě přednedávnem odmítali věřit. K této vzrušující zprávě nám řekl známý spisovatel vědecko-fantastických románů a povídek doktor Ludvík Souček.
3: Všechny kosmonautické programy mají svůj hluboký smysl nejenom v tom, že se nám úroky a úroky z úroku vrátí a mnohonásobně vrátí, ale že ontologická existence člověka, jeho existence ve vesmíru má smysl v tom případě, a věřím, že ten smysl má, má-li se stát jednou v budoucnosti kosmickým činitelem, lidstvo. Tváří v tvář tomu obrovskému vesmíru vypadáme jako malé mraveniště, jako pár mravenečků, kteří se tady hemží. Ale já jsem přesto z té duše přesvědčen, že lidstvo ve svém stálém vývoji, a ten vývoj je obrovský a urychluje se a nyní je takřka exponenciální, čili ta křivka letí nahoru jako raketa, že je určeno, aby se nejenom jednou ve velmi mlhavé a vzdálené budoucnosti, ale v budoucnosti celkem dosažitelné stalo činitelem, který bude bezprostředně ovlivňovat ve velmi širokém okruhu vesmírné dění. To, co zažíváme dnes, to jsou takové první krůčky. A ty krůčky jsou nezbytné a musí být provedeny, máme-li se vydat dál.
1: Nemyslím si, že se někdy snažil o nějaký seriózní vzhled do toho, jak to bude a jak se bude ta civilizace dál vyvíjet. Vybavuju si své poslední setkání s ním před jeho smrtí. To bylo u něho v bytě. Já jsem tenkrát fotografoval pro Karla Hvíždělu, který s ním dělal rozhovor pro časopis Zlatý máj, a on měl velmi chmurné vize, že do 10 let bude atomová válka. A teďka do nás dul dlouho, jo, a velmi jaksi výřečně, že atomová válka je nevyhnutelná a že celý svět jaksi zahyne a obrátí se v trosky a Já jsem pak si na to často vzpomínal, zejména když zemřel, jsem si říkal, jestli už nějakým způsobem se neloučil se životem a asi v takovém rozpoložení člověk nemá zrovna optimistické výhledy do budoucnosti, ale každopádně takováhle jeho vize byla. A když on teda umřel v podstatě nesmyslně mladý, že ono mu bylo 52 let, jo, tak spousta lidí tvrdila, že se stal obětí mezinárodní špionáže a že věděl strašlivá tajemství a že ho zabili Rusové nebo Američani nebo Mossad izraelský. Jo. Já tedy samozřejmě jsem ani na vteřinu nevěřil. On, jak už jsem řekl, měl šílenou životosprávu. Jo. On byl skutečně jaksi masivní alkoholik. On měl cukrovku, takže prostě alkohol s cukrovkou, to je sebevražedná záležitost. Jo. On měl obrovskou nadváhu, ten musel vážit takových 130 kilo. Já si vzpomínám, že jsem mu jednou v galerii Albatrosu, to bylo takhle jako v patře, a on byl opilej a poprosil mě, abych mu pomohl dojít do taxíku. Tak jsem ho vedl, říkal jsem si, co bych dělal, kdyby mi upadl. A teďka on šel a to bylo skutečně, jako kdyby šel golem. To bylo bum, bum a celá ta podlaha se třásla. No a on měl řadu infarktů. Docela o tom žartoval. A říkal, že zdravýmu člověku 8 infarktů nemůže uškodit. A pak mě někdo říkal z jeho blízkého okolí, že měl po ruce flašku tvrdého alkoholu a když cítil, že to na něj jde, tak popad flašku, vošpultoval a glo, glo, glo, glo, glo, a tím masivním náporem tvrdého alkoholu, že ten infarkt, jak se rozhenal, jako opravdu posluchačům nedoporučuji, toto není návod, jak řešit srdeční choroby. Jo, to jenom vyprávím, co se povídalo o Součkovi. A říkalo se, že on umřel proto, že to na něj přišlo ve spánku.
3: Každý z nás máme daydreams, máme takové svoje denní sny, anebo večerní sny, když nemůžeme usnout, tak já vždycky s ním, dřív jsem snil, že letím v baloně, přitom jsem krásně usínal. Teď s ním, že letím v kosmické orbitální stanici. Já bych to strašně rád zažil a myslím, že i to jenom, že jsem byl jaksi u toho a že jsem mohl sledovat ty fantastické zážitky realizaci Vernových fantazií očima televizních a filmových kamer, že i to je dostatečně veliká odměna, ale kdo by nezáviděl.
1: Jeho hlavní dílo v tom oboru záhadologie je takzvané tušení stínu, se to jmenuje. Na to téma napsal ještě jednu knihu, Tušení souvislostí se to jmenovalo, načež umřel a vědělo se, že je k tisku připraven třetí díl tohohle toho, což se jmenovalo Tušení světla. No a když se ta situace uklidnila, Souček byl pohřben a všichni už se uklidnili, tak vyvstala otázka, kde je ten rukopis. Ten rukopis byl odevzdaný v tom nakladatelství Albatros a ztratil se. Vědělo se, tady ještě minulý týden tady ležel na almaře v deskách a byl pryč. Já byl u toho, když přišla kriminálka to vyšetřovat. A vznikla taky kolem toho konspirační teorie, že on v tom rukopisu objevil nějaká úžasná, super přísná tajemství, mezinárodní důležitosti a protože ho zabili a rukopis odnesli. No, já osobně se domnívám, že to někdo udělal jaksi ze závisti a nenávisti, aby paní Součková jako vdova nevydělala žádný peníze. Já si myslím, že takové to prosté vysvětlení této záhady. Nicméně musím ještě dodat, že sám jsem se té záhady jaksi literárně ujal a napsal jsem román Tušení podrazu, kde Souček vystupuje jako živý člověk a skutečně jako v tom duchu té mystifikační literatury jsem tam jako vykonstruoval jako spiknutí a jak to všecko bylo a proč ten rukopis zmizel a co v tom rukopisu bylo a zaplet jsem do toho čínskou tajnou službu a americkou tajnou službu a se, jak už jsem řekl, jestli se s Ludvíkem Součkem potkám na onom světě, tak se ho zeptám, jestli mu někdo prozradil o existenci této knihy a pokud ano, tak co tomu říká.

Skončil další díl pořadu Úžasné životy, ve kterém Ondřej nevzpomínal na spisovatele Ludvíka Součka. Následuje magazín Vlakem Libereckým krajem. V něm se ohlédneme za první letošní jízdou parního vlaku do Rovenska pod Troskami a zavítáme do depa na besedu s lovcem z televizního vědomostního pořadu Na lovu s Jakubem Kvášovským alias Kalkulátorem. Nejdříve se ale poslechneme písničku, jednu z těch, které nestárnou.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí sem tam slepit sny i prasklé spěchem, sem má cenu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Naladili jste si Český rozhlas Liberec a pořad Vlakem Libereckým krajem. Ohlédneme se společně například za první letošní jízdou parního vlaku do Rovenska pod Roskami. Akci pořádal Klub přátel železnic Českého ráje. Ten taky připravil pro své příznivce akci přímo v depu. Na besedu přijel lovec televizního vědomostního pořadu Na lovu Jakub Kvášovský alias Kalkulátor. Přiznal, že poprvé v životě vystupoval na plošině železničního vozu a přivítal ho vřelý potlesk.
3: No, bylo to poprvé a já bych chtěl říct, že doufám, že ne naposled, protože to bylo strašně fajn, přišlo teda podstatně víc lidí, než já jsem čekal a byla dobrá atmosféra, myslím si, že lidi se pobavili i z těch reakcí.
2: Kromě toho vystoupení si měl ale možnost si prohlídnout tady vlastně to depo a vůbec to zázemí tady, tak co si člověk z toho odnese?
3: No, spoustu zážitků, spoustu informací, ale je toho strašně moc, jako takových zajímavostí, co mi ten Pepa navykládal přitom a já už jsem teda pak nebyl schopný ani všechno střebávat. Bylo toho strašně, strašně moc a bylo pro mě třeba úžasný vylíst si na tu parní lokomotivu, tam cítit to teplo, který tam sálá z toho kotle a říkal jsem si, no tak jenom se rozjet, ale to naštěstí ne, protože byla lokomotiva nasměrovaná mezi diváky.
2: Zmínil si Pepu, já jenom zmíním, že to je Josef Semecký, předseda klubu přátel železnice Českého ráje. Jaký vlastně vztah máš třeba k té železniční nostalgii a k té historii?
3: Já tohle mám strašně rád. Prostě já mám rád, když si lidi třeba hrajou u nás na vojáčky, Prusko-Rakouská válka a já si myslím, že jsou věci, na které by se mělo upomínat a na které by lidi neměli zapomínat. A tady je spousta exponátů, lokomotiv někde už z první republiky a pak tady jsou lokomotivy, vlastně, které se vyráběly někde za komunistů a ty lidi se to neskutečně staraj a pečují o to a jsem strašně rád, že někdo tyhle ty věci dělá a má takovýhle koníčka. Jsou to prostě nadšenci, obětavci a já to obdivuju.
2: Co ty a vlaky všeobecně? Máš nějaký vztah k ním a jezdil jsi dřív třeba jako malé dítě vlakem?
3: No, my jsme jezdili hodně vlakem, protože rodiče neměli dlouho řidičák a pak, když už teda si pořídili auto, tak se stejně báli jezdit autem. Táta ten z toho mýval zažívací problémy. Takže my jsme s rodičema jezdili neustále ale třeba na chalupu do Svijan vlakem a já jsem se vlakem nacestoval hodně, já jsem třeba s vlakem jezdíval i s kolem a jednou mi ve Starý Pace vlak ujel, takže jsem pak za ním chvíli jako běžel po peronu, ale tak jsem to dosturnoval, dostopoval a s vlakem teďka jezdím ještě na školní výlety, ale to je vždycky o studu, prostě bojím se, aby tam ty děti něco neudělali, aby se chovali slušně, ale nějak to zvládáme.
2: Přišla nabídka provést se tady po trati do Rovenska pod Roskami a zpátky, tak využiješ to někdy?
3: No určitě, já se pokusím, aby to vyšlo už tyhle ty prázdniny, takže budu velmi rád, když tam třeba s rodinou se svezem, nevím, jestli to vyjde všem, ale já bych byl rád, myslím si, že třeba dcera se mnou určitě ráda pojede a těším se na to, protože to bude velký zážitek.
2: Říká na závěr první části magazínu Vlakem Libereckým krajem Kalkulátor Jakub Kvášovský. Ve druhé části si budeme povídat s Josefem Semeckým. Už za pár minut.
1: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
4: To štěstí chtěl bych jednou mít.
1: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
4: Jenže blázni si dělá.
1: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: první části dnešního magazínu Vlakem libereckým, kterém jsme si povídali s lovcem Jakubem Kvášovským. Právě jeho turnovským depem provázel předseda klubu přátel železnic Českého ráje Josef Semecký. Co jste mu vlastně všechno ukázali tady?
1: Vlastně jsme mu ukázali celý depo, řekl jsem i o historii depa, o historii těch lokomotiv, co tady jsou a vlastně co, jaká činnost se tady dělá dřív za provozu depa a potom, co se děje teď v současné době tady v depu.
0: Co se děje v současné době v depu?
1: No, myslím tím jako rekonstrukce opravy historických kolejových vozidel a to, co souvisí s opravama, vysvětlil jsem mu, co všechno ty opravy obnášejí, jaký to jsou velký a těžký vlastně i věci a vůbec principy lokomotiv a těch všech zařízení kolem.
0: O co všechno se zajímal?
1: Dalo by se říct úplně o všechno.
0: Kam jste ho pustili? Měl možnost si prohlédnout některou z lokomotiv?
1: Ano.

0: právě do Rovenska pod Troskami. Hned druhý den po besedě pokračuje další z členů klubu přátel železnic Českého ráje Martin Veselý.
1: Tak jedná se o akci parním vlakem na pohádkový les do Rovenska pod Troskami, protože místní pořádají již několikátý tradiční ročník pohádkového lesa v Boreckých skalách a my v rámci nějaké spolupráce vypravujeme z Turnova parní vlak. Parní vlak vede podle názvu parní lokomotiva Babička, naše s označením 310-0134 a za sebou veze 4 osobní vozy pro cestující a jeden speciální vůz pro kočárky.
0: Říká Martin Veselý, k jízdě do Rovenska se právě s ním ještě vrátíme. V závěrečné části magazínu Vlakem Libereckým krajem.
2: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Magazín Vlakem Libereckým krajem míří do svého finále. S Martinem Veselým si dál povídáme o jízdě parního vlaku do Rovenska pod Troskami, tedy o akci pořádané klubem přátel železnic Českého ráje.
1: Je to první vlastně takováhle větší akce, kterou letos klub přátel železnic Českého ráje pořádá?
2: V letošním roce to je první akce, je to pomyslný zahájení turistické sezóny tento vlak a podle množství návštěvníků můžu říct, že velmi úspěšná akce.
1: To jsem se chtěl zeptat, neviděl jsem první jízdu, teď jsme u té druhé, tak zájem asi překvapil.
2: I když počasí nebylo zrovna

0: nejlepší, tak musím říct, že naštěstí nám přestalo pršet a lidi přišli, přišlo jich velké množství, vlastně oba dva parní vlaky z Turnova byly plné až po strop a myslím si, že za nás panuje v tuhle chvíli spokojenost.
1: Zmínili jsme pohádkový les, v čem to spočívá? To znamená, že tady v Rovensku pod Roskem je připraven ještě nějaký program pro ty nejmenší.
0: Kousek nad Rovenskem v Boreckých skalách startuje takzvaný pohádkový les, kde mají rodiny s dětmi možnost vidět pohádkové postavy. Trasa vede z toho Rovenska do Borku pod Troskami a my to máme postavený jízdní řády tak, aby cestující měli možnost přistoupit při cestě zpátky právě v tom Borku pod Troskami, kde je konec pohádkového lesa.
1: Předpokládám, že velký zájem je ze strany také železničních nadšenců, protože kolem trati je vidět spousta fotografů.
0: Jelikož v České republice je na dnešní den naplánováno několik akcí, tak ten ohlas, co se týče fanoušků železnice, je o něco slabší než obvykle, protože těch jisté po republice mnoho, ale celkově pár fotografů se tady pohybuje. No.
1: Co dalšího chystáte, kdy už se rozeběhne, řekněme, ten provoz, který bude pravidelný téměř?
0: Pravidelný provoz pak začne o prázdninách každou sobotu a neděli, kdy budeme vyrážet na akce parním vlakem Českým rájem. Je to naše tradiční akce a letos budeme jezdit nejen do Rovenska pod Troskami jako minulý rok, ale i do Semil.
1: Uzavřel Martin Veselý dnešní magazín Vlakem Libereckým krajem. Pro dnešek je to sice všechno, ale už teď se můžete těšit na další reportáže. Třeba z muzejní noci na Zubačce v Kořenově, nebo například na vyprávění o historii s Františkem Klimešem z turnovského depa. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Memoně na Českolipsko rozšíří zahrádkářskou kolonii. Na střední školy se ve druhém kole přijímacích zkoušek hlásí přes 12 000 žáků. Premiér Babiš je přesvědčený, že jeho střet zájmu je vyřešený nad rámec českých i evropských zákonů. Zítra bude jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty až 27 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Zahrádkářská kolonie Nový domov v Mimoni na Českolipsku bude větší. Radnice nechala vytyčit 6 pozemků, každý o rozloze zhruba 500 metrů čtverečních. Ty navazují na stávající kolonii. Město nové zahrádky nabídne k prodeji. V příštím roce chce přidat dalších 5 až 6.
2: Starosta Petr Král za hnutí ANO uvedl, že už loni radnice prodala v lokalitě 2 zahrádky. Z výnosu město financovalo novou příjezdovou cestu nebo opravu parkoviště. Kvůli novým parcelám musí město udělat změnu územního plánu. Cena zatím není stanovená. Vedení města ji chce udržet pod 1000 korunami za metr čtvereční. Z Mimoně Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Vyplývá to z dat Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Ty nabízí volná místa pro více než 24 tisíc žáků. Oproti tomu 8letá gymnázia nabízí asi 200 míst a 6letá asi 50. Skoro polovina uchazečů se ve druhém kole přihlásila na učiliště s výučním listem. Velké parkoviště P1 na příjezdu do Špindlerova mlýna v Krkonoších je pro běžný provoz nyní uzavřené. V jeho blízkosti se staví nový most a lanovka, které propojí lyžařské areály Svatý Petr a Medvědín. Další dopravní omezení se přidají ještě do začátku letních prázdnin, upozorňuje ředitel ski areálu René Hroneš.
3: Vidíme už tady na silnici takovou odbočku, která zatím nepovede k omezení dopravy, jenom k takový výhybce, aby jsme mohli vybudovat základy a patky toho mostu. V průběhu zhruba července očekáváme zjednosměrnění provozu právě kvůli ukládání té mostovky, toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tvrdí, že svůj střet zájmu vyřešil nad rámec české i evropské legislativy. Reagoval tak na dopis Evropské komise, který českým úřadům přišel minulý týden a na který upozornil server iRozhlas. Podle komise tuzemské úřady Babišův střet zájmu prověřily nedostatečně. Požaduje tak další šetření, třeba právní posudek na svěřenský fond RSVP Trust, do kterého premiér vložil holding Agrofert. Babiš předpokládá, že až česká strana komise odpoví, záležitost bude uzavřená.
1: Počasí.
0: Noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 14 až 11, v údolích ojediněle až 9, na horách 12 až 9 a v údolích a v kotlinách kolem 4 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na jihu kraje až 27 a na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu v ulici Komenského se srazila 2 osobní vozidla, projíždějte opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Navrhla jste, abychom v dnešním Hezky česky probrali slovo bordura. Kde se vzalo? No to je sice pěkné, paní magistro, ale já bych nejprve rád věděl, co znamená. Je to nějaký generační problém, že vy to víte a já ne?
2: Ne, myslím si, že je to u mě nemoc z povolání, protože při těch korekturách čtu všechno možné, ale dost často čtu třeba kunsthistorické texty a tam je to samá bordura. Jakmile jde o nějaké zdobné památky architektonické, tak tam na borduru narazím každou chvíli.
1: No tak to řekněte, co to je.
2: To jsem ještě neřekla.
1: Je to zdobné, tak spíš vy ženy asi budete vědět, ale já teda netuším.
2: Dobře, tak v tom výtvarném umění je to konkrétně takové ornamentální orámování třeba nástěnných maleb nebo nějaké výzdoby a to orámování tvoří rostlinné nebo zvířecí motivy. To je taková specialita. No ale když byly naše děti malé, tak jsem jim chtěla vyzdobit pokojík a nakonec té zdi dolů, kde jsem to malovala, tak jsem nalepila borduru. Bordura je totiž i taková ta ozdobná páska tapetová. A nebo třeba dřív babičky naše přišívaly na záclony borduru. Byl to zkrátka ozdobný okraj.
1: No a teď můžeme tedy přistoupit k tomu, odkud to slovo přišlo, když už konečně víme, co znamená.
2: Tak a teď konečně k tématu.
1: Já bych řekl, to je zdobné, to bude něco z francouzštiny.
2: Jasná věc.
1: Jo?
2: No jo. Ale zajímavé je, kde se to slovo vzalo v té francouzštině. Protože bordura tedy ve francouzštině taky znamená nějakou obrubu, ale původně znamenala prkenou obrubu. A je to slovo příbuzné se slovem bordel, také v té francouzštině, a to slovo znamenalo chatrč z prken, tedy jakýsi prostor olemovaný zase prkny, ohraničený. No a dnes ten bordel ve francouzštině, ale i u nás, když můžu přejít trošku. Mm-hmm. Převzali jsme totiž nejen borduru, ale i ten bordel, ale ve francouzštině i u nás to dnes znamená nevěstinec, nebo nějaký nepořádek, nebo rámus. No a s těmi prkny to v té francouzštině souviselo tak, že první bordely ve významu nevěstince byly prkené boudy postavené v přístavech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vzniknul roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

smířený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmou ptá. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Lačera ty šukar šuniven. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o svatém přijímání a pozveme vás na světový romský festival Camoro. Teď už kapela Deladap.

0: Festival Camoro odstartoval v neděli 24. května. Večerní Camoro party na pražském Střeleckém ostrově. Začal tak 28. ročník největšího romského festivalu na světě, který během týdne nabídne 7 koncertů, desítky doprovodných akcí, tradiční průvod centrem Prahy i program věnovaný připomínce romského holokaustu. Na zahajovacím koncertě natáčel Dušan Vagaj se zakladatelkou festivalu Jelenou Silajdžič.
1: Prostě jedeme, několikrát to vypadalo, že skončíme, pak jako, když se propojí jako romsko-balkánská energie, tak to má nějaké výsledky. Jako, nejsou vždycky super, ale v případě Camora už jsme se dočkali, jako dožili 28. ročníku a díky skvělém týmu, který to dělá. Někteří jsou tady už 20 let, někteří jsou 15, 10 a některý rok, ale to jsou ty, kteří potom budou pokračovat dále.
2: Jak je těžký vlastně s těma zaměstnancema, když to jak řeknu, spolupracovat?
1: Tak to už asi 10. generace, která se školí a učí prostě co a jak dělat a tak dále. Nejlepší, jestli jsme něco vůbec dokázali udělat v životě, je, že jsme naučili nejen práci jako na Camoru, ale že jsme, věříme tomu, hodně dali do života spousty mladých Romů, kteří teďka jsou na různých pracovních pozicích, nejenom tu se týká kultury, ale obecně dodělali školu, prostě dali svůj život do pořádku, jsou vzory tím dalším mladými lidmi, učí se, pracují a tak dále. A samozřejmě, že na tom Camoru tady je speciální, specifická energie, kde jsme všichni spolu, ale převážně Romy. Romy mají dělat romský věci, ale spolu samozřejmě s dalšími. Prostě to Camoro je planet pro sebe a ten planet má být takhle, jak vypadá Camoro, myslím.
2: Jsme na Střeleckém ostrově, kde vlastně začíná Camoro. Jeleno, já se zeptám, vzpomenete si, kde pro vás byl úplně ten nejlepší ročník?
1: No, nespomenu se, jako právě tu KTV udělal jako krásný retro mini dokument z roku 1999, byl to první ročník Camora. A já jsem se opravdu u toho rozbrečela, když jsem viděla Věru Bílu jako na první ročníku. Já jsem Rajapovu takový prostě nejvýznamnější jako romský, jako hudebníci a zpěváci, jako zpěvačky na země kouli. A my jsme v tom roce měli 14 skupin jako romských, 14 států a to bylo něco. A tak úplně mě to dojalo, ale každý ročník má něco svýho, jako problém je, že teďka to je takhle, jako možnosti jsou menší, než byly 28 let zpátky, ale jedeme a uvidíme, jak daleko se dostaneme.
2: Na co se posluchači můžou tento ročník těšit? A na co se těšíte vy nejvíc?
1: Úvodní koncert, pak je potom Gypsy Jazz, kde budeme mít velký hvězdy, jako budeme mít například Mariusa Predu, který je největší cymbalista na země kouli, jako který bude hrát Gypsy Jazz, jako což bude jako úplně perlička. A pak budeme mít například tradiční hudby, budeme mít poprvé skupinu z Litvy nebo z Moldavska, jako, což jsou takové pecky. Jako. A co se týká doprovodního programu, nikdy nebyl tak kvalitní, dobrý a různorodný. Tam je několik divadel, několik performanců, tam jsou filmy. Co se týká doprovodního programu, nikdy nebyl lepší a strašně se na to těšíme. No teďka je to mnohem jednodušší, než když jsme začínali. Bez internetu, bez prostě manažeru, bez ičku, a vůbec nevím, jak jsme dávali dohromady 14 států nebo skupina. To vůbec nevím, přes námi, přes příbuzný, Bůh ví jak. Teďka je to jednodušší technicky, protože právě, jak říkám, je internet, prostě jsou informace, jsou sociální sítě a mnohem jednodušším způsobem se schání jako skupiny. Za prvé, Camoro není jen hudební festival, my pořád to zdůrazňujeme, protože Camoro vzniklo takhle, že prostě jsme naš stváli a chtěli jsme ukázat, že prostě ponižovat vůbec Romy, ponižovat romskou kulturu a umění, to nejde, to se nesmí prostě dělat. Bude, říkám, různý žánry, budou různý jak umělecký a kulturní prostě záležitosti a tak dále, ale jako ten základ je pořád ta tradice.
0: Na festival Camoro nás pozvala zakladatelka Jelena Silajdžič. Více o programu se dozvíte na stránkách festivalu.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a vám ho zpříjemnil Milan Kroka. Obřad prvního svatého přijímání, podobně jako křest, bývá spojen s velkými rodinnými oslavami. Je to velký den, při kterém se schází širší rodina a událost symbolizuje soudržnost a solidaritu. Eucharistie má pro tradičně věřící Romy hluboký duchovní a iniciační význam. Iveta Durdoňová se zúčastnila této události v kostele svatého Víta v Kolíně.
1: Paní Ferencová, vy jste maminka dvou dcer. Co to pro vás znamená, jako pro maminku?
2: Tak je to hezká událost, je to událost, která se vlastně děje jednou za život. Že nejdřív křest, pak svatý přijímání, potom biřbování.
1: A jak jste připravovala děvčata?
2: Připravovali se celých půl roku. Paní Marta, ona za nima každý týden chodila a připravovala je na to, co tady mají dělat a jak to tady bude probíhat.
1: Ty šaty jsou svatební. Nechala jste je šít nebo jste je kupovala?
2: Jsou kupovaný a vlastně to svatý přijímání má být jakoby něco jako svatba.
3: Nezapomeňte tedy na Hospodina, na svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země z domu otrocovi, ten tě vyvedl po velké a strašné poušti, kde byly ohnivý hadi a štíři po pustině bez vody. Ten pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší skály, který tě sítil na poušti mána, kterou tvoji otcové neznali. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Jano, co to pro tebe dneska znamená?
4: Teď znamená to pro mě docela dost, protože svaté přijímání už jsem chtěla dost dlouho a konečně se mi to splnilo. Svaté přijímání to znamená druhý křest. Přijímáte Boha a věříte více v Boha.
1: Ty jsi četla i z Bible, jednu z pasáží. Jak dlouho jsi se připravovala?
4: Tak příprava byla dlouhá, cca asi měsíc, dva.
1: Vaneso, co pro tebe to znamená?
5: Tak znamená to pro mě hodně velká sláva a jsem ráda, že můžu být součástí, jakože. Jsem stávala hodně brzo, aby jsem se všechno připravila.
1: Příprava na svaté přijímání trvá půl roku. Museli jste něco splňovat?
6: Musí mít zpověď, ty, který jdou na přijímání, a musí mít křest, že jo? Jinak přijímání být nemůže.
1: Maruško, chodila jsi na modlitby?
7: Nejenom na takovou faru, kde jsme se modlili, mluvili jsme o Bohu a tak jsme se vlastně na to učili.
1: Vy chodíte na faru, jak dlouho tam chodíte?
5: Já tam chodím už od malička, bude to asi nějaký 7 let.
1: Maruško?
7: Asi už 2 roky.
1: Paní Moravcová, vy jste dneska připravovala jak děvčata, tak chlapce na svaté přijímání. Každý rok je připravujete. Co to pro vás znamená?
8: No tak já jsem věřící, že jo, a pro mě je to jako boží chléb, takže dar z Ježíšovi, který je nám pro pozuzení a to první vlastně mají takový slavnější, no. Tak jsem ráda, že aspoň někdo pokračuje po křtu takhle a dává ještě děti na to svatý přijímání, na biřmování už méně, no.
1: Co všechno musí splňovat?
8: Musí být věřící, pokřtěný a musí s tím rodiče souhlasit, nebo ty děti, že jo, samozřejmě. A to je všechno, pak jenom příprava, zpověď a už je svatá.
1: Pak dál se nějak s dětmi pracuje?
8: Jo, většinou se scházím, většinou dál. Chodím za nima podle toho, v jaký jsou vesnice nebo městě.
1: Vy chodíte do Kolína i do Kutné Hory?
8: Taky na Kutnohorsko, ale taky Danimburgsko, všude, kde mám ty děti, nebo oni, jak se stěhují, tak někdy i do Peček, do Týnce, tady byli z Týnce dneska, protože původně bydleli v Kolíně, ale teď už přes Pečky do Týnce nad Labem.
1: Je to vlastně kroužek náboženství pod římskokatolickou farností Kolín. Co dál vy připravujete na tento rok?
8: Svátosti. Tak dál ještě na to biřmování, kdo půjde, protože je v říjnu biřmování.
1: Co znamená biřmování?
8: No, to je dospělost křesťana a modlitba za dary Ducha Svatého. Musíte mít první svatý přijímání a potom už můžete jít biřmování.
1: Co to znamená pro ty děti nebo dospělá?
8: Hlavně je to tak, že to uděluje biskup, takže ono je to setkání s biskupem.
1: Myslíte si, že to mají už jenom jako tradice?
8: V některých rodinách jo, protože to mám vlastně pořád nějaký ty rodiny dál, co se to děje, že jo, takže to pořád jakoby jedna rodina, jeden rod a tak dále, takže vlastně ty někteří rodiny to prostě nepraktikují.
1: Vy jste civilní pastorační asistentka, co vy ještě připravujete tento rok pro děti?
8: No, tak určitě jedeme na vejlet, s některýma maminkama jedeme do zoo a potom na ty jednodenní vejlety s nima jezdím.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manga v Budbách do Zorte za Stipem. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. Odpoledne opustil věznici v Teplicích zhruba hodinu poté, co o jeho podmíněném propuštění rozhodl Teplický okresní soud. Feri dostal za znásilnění 3letý trest, odpykal si 2 roky. O propuštění neúspěšně žádal už v lednu. Teď soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Feri se taky musí neveřejně omluvit poškozeným.
2: Mě bude za 2 měsíce 30 let a přijde mi, že za posledních 5 let toho trestního řízení jsem zestárl tak o 20.
3: Prohlásil Dominik Feri. 4měsíční oddálení propuštění mělo podle soudce Jaroslava Malchuse smysl.
4: Evidentně nějaké vnitřní sebereflexy u odsouzeného k nějakému posunu vedly.
3: Proti se vyslovil zástupce zmocněnkyně poškozených Pavel Úl.
5: Určité zklamání v tom směru, jakým způsobem se odsouzený k té věci obecně staví, bez ohledu na to, jestli tu trestnou činnost doznává nebo ne.
3: Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní péče. Nová budova od roku 2028 nabídne 90 lůžek pro akutní dospělé pacienty a taky 25 akutních lůžek pro děti a dorost. Ty zatím v nemocnici chybí. Pokračuje nemocniční náměstkyně pro léčebně preventivní péči Martina Hyklová.
6: Posune to lůžkovou psychiatrii do hodně moderní sféry. Je to opravdu dané tím, že je to 115 let starý areál a opravdu nelze to všechno jako rekonstrukčně přizpůsobit té moderní psychiatrii. Takže pro nás to slibuje opravdu, že vytvoříme zázemí, které je novodobé a nemá v takových rozměrů nikde jinde v podstatě na Moravě. Sport.
0: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa zhruba za 15:15 proti Kanadě. Pokud národní tým zvítězí v základní hrací době, zajistí si 2. místo ve skupině. Čtvrtfinále má nehledě na výsledek jisté. V bráně českého týmu bude znovu Dominik Pavlát.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice nadále počítejte se silným provozem kamionu z 11. kilometru. Osobní auta brzdí až za sjezdem na Modřice na 3. kilometru a na Pražském okruhu zůstávají obousměrné kolony před Ořechem. Od dálnice D5 v opačném směru od Lohkova jsou na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Branami pražské zoologické zahrady projde ročně až 1,5 milionu lidí. Řadí se tak mezi nejnavštěvovanější místa v České republice. Od března má nové vedení. Ředitelka Zoo Praha Lenka Poljaková je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: Alex a host, vítám Lenku Poljakovou, která se 1. března ujala vedení pražské zoologické zahrady. Dnes tedy k nám dorazila do studia. No, zeptám se, jestli jste dorazila pěšky nebo autem, městskou hromadnou dopravou, protože údajně jsem tedy zaslechla, že do zoologické zahrady občas si tak doběhnete z domova ráno.
1: Je to tak, je to můj důležitý zdroj pohybu, ale k vám jsem přijela městskou hromadnou dopravou, již jsem velký fanoušek.
0: Ale je tedy pravdou, že do zoologické zahrady v Troji tedy si to ráno přiběhnete?
1: Já si popovezu městskou hromadnou dopravou a pak běhám přes Stromovku. Vlastně nejsem takový atlet, abych běhala každé ráno 8 kilometrů. Vím, že kde kdo to zvládá, já bych asi docházela do práce příliš pozdě, ale přes tu Stromovku je to velmi krásný, asi 2,5-kilometrový úsek a je to takový hezký start do rána, ale nedělám to každý den.
0: Vy jste se vlastně vrátila do zoologické zahrady pražské po 13 letech. Dá se říct, že jste se vrátila na místo činu?
1: Dá se taky říct, že jsem se vrátila ke kořenům, protože to bylo moje první zaměstnání po vysoké škole. Také bych asi řekla, že jsem se trošku vrátila domů, protože ta zahrada je něco, co se nezapomíná.
0: Tak to je příjemný pocit.
1: Je ne? To příjemný pocit.
0: Jak moc se proměnila zoologická zahrada během těch 13 let? Byla jste se tam třeba mezi tím podívat?
1: Byla jsem se tam podívat párkrát s dětmi. Určitě se proměnila trošku z toho návštěvnického pohledu, kdy vznikly nové expozice, které jsou krásné, jsou opravdu dobře provedené. Nezměnila se tolik z toho pohledu zaměstnance, z toho pohledu zevnitř. Tam si myslím, že do určité míry až maličko ustrnula v čase.
0: A to je něco, na čem vy budete pracovat?
1: A doufám, že nejen já.
0: Co vás vlastně přimělo přihlásit se do výběrového řízení?
1: Tím impulzem bylo setkání se zaměstnanci, řeknu neformální setkání se zaměstnanci, můžeme si tady říct, že jsme se potkali v hospodě, kdy už bylo zřejmé, že vlastně magistrát bude vypisovat nové, jako výběrové řízení na nového ředitele. Tak já jsem se sešla s kolegy, které jsem znala před těmi 13 lety, s naprosto nulovými úmysly se někam vracet. Já jsem prostě jenom přišla na pozvání a na pivo. A tam jsem si vzpomněla na to, jak strašně fajn to v té zahradě tenkrát bylo. A to byl takový první impuls, který jsem mnohokrát ještě zažehnala, až jsem si řekla, že bych litovala, kdybych to neskusila. Že mě nebude vadit, když to zkusím a nevíde to, ale neuměla bych si sama před sebou obhájit, proč jsem to vlastně neskusila. Že všechny důvody, které mě napadaly, tak byly překonatelné. Byly to obavy, nedůvěra v sebe sama, ale pak jsem si říkala, že není co. Že to prostě zkusit musím.
0: Zkusila jste to, uspěla jste, absolutně jste uspěla. Všichni hlasovali vlastně pro vás, radní. Zajímá mě, jaká byla reakce vašich dětí, když jste jim oznámila, že budete řídit pražskou zoo.
1: Byla velmi pozitivní, ty děti jsou v takovém věku, kdy mají pocit, že to je práce snů, což jako svým způsobem mají pravdu, ale myslím si, že v těch jejich očích ta práce vypadá trošku jinak, než vypadá doopravdy, ale dcera mě strašně fandila, ta se strašně těšila, až půjde druhý den do školy a vyžvaní to všem svým spolužačkám, což se stalo, a takže ta byla jako mile upřímně nadšená.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes zooložka a nová ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková. My už jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co bylo impulzem k tomu přihlásit se do výběrového řízení. Vy jste také řekla, že se vlastně tak trochu vracíte domů do zoologické zahrady, ale měla jste takovou odbočku profesní, dokonce jste byla poradkyní ministra na ministerstvu. Jak se to tak stane? A bavila vás ta práce? Nebo pořád jste někdy podvědomě cítila, že to není ono?
1: Já jsem po zoologické zahradě nastoupila na ministerstvo zdravotnictví, kde jsem působila i v té roli, co jste uvedla, mimo jiné. A ta práce mě bavila. Nebyla to odbočka, nebyla to slepá cesta, byla to prostě nějaká další kariérní cesta, za kterou já jsem vděčná. Ta práce mě bavila a nebylo to čekání na něco jiného. Ta práce ve státní správě, jakkoliv má neúplně skvělou pověst a není tak cool jako dělat zoo, to si přiznejme, ale je smysluplná. Máte, když odvádíte dobrou práci, tak jste schopen pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí. To je něco, co ne každá práce taky má. Takže určitě ta práce mě bavila, smysluplná byla a já jsem si nikdy až do chvíle, kdy jsem odevzdala na podatelně přihlášku do výběrového řízení, nemyslela, že se do zoo vrátím.
0: Tak a teď můžete vlastně ovlivnit životy nejen mnoha lidí, ale také zvířat.
1: Je to tak, to se vám zase na ministerstvu zdravotnictví nestane.
0: Tak. A vy jste se tady funkce ujala 1. března, ale jak už jsme zmiňovali, není to vaše první zkušenost v Zoo Praha. Před 13 lety jste se v ní věnovala ochraně zvířat a jejich navrácení do původních přirozených lokalit. Řídila jste například převoz koně Převalského do volné přírody nebo projekt Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril nížiny v Kamerunu. Na co je potřeba myslet, když vracíte divokého koně do volné přírody?
1: Je potřeba myslet na spoustu věcí. Za prvé, ne každé zvíře lze vrátit jen tak do volné přírody. Ne každá ta původní lokalita je na to už připravená. Jsou místa, kde ta zvířata mizí a tam nemá cenu vracet jako nějaká nová. Čili za prvé je potřeba, aby to místo té reintrodukce nebylo ohroženo anebo nebylo příliš ohroženo nějakými vlivy, které zapříčinily to původní vymírání toho druhu. Pak je potřeba mít na místě velmi dobré a velmi spolehlivé partnery, což rozhodně nebyla moje zásluha, že tam ti partneři jsou, jak v Mongolsku, tak v Kamerunu, ale v obou těchto lokalitách prostě dlouhodobě působí organizace, především v tom Mongolsku, které jako dlouhodobě se vlastně o ty národní parky nebo přírodní rezervace starají a bez nich to také nejde. Ten samotný transport zvířete někam je důležitá, ale jenom jedna aktivita z mnoha. Jo, bez těch opravdu extrémně spolehlivých a solidních partnerů, kteří jsou tam přítomní každý den, tak bez nich by ty projekty fungovat nemohly. My máme štěstí, že ty partnery máme. Máme je teď nově i v Kazachstánu, kam koně Převalského již třetím rokem vozíme, respektive v červnu povezeme. A ta dlouhodobá spolupráce a ta přítomnost na místě jsou klíčové a zároveň je to něco, co už jako přesahuje tu samotnou zoologickou zahradu. My nemáme kapacity na to, abychom prostě měli týmy lidí po světě, čili vždycky jsme odkázaní na to, abychom si vybudovali nějaké jako solidní vztahy.
0: Říká ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poliakovou, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady. Vy jste v minulém vstupu mluvila o tom, čemu jste se věnovala v zoologické zahradě, když jste tam před 13 lety působila, a to je navrácení do původních přirozených lokalit třeba koně Převalského. Zmiňovala jste i to, že v červnu byste měli koně Převalského navracet do Kazachstánu. Budete u toho?
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného, ale budu u toho. Je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
0: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu. My ty koně v Česku nakládáme, vezeme je na letiště do Gbel, protože my lítáme s armádou České republiky, ta její pomoc nebo ta její asistence je v tom projektu zásadní, že je relativně už jako dlouhá cesta na letiště, pak je poměrně dlouhý let a pak po přistání na místě nás všechny čeká, a ty koně zvlášť, ještě poměrně dost dlouhý a náročný pozemní transport. To jsou desítky hodin, kdy vlastně my ty koně z letiště přepravujeme na to místo činu, a to, když všechno dobře proběhne, je to ohromná práce chovatelů, veterinářů, kteří musí ty koně prostě udržet jako v klidu, na nohou, tak po příjezdu ty koně vypouštíme je z beden, ve kterých oni celou tu cestu tráví, do aklimatizačních obor, což jsou takové jakoby předpřipravené prostě ohrady, a tam ty koně pak setrvávají, a teď si nejsem jistá, jestli to je vždycky takhle v tom Mongolsku, to bylo vlastně rok, protože prostě si musí ti koně zvyknout na úplně jiné klimatické podmínky, než jsou tady u nás, jsou tam i přikrmováni, a pak teprve se pouští vlastně do té samotné volné přírody, takže to je opravdu ohromný proces.
0: A kdy vy je ztrácíte z dohledu?
1: My je v úvozovkách, tak jak se na to ptáte, ztrácíme vlastně z dohledu až ve chvíli, kdy jsou potom téměř roce vypouštění z těch aklimatizačních obor. Nicméně i tak probíhá nějaký monitoring, jsou v těch rezervacích rangeři, kteří jsou většinou schopni říct, kde se ta stáda těch koní pohybují, takže jsou i schopni je rozeznat a tak dále. Takže svým způsobem my nestrácíme ze zřetele jako nikdy, ale ta svoboda, na kterou se ptáte, tak ta nastává poté, co jsou vypuštěni z těch aklimatizačních obor.
0: Za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem zůstává ředitelka ZOO Praha Lenka Poliaková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala Lenka Poljaková, nová ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vy jste ředitelkou opravdu krátce, jen pár měsíců. Tak bylo třeba něco zatím, jak jste se rozkoukala v té funkci, co vás překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
1: Určitě mě překvapilo příjemně. I když překvapilo, znamená, že jsem to nevěděla, což není pravda. Věděla jsem to, ale připomněla jsem si to, jak skvělí lidé pracují v Pražské zoologické zahradě. To je něco, co jsem trošku ten pocit jakoby pozapomněla v té své další kariéře, ale v Pražské zoo pracují lidé, protože chtějí pracovat v Pražské zoo. Je to love brand nejenom pro ty návštěvníky, ale i pro ty samotné zaměstnance. A to se vám ne všude stává, že opravdu nepochybujete o tom, že ta práce, kterou odvádíte, má smysl a v té zahradě o tom jako nepochybujete. Tam to ten smysl má. Tak to jsem si připomněla, to je určitě pozitivní. To, co mě trošku překvapilo, a už jsme to zmiňovali, je, že ta zahrada se uvnitř tím svým fungováním moc nezměnila za 13 let, což je dlouhá doba. Ten svět okolo se změnil hodně a ta zahrada se nezměnila zase tolik.
0: A teď myslíte z pohledu toho personálního?
1: Jo, myslím, ano, přesně tak. Myslím z pohledu nějakého fungování, nějaké digitalizace. To jsou všechno relativně nudné věci, oběh dokladů, kdy my obíháme s papírama, tak dneska už většinou se neobíhá ani s papírama, ani s ničím jiným, obíhají prostě nějaký data, tak my obíháme s papírama. To je jedna z tisíce a jedné malé věci, kde si myslím, že nejsme úplně jako up to date.
0: Dobře, tak pojďme k těm přitažlivějším věcem a to je třeba mláďata, která čekáte nějaká a jaká, nebo kdo a kdy případně, jestli můžete prozradit.
1: Tak ta mláďata, to je vděčné téma, je to vděčné téma jara, protože to je to správné období. My už spoustu mláďat jsme přivítali, máme mláďata právě u koní Převalského, kterých jsme se před chvilkou bavili. Máme dvě mláďata u velbloudu, máme mláďata u takínů, máme mláďata i u surikat a máme čerstvou novinku, máme mláďata u kapibar. To je fenomén mezi dětmi, takže máme mláďata u kapibar. Mláďata, která čekáme, to je trošku složitější téma. My jsme sami trošku pověrčiví, stejně jako to mají lidé, nevytrubujeme hned do světa. Nicméně čekáme mláďata u karakalů, což jsou impozantní a nádherné kočkovité šelmy. Máme je ve spodní části zoo v pavilonu Šelem. Tak tam věříme, že už to nezakřikneme. A velké očekávání máme na začátku příštího roku. Doufáme, že nás obohatí dvě slůňata.
0: Oh, tak a ještě chápana středoamerického mexického, to je také primát, který se relativně nedávno narodil, jeden.
1: Je to tak.
0: Jak se mu daří?
1: Daří se mu dobře, drží se maminky a má se k světu.
0: Jaké vy třeba, jestli to můžete vlastně vůbec říct teď jako ředitelka zoo, máte nejraději zvíře, na které se třeba nejraději díváte?
1: Teď jste mě nahrála, že bych měla říct, že mám ráda všechny ano. Úplně stejně.
0: Ano.
1: Já mám ráda zvířata, o kterých něco vím. A myslím si, že to tak je, že s tou hloubkou toho poznání roste ten obdiv a ta úcta. Myslím si, že je to takhle trošku i mezi lidmi, že když někoho poznáváte hloub a hloub, tak vlastně roste nějaká vaše jako úcta a respekt k tomu člověku, tak já to mám stejně se zvířaty. Když to zvíře vidím a nic o něm nevím, tak jako umím posoudit nějaké estetické kvality, ale když pak poslouchám komentované krmení našich chovatelů nebo mi ho pak převypráví naše děti, tak to je ještě úplně úroveň výš, tak vidím, jak strašně zajímavé je úplně každé zvíře a jak pro každé zvíře se člověk prostě může nadchnout.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poliakovou, která od března působí v čele pražské zoologické zahrady. Vy jste říkala na konci posledního vstupu, že pro každé zvíře se může člověk nadchnout, ale přeci jen jsou některá, ke kterým byste se třeba nepřiblížila. Máte z nich obavu, jako nevím, třeba já z plazů, pavouků? Máte nějaké takové?
1: Asi mám speciální vztah k pavoukům, bych řekla.
0: Co to je speciální vztah?
1: Mám k ním respekt, držím si odstup a nijak je neperzekuji, když se dostanou do naší domácnosti například, ale míváme diskuze s manželem o tom, jestli ten pavouk musí být doma nebo nemusí být doma. Většinou je to teda manžel, kdo ho jde vyprovodit na balkon. Takže já nechci říct, že se bojím pavouků, ale není to mé preferované zvíře.
0: Ale ani tak pavouci nebudou diskriminováni v pražské zoologické zahradě.
1: V žádném případě patří tam.
0: Jaká zvířata patří do vaší domácnosti?
1: My máme dvě kočky a teď na jaře máme spoustu mravenců, kteří procházejí naším bytem. My čekáme, až odejdou, zatím se k tomu nemají. Ale jinak jsme taková tradiční kočičí domácnost.
0: Říká se, že někdo má rád psy, někdo má rád kočky, málo kdo se najde, že má rád obojí. Jak to máte? Vy jste tady zatížená na kočky nebo i psy?
1: Já jsem nikdy psa neměla, protože jsem městské dítě, vyrůstala jsem vždycky v bytě a určitě by mi pes nevadil. Jo, nejsem takhle vyhraněná, ale prostě ty kočky do toho bytu jsou takové přístupnější a my jsme chtěli, aby děti vyrůstaly s nějakým zvířetem a je pravdou, že to, že teď máme kočky, je naše velké vyjednávání, abychom nemuseli mít pejsk.
0: Jakože kompromis.
1: Je to kompromis.
0: Je to
1: s našimi
0: kompromis.
1: Dětmi.
0: Už vaše děti vás navštívily v pražské zoologické zahradě?
1: Teď. Byli na zahájení sezóny, které jsme měli poslední březnovou sobotu, tak tam přišli jako diváci a užili si tam program.
0: Ano, proč teď zajít do pražské zoologické zahrady?
1: Ta zahrada je celoročně krásná, ale je pravda, že to jaro je takové speciální optimistické období, jak díky těm mláďatům, tak díky tomu, že ta příroda v tom areálu se prostě probouzí po tom zimním spánku. My máme v tuhle chvíli už všechna zvířata ve venkovních výbězích, to znamená, ten návštěvník je může potkat venku v tom prostředí, které je pro ta zvířata mnohem jakoby přirozenější než vevnitř. A zároveň máme nachystané různé akce pro návštěvníky, například náš již tradiční den dětí s městskou policií, což je velmi zábavný den na 1.6. pro děti. Budeme slavit například 60 let od příchodu naší slonice Gulab, což je po želvách náš největší senior v areálu. Ale taky budeme slavit například 15 let od zahájení projektu návratu divokých koní, o kterém jsme se bavili, že budeme dělat takovou trošku retrospektivu tady toho projektu. A přes léto máme potom v podstatě na každý víkend nějakou zajímavou akci a tady bych už doporučila sledovat náš Facebook, sociální sítě, kde ten program vždycky upřesňujeme.
0: Do pražské zoologické zahrady zve její ředitelka Lenka Poliaková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si dál povídám s Lenkou Poljakovou, která od března řídí pražskou zoologickou zahradu. Vy jste mluvila i o výročí 15 let od vlastně zahájení, kdy poprvé kůň Převalský se vrátil do Mongolska. A řekněte mi, podle čeho nebo kdy, jak se rozhodujete, že právě je ta doba, kdy ten kůň může být převezen a vrátit se zpátky domů?
1: Vlastně už těch 15 let držíme obdobný termín jako teď, což je konec května, začátek června. Je pravdou, že teď si tak vzpomínám, že ty první transporty jsme vozili o něco později v červenci, ale vždycky ten každý rok se trošku poučíme a malinko ten projekt upravíme. Tady nám jde především o počasí, kdy na jaře jsou povodně, v létě je vedro a na podzim sněží, takže někde do toho se musíme trefit s tím, aby nebylo přílišné vedro, ale už bylo po povodních a tak dále. Čili trošičku to přizpůsobujeme těm lokalitám, ale tady to období toho pozdního jara nebo ne úplně hlavního léta je tady v té střední Asii na ten transport nejlepší období.
0: Řekněte mi, bývají to i emotivní momenty třeba pro chovatele nebo pečovatele těch koní, když se s nimi loučí?
1: Určitě jsou to emotivní momenty ve chvíli, kdy vlastně pouštíme to zvíře z bedny už na místě, protože to už víme, že jsme, co jsme mohli, tak to už jsme my udělali, to jsme odvedli, to zvíře jsme dopravili až kam to šlo a teď už je to vlastně na něm. Takže je to i, kromě toho, že je to krásný moment, tak je to i moment takové úlevy po všech těch peripetiích a hodinách v autě a v letadle, tak je to taková hezká tečka.
0: Vy jste už připojila pozvánku do pražské zoologické zahrady, nalákala jste návštěvníky, ale pojďme na závěr zopakovat, jak se chovat v pražské zoologické zahradě, nebo pokud byste vypíchla, co nedělat, na co třeba stále narážíte, že se opakuje, že návštěvníci dělají a třeba se ani neuvědomí, že je to špatně.
1: S čím se občas setkáváme, ale nerada bych z toho dělala jako každodenní aféru, ale občas se vyskytnou návštěvníci, kteří mají tendenci nám krmit zvířata. To je velký nešvár. Já věřím tomu, že to ti návštěvníci dělají v dobré víře, ale skutečně to těm zvířatům nějak nepomáhá, protože ta zvířata mají velmi pečlivě sestavované krmné dávky a není potřeba jim přilepšovat paprikama nebo jablíčkama. Takže s tím se občas setkáváme. A jinak si myslím, že návštěvníci jsou obecně jako vychovaní a chodí do té zoologické zahrady rádi, čili jako nemají potřebu tam škodit. My jsme za to vděční a jsme rádi, že k nám lidé chodí.
0: Já jsem ráda, že jste přišla dnes vy k nám. To byla Lenka Poljaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady. Ať se vám ve funkci daří.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Při sobotních oslavách svaté Zdislavy v Jablonném v Podještění se do tamní baziliky vrátí lebka světice. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky. Teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu ve středu zašlou společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií nejprve konzultovala. Kdo by měl být jejím členem, přibližuje generální ředitel České televize Hynek Chudák. Dárek. Případným změnám musí podle něj předcházet širší odborná debata.
4: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně.
3: Dva bývalí správci městských bytů v Havířově musí město zaplatit škodu přes 8,5 milionu korun. Rozhodl o tom Krajský soud v Ostravě. Marek Klimša a Jiří Lankočí jsou odsouzeni za korupci a machinace se zakázkami při opravách městských bytů. Soudce Igor Krajdl jim trest pětinásobně navýšil oproti lednovému rozsudku okresního soudu.
5: My jsme shledali podmínky pro plnou náhradu škody. S ohledem na zásady restaurativní justice, kdy máme za to, že je lépe, aby obžalovaný byl na svobodě a splácel škodu předtím, aby jako prvotrestaný byl rovnou zařazen do výkonu trestu, jsme ponechali v platnosti podmíněný trest.
3: Oba odsouzení už dříve přiznali vinu. Dnešní rozsudek odvolacího soudu komentovat odmítli. Lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu. Před dvěma týdny ji z tamní baziliky ukradl 35-letý muž, který pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři ostatky z hmoty bez většího poškození vyjmuli. Lebka bude pro veřejnost vystavená pouze jeden den. Později bude uložená do hrobu v kryptě.
6: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
7: Říká ředitel územního odboru policie v České Lípě je Petr Reit. Lebka bude následně vystavená v bazilice, odkud byla před dvěma týdny ukradená, ale jen na krátkou chvíli, jak říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
8: Neplánujeme ji dále vystavovat.
7: Vystavení lebky původně souviselo s blahořečením svaté Zdislavy v roce 1907. V dnešní době už přijde o anachronismus.
8: Chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
7: Pachatel krádeže na soud čeká na svobodě. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně kolem Velkého Meziříčí na kilometru 145,5 stojí nákladní auto s defektem, blokuje část připojovacího pruhu od čerpací stanice. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jehož úvodu prozradil Johnny Cash, že jeho hlavním námětem bude věc zvaná láska. Takhle si zaspomínal Pavel Bobek na lásku ze školních let.

Karla Osmanská z Taxmania, příjemná verze country jedničky a záhy celosvětového hitu Jacka Greena There Goes My Everything z roku 1978. S českým textem Ronalda Krause Tam, kde jsi s láskou měl žít. Láska se samozřejmě velice zůsta objevuje i v zámořských originálech. Třeba v roce 86 tvrdil bluegrassový fenomén Ricky Skaggs, že láska tě jednou dostane.

Mnohokrát zpíval o lásce pochopitelně i Valdemar Matuška. Možná vzpomínáte na duet s Olinou Blechovou Láska je lék. Podstatně mladší je jeho nahrávka inspirovaná slavnou Carolinou skupiny Alabama, kterou text Ivo Fischera proměnil v tajnou lásku. A Michal Tučný z Fešáky vám teď nabídne alespoň kousek lásky.

I Tomáš Linka dnes dorazil z Fišáky, aby vám prozradil, čím jezdí láska. Jednou z hezké řádky písniček Kanaďana Gordona Lightfoota, které pevně zakotvily na scéně naší country. Tahle se v originálu jmenuje Steel Rail Blues. Jednou z nejúspěšnějších countryvek je Proto tě mám rád slepého Texasana Payna z roku 1949. O 15 let později se objevila ve zpěvníku Jima Reevese.

Džínová láska z odkazu Pepy Blažejovského v nahrávce Radka Tomáška, Heliny Maršálkové a možná tomu nebudete věřit, skupiny Shut Up Františka Ringo Čecha. Za láskou se na pláně country vypravil v roce 1977 i Karel Gott a naspíval super trhák dvojice Bellamy Brothers Let Your Love Flow.

Petr Kocman a z jeho krátkého zastavení v sestavě skupiny Double Eagle drsné prohlášení Láska je past. Podstatně vlídnější názor na lásku nabízí písnička That's the way love goes, kterou v roce 1973 složil legendární Lefty Frizzell a premiérově představil Johnny Rodriguez. V minulém roce se objevila na zatím posledním albu Alana Jacksona.

Nestárnoucí Willie Nelson a z jeho letošního alba Nádherný čas Do smrti tě budu milovat, I love you till I die. A teď rychle za skupinou Rangers a stálicí jejich zpěvníků Láska je věc kouzelná.

Ze zástupu českých verzí klasiky Chrise Christophersona Help Me Make It Through the Night nesporně nejvlídnější. Naďa Urbánková s textem Zdeňka Borovce Hlídej můj spánek, má lásko, na závěr dnešního country dosavníku plného lásky, což dodrží

i superhit poloviny 50. let vokální skupiny Ames Brothers, Láska je neuvěřitelně krásná věc. Love is a many splendid thing. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Na inzertním portálu Bazoš.cz lidé prodávají domácí alkohol. Situaci řeší i celní správa. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky. Teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz prodávají lidé v rozporu se zákonem alkohol. V nabídkách se nejčastěji objevuje slivovice vypálená v pěstitelských pálenicích. Někdy jde i o desítky litrů. Zástupci portálu sice uvedli, že se inzeráty snaží blokovat, nabídky se ale objevují stále.
2: Prodej alkoholu na portálu řeší celní správa. Podle mluvčího generálního ředitelství cel Richarda Zemana je alkohol z pěstitelských pálenic určený pro domácí potřebu a prodávajícím tak hrozí pokuta až do výše 500 tisíc korun.
3: Výše uložené sankce je vždy individuální. Celní správa hodnotí zejména osobu pachatele, závažnost a způsob spáchání protiprávního jednání, jeho rozsah a následky.
2: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smička na dotazy odpověděl pouze písemně.
4: Inzeráty se také snaží aktivně blokovat. Samozřejmě se může stát, že se vždy nějaký najde, co projde filtry.
2: Napsal Smička. Inzeráty na prodej domácí slivovice a dalších destilátů byly ale na portálu i včera. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Správa železnic zahájila přestavbu tratě mezi Kladnem a Pražskou Ruziní. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Práce by měly trvat do roku 2029, popisuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
5: Je to nejdelší úsek v rámci klíčového napojení Prahy, letiště a největšího středočeského města, tedy Kladna.
0: Přes 300 let starý obraz Madony s dítětem restaurátoři zkoumali rentgenem v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny. Rentgen odhalil například historická poškození obrazu a hřebíky ukryté v jeho konstrukci. Snímky pomohou restaurátorům s dalšími opravami. Odhadnou stav dřevěného podkladu, historické přemalby nebo složení použitých barev. Nemocnice službu nabízí za úplatu. S podobnými žádostmi se setkala za posledních 5 let 4x. Rentgenování trvalo asi 20 minut kvůli velikosti obrazu, vysvětluje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
6: To byl poměrně velký obraz a ten rentgen je už způsoben spíš na menší plochy. To znamená, že když tam leží člověk a má zlomenou ruku, tak se zrentgenuje jenom ruka. Když to tady to byl obraz, myslím, že to bylo 1,85 m, takže on se musel posunovat tak, aby ten rentgen ho vysnímkoval celý.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru silničáři uzavírají pravý pruh. Do rána budou opravovat vozovku. A na silnici 35 se pracuje na výjezdu z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou. Silničáři se pohybují v pravém pruhu a vybočuje se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
8: Den se probudí.

0: Koncert bez plakátů, někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
1: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
2: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak protože antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednakže několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
1: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás lenivých smrtelníků se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivonil k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jonské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 kilometrů plavby kolem poloostrova Pelopones a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na Petřínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem, ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cézar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni dřív, než se do toho mohli pustit. Až císař Nero, třikrát kopnul zlatou motykou do země a všechno další už nechal na otrocích. Kanál byl vykopán přibližně v délce 700 metrů, tedy asi do jedné desetiny potřebné délky. Kopal se na stejném místě, kde leží v současnosti. Nero však rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korinského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši. To bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků. A nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál, honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevyklopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Pelopones s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy ji mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
0: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
2: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
1: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto, a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran. aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
2: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesně řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak? On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
1: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
2: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
1: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztracen v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, báberle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou Morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta Nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrtle, třetí cukrátka báberle a čtvrtý zatím s chladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takovéhle společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si nebude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy 5. Před očima se chvěje stránka. Jsem pouhým kandidátem věd. Ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránk. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít. Jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou. Je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne minou, Můzy se perou o Petránka. Co pro lázně vřídla, pro věřící bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka, jen slabocha však osud skolí, račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden, krom zisku nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden a já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady je Tomáš.

0: Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vidět, že jste Třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom, do úst pár slov, pár laskavých vět, do pouště studnu a slunce a strom, pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr, ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní, ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr, plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta. Docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale okouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

Uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: ano. Šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedu med. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá? Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společností, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vře to v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasupený chlapí s dvěma igletovými taškami a obořil se na mě. No, no, aby ses nepo... Myslíš, že jsi herec, že se s tebe všichni zblázni, nebo co? A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. Dobrý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanu. Prosím vás, Kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtěl hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
0: No vidíš, a je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kohnová s paní Roubíčkovou a ta má pěkný nový kožich. No ten musel stát pěkný peníze. Ale kdypak, já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka? A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic, jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka,

0: se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den, každý den, celý čas. Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
1: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
0: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché, protestoval jsem.
1: Ale je. Celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
0: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě. A když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
1: Kdybych se měl jen o chlup líp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
0: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem.
1: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět. A těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré. Ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polekal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
0: A co jsi udělal?
1: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. Nadrhl jsem se a jak to šlo, jsem zakřičil. Na vážné ksichty! Když se dosmáli, řekl jsem jim, rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě prosím jako živého a ne jako mrtvolu.
0: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Krásnou noc. Je tady další noční linka Českého rozhlasu. Zdravím všechny, kteří poslouchají, nemohou spát, odpočívají po práci nebo si jenom chtějí na chvíli popovídat. Dnes budeme vzpomínat na letní brigády, na první vydělané peníze, na lidi, které jsme při nich potkali, i na zážitky, na které se nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný chmel, jiný pracoval v obchodě, v továrně nebo vyrazil na brigádu daleko od domova. Chodili jste na brigády a rádi? Co vám dali? Co vám naopak vůbec nechybí? A myslíte si, že dnešní mladí mají o brigády stejný zájem jako kdysi? Chodíte i vy na brigády dnes? Co vaši vnuci, co vaše děti, chce se jim do práce v létě? Budeme rádi, když zavoláte a podělíte se o svůj příběh. Ve zlínském studiu Českého rozhlasu na vás čeká Jarka Barboříková. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer. Posílám Helenku Vondráčkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc. Vítáme vás u noční linky, ve které budeme vzpomínat na letní brigády, první výplaty, první zážitky, které nám léto přineslo. Paní Jana z Prahy je u nás, už mě upozorňovala na to, že to je hrozně dávno. Tak co bylo dávno, povídejte.
1: No, byli jsme na Žinově brigádě. Dělali jsme ve fabrice a tam vždycky mladí byli, prostě museli jít na brigády. Jo, podnik je vyvolil a tyhle, tak jsme jeli na brigádu. A to jsme tenkrát jeli do Žlutic, no, co to byla brigáda, no, sekalo se obilí. A to asi naši mladí už nevědí.
0: No.
1: To byly jako normální kombajny, ale nebo sekačky vyhazovaly už snopy, dělalo to snopy a já jsem seděla na tom, jak se to jmenovalo, na tom vozejčku, který dělal na ty snopy, ty zavazoval je. Házeli mi tam prostě klasy, ty, jo, a já tam, to byl takový stroj, který hned určitou dávku těch toho obilí smotal a šup a byl snop a zase další a snopy a ty další chodili a ty snopy, doufám, že se jim říkali snopy, stavili z nich panáky, ty, no jak se tomu říká, teď nespomen, prostě stavili jako na poli, aby vysušili, to už je dávno. A bylo to fajn práce, protože jsme seděli, já jsem seděla na tom strojku, tam ty seděli na té sekačce nahoře, tak to bylo takový fajn. Ani jsme se moc nedělali, měla jsem jenom drát takový, kdyby se náhodou zasekl ten provázek a ty, to obilí nebylo možné to svázat. No. Takže to byla taková...
0: Když jste nemohla vzpomenout na název toho stroje, tak samovaz, nemohlo to být?
1: Ano, samovazač. Samovazač to byl. A seděli jsme tam, a bylo to docela pohodlný, akorát, že bylo dost prachu, no.
0: No a to jste no. Tam teda chodili jenom v létě, Jani? Nebo prostě, když no, byla, když byla sezona?
1: No, autobusama nebo nákladním autem, já už teď nevím.
0: To byla sezónní brigáda. No...
1: No a potom na oběd nás dovezli spole zpátky zase nákladním autobusem. To byl nákladní bus, který byl s lavicema upravený. Tak nás odvezli do nějakého statku, kde jsme dostali oběd. Ale museli jsme mít každý svůj nádobu na oběd, ešus, jak se říká. Mm-hmm. Nevím, jestli se to dneska jmenuje to
0: ano,
1: z hliníku s držadlem. Tak nám do toho nám dali oběd.
0: Jeni, a to jste jsme... tam pak i po tom obědě se vraceli. Kolik hodin jste tam byli?
1: No,
0: celý den?
1: Celý den, aby se to vyplatilo.
0: A měli jste dobrou partu? Chodili jste pak ještě po práci někam sednout?
1: Chodili jsme se koupat, tam byl blízko rybní, tak jsme se chodili koupat. A teď si vzpomínám, že to bylo někde ve Žlutici, nebo tak nějak.
0: A myslíte si, že by dnešní mladí takovou práci zvládli?
1: No, kdyby chtěli, tak jo. Jinak,
0: kdyby chtěli, nebo kdyby museli, tak ano, ale no, opravdu no. Si to neumím představit.
1: Dostali jsme za to peníze, ale ne na ruku, šlo to ty do toho podniku, kde jsme dělali, do té fabriky. Tak nám jako poslali peníze, že jsme tam byli. Ale legrace byla při obědě, protože to byly velký kusy, že jo. Tak jsme, až každý dostal, až to jsme ně přivezli. Ze statku ty velký nádoby z toho nádoby, tak nám z toho nám dávali. O to dobrý knedliky, maso, vomáčka. No a tam byli psi dva asi a tak holky jim házeli maso a oni to nějak nechtěli. A kluci si udělali grace. Holky, to bude psí maso, proto to nechtějí. Ono asi bylo kořeněné, tak to nechtěli ty vůčáci. A všechny holky, my jsme tam asi čtyři, to odložili jsme ty ešusy na studnu a už jsme to nejedli. Teda já to jedla, ale...
0: Jani, dobře placené, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
1: Takže je to psí maso. No a já jsem to snědla, kluci taky a ty byli rádi, protože nám to pak vzali. Když jsme to nechtěli, ty ostatní to nechtěli, tak měli jídlo navíc.
0: Dobře, Jani, můžu se zeptat, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
1: No, ani ne. Měli jsme za to víc než v té fabrice, kde jsme měli. Teď se měsíčně brala asi 300, ano. Jsem dělala výpočetní stanici a tohleto jsme dostali víc než 300 za to.
0: A co jste dělali, když zrovna nebylo počasí, tak to znamená, že jste ten den šli normálně do práce a nejeli jste pracovat na pole?
1: Ano, normálně do práce a jak se udělo počasí, tak mě zřejmě telefonovali a přijeli pro nás a odvezli nás tam a to bylo takhle v létě. No, hrozný horko.
0: No, a musela to být hodně fyzicky náročná práce, zvláště, jak říkáte, tady v těch vedrech, že?
1: No.
0: Kdybyste to měla... No, promiňte.
1: My jsme potom ještě chodili vonit na slámu, byly ty velitý stohy slámy, tak jsme tam dělali pitomosti. Jsme skákali do té slámy a kouzali se dolů. Kolik nám to bylo? Tenkrát 16, 17 let. Tyhle ty doby. A užili jsme si tam legrace velký. No. Ale já si myslím, že letos tendenční děti teďka. Ne. Ty by asi nešly. Ty by nešly na takové věce. Oni už nevědí ani, že to... Já když to vyprávají...
0: Určitě chodí zase na jiné brigády, alespoň tady mladí kolem nás, tak ano, mají brigády, ale pravda musí se přizpůsobit té nabídce a dneska už to se brigády podobného typu samozřejmě neorganizují, takže berou, co můžou a taky se snaží. No uvidíme, co zavolají další posluchači, že jejich vnuci... a vnučky.
1: Namáhá na ručičky, no. Ale co, jak jsme byli špinaví vždycky od toho.
0: Jani, kdybyste to měla jednou větou zhrnout, co vám ty brigády dali?
1: Co mi dali? Přátelství mezi mladýma, protože nás tam nebylo moc v té fabrice. Tak to bylo přátelství. My jsme se pak združovali. Vždycky třeba se chodil zametat sníh v zimě, tak jsme všech šest nebo kolik nás bylo, jsme dostali hrabla a šli jsme uklízet chodníky kolem fabriky. No, samozřejmě na 1. mája jsme nosili ty fangle, že jo, ty jsme většinou někam zandali, aby jsme to nemuseli tahat, no, ale v zimě jsme chodili hrabat sníh nebo zametat list. Jsme chodili. To bylo prýmé. Oni nás vždycky vybrali, nás šest, nás bylo.
0: Tak to jste byla dobrá parta. No a přátelství z takových brigád, tak to bývá většinou pevné a velmi cenné. Proto na to vzpomínáte i po těch letech. Děkuju za vaši účast v dnešní noční linci, Jani. Přeju vám krásnou noc a pojďme poslouchat příběh ostatních.
1: Je to tak víc jak 60 let, no. Mějte se hezky a děkuji za pořad a zdravím všechny.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jsme rádi, že trávíte dnešní večer s námi, s Českým rozhlasem. Téma dnešní noci, téma dnešní noční linky patří brigádám, prvním výdělkům a zážitkům z mládí. Paní Marie z Orlové je s námi.
1: Ano, ano. Moje první brigáda byla Chmelová brigáda před nástupem na střední školu. Tam jsem nikoho neznala, tam jsme se poznali jako spolužačky. Určitě počet věrtelů bylo na jídlo a pak na to jsme dostávali lístky a pak jsme dostali výplatu.
0: A pamatujete se, kam přesně jste jezdili? Pamatujete se to místo?
1: Do Zadce, jo, do Zadce.
0: Aha. Třeba tam někdo jezdil s vámi a teď vás poznává po hlase. Jak vypadalo ubytování? Kde jste spali? V jakých podmínkách?
1: To jsme na slaměňacích spali, na potřebových postelích. Měli jsme až kusy na jídlo. Takže, a byli tam s námi i ty učitele, co nás pak měli v tom prvním ročníku.
0: Počkejte, ale to bylo v rámci školy nebo v létě?
1: To bylo v rámci školy, jo. Já jsem přijela přijímačky na školu, tak jsem pak hned jela na tu Chmelovou brigádu.
0: Tak to jste to myslela, že tam jste se seznámila vlastně s těmi spolužačkami na té Chmelové brigádě. No. To jste tam byla celé léto? Je. Pamatujete si to? Celé
1: měsíc.
0: No a to kolik...
1: Určitě počet věrtelů jste musela natrát, abyste dostala byste i tak jídlo, ale to se vztahovalo na jídlo a pak na to jsme to dostávali peníze na závěr.
0: A byla to dřina?
1: Ne, to prostě jsem dala ten věr, ten štok, jak se tomu říká, na ten otrála do takového kýblíku. A nosila jste to do navahu a tak bylo ta dřina. Bylo to, akorát, že každé počasí se dělalo. Pršelo, nepršelo. Tak jsme museli tam být.
0: Pamatujete se na nějakou milou historku z ubytovny nebo z toho pole? Vím, že to je dávno, ale...
1: Tam jsem poznala, to už je hodně dávno, tam jsem poznala svoji spolužačku, kterou jsem pak 4 roky seděla v lavici. Lenku.
0: Mm-hmm. A přetrvalo to přátelství?
1: Jo, ještě teď se navštěvujeme. Když už objevili jsme v důchodu.
0: Vyhýbala jste se nějaké části práce, nebo jste museli všichni dělat všechno?
1: Já jsem byla
0: mohl
1: doma...
0: Mohl se člověk nějak ulít?
1: ...pole, tak jsem byla zvykla zasadit brambory, vykopávat brambory, obili jsme vozili nás. Já jsem byla zvykla na takovou práci. Takže to nevadilo. Uh-huh.
0: A když se na to podíváte dnes, šla byste na Chmel znovu?
1: Je ve mém věku ne, ale mi bylo tolik, kolik mi bylo určitě. Jo. Tam byla vždycky večer švanda. Bylo tam fajn.
0: Uh-huh. Takže vy jste jeli vlastně na tu sklizeň třeba na 4 týdny a potom už jste si užívala léta.
1: Jo, pak jsem užívala školu, no.
0: To, ano.
1: Po tom brigádě jsme nedastupovali do školy.
0: A když teda bychom měli otočit list a zavzpomínat i na nějakou další brigádu, jinou než Chmelovou, našla
1: tak
0: byste
1: něco? Jsem do školy byla v továrně, jsem pracovala na osobním oddělení, tam jsem jim dělala šicht směny, jsem jim tam vracel.
0: Tak to už byla práce v kanceláři.
1: To už byla práce v kanceláři, to už nebyla taková manuální práce.
0: A ani taková legrace, předpokládám.
1: No, to víte, že ne. Tam už byly starší paní, tak jsem musela sekat dobrotu, no. Tam už nebyla ani radě. Tak bylo večer, jsme si na tom Chmelu zpívali, byli jsme si všechno unaveni, ale bylo tam fajn. No, ale to už byla brigáda mezi dospělýma, tomu jsem si musela modlení řídit. Já na to. Na to.
0: To už se víc blížilo práci než té brigádě.
1: Jo, jo, ano, ano, ano, na kterou jsem pak studovala.
0: Paní Marie, děkujeme. No, Šnělinka bude pokračovat písničkou od Jany Kirchner, pojďme si ji společně poslechnout, ano?
1: Ano, naschledanou.
0: Naslyšenou. Povídáme si o práci během prázdnin a o všem, co s ní bylo spojené. Volejte Noční linku Českého rozhlasu na téma letní brigády.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer patří v noční lince Českého rozhlasu Brigádám a létu. Budeme rádi, když se podělíte o svůj příběh nebo vzpomínku, stejně jako pan Tomáš, který volá z Jihočeského kraje. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer.
0: Můžete
1: já jenom
0: mluvit k tématu.
1: Chci k brigádám, prosím vás pěkně. Já jsem absolvent střední zemědělsko-technické školy v Táboře. A od druhého ročníku, kdy jsme dosáhli věku 17 let, jsme měli zkrácen prázdniny. Respektive prodloužené prázdniny.
0: Počkejte.
1: Končili jsme v květnu a chodili jsme na povinné brigády. Pomoc zemědělským družstvům. Takže jsme stavili třeba prasečák jako studenti 17-letí.
0: Mm-hmm.
1: Chodili jsme dál třeba do skleníků v Maršově pěstovat gerbery. Vždycky na měsíc, ano?
0: Tomáši, pěstovat gerbery?
1: Ano.
0: To jsem ještě neslyšela. Měsíc jste pěstoval gerbery. Prosím vás, to nám vysvětlete a trošku popište. To jste zpíval rozvíjej se poupátko, nebo...
1: No byla technická místnost, to byly pokusné skleníky v Maršově u Távora, ano. A kde se pěstovaly ty gerbery na stolech? Jo, na stolech vyvýšených, jako dneska jsou vyvýšené záhony, rozumíte tomu?
0: Ano.
1: Dneska jsou vyvýšené záhony, tehdy se to pěstovalo na vyvýšených záhonech, kde se propařovala půda, aby květiny byly zdravé, jako se dneska dovážejí, já nevím, odkaď, a je to všude v supermarketech, tak tohle to se dováželo normálně do obchodů v České republice, v Československé tehdy republice, ano. Jo?
0: Mm-hmm.
1: A to se pěstovalo od rozvíjejí se poupátko a jak říkáte správně, až po, že byly čtyřfázový skleníky, jo?
0: To je neuvěřitelné.
1: A tam se jezdilo na brigády a pracovalo se, my jsme to absolvovali, tohle to v třetím ročníku, ano, v třetím ročníku zemědělské školy. A tam se pracovalo v podmínkách v létě plus 40-50 stupňů.
0: No, tomu věřím, jo? V těch skleníkách. To se nepropařovali pouze gerbery, ale i vy.
1: Ano, to se propařovala půda při 160 stupních. To si nedovede někdo představit, jako jo. Tohleto, jestli
0: ono to zní tak idylicky, jo, romanticky, že jste pěstoval gerbery, ale když to rozvinete, tak to vlastně byla dřina.
1: No to byla otročina.
0: Hmm.
1: Prostě. A protože jsme měli prodloužené ty prázdniny o ten měsíc, skončili jsme v květnu vždycky, jo, na té střední škole, tak nám za to nikdy nic nikdo nedal.
0: Mm-hmm.
1: Aby to bylo v obraze. Žádná odměna nebo něco. Jo, to byla povinnost. A pokud jste tu povinnost nevykonali, dostali jste sníženou známku schování.
0: Tada.
1: Tak to byly brigády.
0: Tomáši,
1: jo?
0: Jaký jste měl potom celoživotní vztah ke gerberám? Byl jste potom někdy schopný někomu koupit jako
1: ke
0: gerberám, a dát?
1: Ke gerberám žádnej, ale k zemědělství kladnej. Jako to patří, jo.
0: No
1: to patří k životu.
0: Řekl jste teda, že jste třeba stavěl prasečáky, pěstoval gerbery, co dál? A co z toho byla vaše srdcovka?
1: Srdcovka nebyla vůbec nic, to vám můžu povědět. Žádná srdcovka nebyla.
0: Tak k čemu byste se třeba vrátil, co bylo, kromě toho, že to bylo náročné, i třeba zajímavé?
1: V tom daném systému k ničemu bych se nevrátil. Vůbec k ničemu. Akorát nás to, když to řeknu, normálně zocelovalo. Byli jsme připraveni na život. Jo? To tak bylo prostě, bez nároku na mzdu, bez něčeho, a něco v uvozovkách budovat. Jo, akorát, že jsme byli trošičku zneužitý, no, ale to asi patřilo k systému, nevím, jo? Mm. To nedovedu vyhodnotit.
0: Ano, ale je to taková hezká věta, docela silná, přepravilo nás to na život.
1: V Marčově jsme stavili prasečák, byli jsme tam měsíc, bydleli jsme zvlášť kluci, zvlášť holky, i holky tam byly, jo? Jakože my jsme byli smíšená třída, takže i holky tam makaly jako třeba v tomhletom prostředí a v tomhletom všem. A třeba, jako co mě oslovilo, bylo třeba, když jsme chodili na povinný sklízení brambor. Jo? To jsme jezdili jako každá třída. Byli jsme ABCD, byli jsme 4 třídy, pozor, to by dneska někdo neskous. Jo, po 34 žácích. No tak to byla síla, že jo, když bylo 120 nebo 140 lidí na pole. Jo? A to mi třeba oslovilo, že jsme pomohli tomu systému, aby jsme měli co jíst, když to řeknu. Jo?
0: No, tak to bylo taky, ale hodně náročné asi, záda, počasí, velké pracovní tempo, předpokládám, všechno se dělalo ručně, kopalo se.
1: Ne, čert vyvoral brambory, my jsme je ručně sbírali do kývlu a házeli na valníky.
0: Uh-huh. A co banda? Byli jste dobrá banda? Vzpomínáte na to?
1: Naprosto. Do dneška se scházíme, do dneška máme srazy. Já jsem studoval 84-86, takže si představte, do dneška máme srazy, do dneska se scházíme.
0: Prima.
1: Takže banda bezva.
0: Takže vás to v podstatě upevňovalo, to přátelství se posilovalo.
1: Vždycky tím, vás práce upevní, že jo.
0: Jste spolu zažili a teď máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste vzpomínal i s námi.
1: Už šest spolužáků je mrtvejch, no. Bohužel už.
0: Rozumím.
1: To opatrujte se. Teče ta voda.
0: No, Tomáši, jsme rádi, že jste teď s námi vysílal noční linku. Jdeme na Dalibora Jandu, ano?
1: Takže brigády, ano. A važte si, co vám kdo dává za odvedenou práci. Ale za dobře odvedenou práci, ano?
0: Ideálně, tak by to mělo být. Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Otevíráme krásné téma letní brigády. Zajímají vás, nás, naše, vaše vzpomínky, také možná zážitky, jaké to bylo, když jste dostali do ruky vaše první vydělané peníze. Je s námi další návštěva, vítejte.
1: Já špatně slyším, byli jste taky slabě slyšet. Tady je Marie číslo 2. Já vzpomínám taky na ty brigády, některý byly dobrý, některý byly špatný. Já jsem se učila soustružnice kovu a šla jsem o prázdninách na brigádu. Zaučovala mě paní, která měla mít miminko, která si tam dala židli. A já jsem jako soustružila na revolverovém soustruhu, já jsem levák, i píšu levou, nebyla jsem dost rychlá a k obrobku mi upnul stroj i dva prsty, palec a ukazováček. A teď mi na to najel ten nůž, mi se to povedlo teda ještě vyrvat, ale mám teda jizvy do dneška.
0: Paní Marie, takový úraz.
1: Tak to je ten první.
0: No.
1: A ten druhej, chodilo se, že jo, na ty brigády, taky jsem byla na tomhle učilišti, no a tam jsem dokonce prožila první lásku a byli to dva kluci. Jo, prostě brali mi koše s bramborama, já jsem je házela, ty brambory, do košu, na to jsem byla rychlá, ale byla jsem slabá, tak oni to nosili na ten valník a dostali jsme i potom nějakou tu korunu, to se nám jako taky hodilo. Takže ty brigády, beru to, no, někdy se to povede, někdy ne.
0: No ale prosím vás, jakou to mělo dohru, to, že jste tam měla takový vážný úraz? To muselo být povzdvižení. No, vrátila jsem se ještě k té první brigádě, která neskončila tedy dobře. Jakou to mělo dohru? To byla teda vina té paní, která se posadila místo toho, aby vás teda naučila ovládat ten stroj?
1: Ano, ona si chránila to svým miminko. Já se jí nedivím. Já jsem měla jedničku z odborného výcviku. Jo, ale tu praxi jsem ještě neměla takovou. Málem jsem přišla o dva prsty na pravý ruce, protože jsem levák. Mm-hmm. Jo, ale dopadlo to dobře, říkám, jizby mám na památku do dneška, ale já nikomu nic nevyčítám, no, nebyla jsem dost rychlá.
0: A nebo jako možná, že jste byla dost rychlá, kdybyste nebyla, tak by to dopadlo hůře.
1: No, povedlo se mi to ještě nějak vyrvat, já ani nevím jak.
0: No a ta druhá láska, vy jste říkala, že jste pak potkala v druhé brigádě lásku, rozuměla jsem dobře?
1: Ano, byli to dva kluci.
0: Pak jste řekla dva kluci, takže to byl nějaký milostný trojúhelník?
1: No tak nějak. Mě třeba zase nešla matematika, tak jeden mi třeba o písemkách mi házel vypočítané příklady, a ten druhej mě prostě ty logaritmy naučil. A bylo to.
0: Tak jste si to uměla zařídit.
1: To bylo takový nevinný, jo, taková prostě první nevinná láska. Ale byli to dva kluci. Nevěděla jsem, který, jo.
0: Dobře. Zavzpomínáme ještě na nějakou třetí brigádu do třetice všeho dobrého, nebo zůstaneme u těch dvou?
1: Prosím.
0: Budete mluvit ještě o nějaké další brigádě?
1: Už nebudu a už budu končit, protože já vás opravdu moc špatně slyším.
0: Ano, já
1: děkuju, že jste mě vzali.
0: Jsme rádi, že jste byla s námi. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas, dnešní noční linku. Povídáme se o brigádách, které mnohým přinesly zkušenosti i přátelství. Máme minutu po 11:45. Já vítám paní Ivetu.
1: Zdravím všechny posluchače. A teď do mě znají Iveta z Olomouce tedy. A já jako děvče, jo, 16 let, já aniž by mi to rodiče řekli, jo, já jsem to nějak měla zakódované v sobě, že prostě na prázdniny musím někam jít na nějakou brigádu, jo. Tak teď tě vyjmenu zhruba. Tak jsem byla v Mrazírnách Olomouc, parky Olomouc, jo, zahradnictví, pekárny, pak jsem byla všude možný, já už se teď ani nespomínám. A vždycky jsem jako měla zakódovaný v sobě, že si chci vydělat nějaký penízky, jo. Naší byla taková střední třída, jo. Nebyli jsme ani chudí, ani bohatí, ale já jsem jako měla za to, že jako děvče musím si přivydělat. Takže já jsem každý prázdniny jeden měsíc pracovala, a jeden potom měsíc jsem jezdila na kole k vodě, na Poděbrady, jo, koupat se a tak. Ale musela jsem vždycky jako jít dělat. Pekárny, jo, a tak. A jednou vám povím zážitek, jsem pracovala v Mrazírnách a to bylo dobrý jak hrom. Mrazírny Olomouc, na Wernerové ulici to bylo. To byla perfektní brigáda a všechny brigády, ještě chci podotknout, jsem si zařizovala sama. Naši o tom ani nevěděli, jo. Já jsem vždycky někam šla a nechcete, jo, pomoct, nějakou pomocnou sílu a tak. A byla jsem v Mrazírnách a to bylo perfektní. Mrazírny, Wellnerova ulice, Olomouc. A teďka, my jsme tam třeba dělali, jsem tam třídila hrášek, na pásech a potom jsme tam třeba prali držky, to vám chci povědět. To smrdělo, hovězí držky, jo. A já přitom tak miluju tu polivku držku, jo. Já jsem pak po té brigádě 2 měsíce nemohla se na to podívat, jo. A teďka si klidně dám držkovou polévku výbornou. Já to miluju, držkovku. No, a to smrděl. A teďka, my jsme tam dělali jahody, jsme zpracovávali a teď se to nám vařilo v takových velkých kádích, ty jahody, a my jsme z toho tam dělali protlaky, jo. Tak jsme to tam váčkovali do těch sáčků. A teďka já vám povím takový příběh, a to, no, to je fakt dramatický, to mohlo skončit mojí smrtí.

0: Zvala sem pomoc, pomoc, pomoc, jo. Keď žiadna pomoc neprichádzala, ja som tam normálne umrzala. Pani Jaruško, ja som tam mohla normálne zmrznúť.
1: A jak dlouho ste tam byla, kdo vás kdy vysvobodil?
0: Normálne, ja som tam byla, ja nevím, 10, 15, 20 minút, ja už som umrzala na trout. Normálne, ja som tam mohla opravdu umřiť. A teď najednou tam niekto prišiel potom, Ježišmaria. Ja na to do dneška spomínam, jak se toto stalo, že jsem se fakt po druhé narodila a teď tam někdo vešel, já říkám, Ježišmaria, já už jsem byla umrzlá, úplně totálně umrzlá, protože tam je minus, já nevím kolik, jo, ty mrazáky veliký. Ježišmaria, říkám, pane bože, teď mě otač vytáhl a já jsem de facto zůstala naživu. Takže to byla moje brigáda, ale tam se ještě chci podotknout. Tam jsem si vydělala obrovský peníze na tu dobu, jako holka, dívka, jo? Mě bylo tak 17, 18. Aha. Já jsem těch brazírnách dostala tenkrát, a já nevím, za 3 týdny 2,5 tisíce, ale to byly obrovský prachy. A já jsem si pak koupila halenku, bundu na zimu, jo? Já jsem nechtěla rodiče zatěžovat. A moji ani o tom nevěděli, že jsem si zařizovala nějaký brigády. Pak jsem byla v zahradnictví, pekárny a každý léto jsem měsíc pracovala. Jsem to měla nějak zakódovaný v sobě jako dívka. Já nevím jak. Já jsem byla pracovitá, sukozoroch.
1: No, takže tak měsíc to jste musela pracovala. Asi od rodičů nějak převzít tady ten vzorec.
0: Ano,
1: ale
0: nechtěla
1: to jste
0: jsem rodičům.
1: Šikovná.
0: Ano. A měla jsem to nějak v sobě zakódovaný. Kozoroh je pracovitý, velmi. A já jsem jeden měsíc pracovala vždycky. Každý léto jsem si zařídila nějakou brigádu. Naši o tom ani nevěděli. Jo, a ještě jsem chodila na třešně, to vám povím. Já jsem ráda trhala třešně. A to byly obrovský stromy v Tršicích, jo. A teďka kluci tam kouřili, jo. Seděli pod těma třešněma, kouřili, kecali. Každý udělal jednu bednu. A já jsem vám, paní Jaruško, natrhala za ten den, a to byly obrovský stromy, to nám tam postavili žebře. A já jsem jako holka na vždycky vylezla a mě to bavilo. Já jsem jedla třešně a trhala jsem. Já jsem natrhala za den 8 beden 20-kilových třešní. Já jsem tam trhala rekordy, já jsem byla úplně nejlepší. Já jsem na těch třešních vydělala tenkrát tak 3600. A to bylo pro holku peněz.
1: No to
0: kluci
1: ano.
0: Seděli pod stromama, no, kouřili, udělali jednu bednu a já jsem byla nejlepší. A ten majitel, jo, toho třešňového sadu, říká, Iveto, ty seš kočka. Já jsem si vydělala peněz, paní Jaruško, na těch třešních, to bylo výborný.
1: Ivetko, děkujeme. To se tak hezky poslouchalo. Já myslím, že vy byste měla chuť do nějaké brigády ještě teď.
0: Já jsem byla pracovitá velmi. No, to je v srdci.
1: Tak to
0: zdravím všechny. Dobrou noc.
1: Určitě počítám. Děkujeme. Končí první hodina noční linky, ale zůstáváme tu s vámi dál. I po půlnoci budeme pokračovat ve vysílání a těšíme se na vaše další příběhy a zavolání. Dnešní téma letní brigády.

0: Byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Druhá hodina noční linky je tu. My jsme rádi, že zůstáváte s námi. Pokračujeme ve vašich příbězích a vzpomínkách na letní brigády. Každý z vás má jinou zkušenost, jiný příběh. Ale společné je to, že na to člověk nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný pracoval ve fabrice nebo na poli, někdo vyrazil na chmel. První vydělané peníze, únava i parta lidí kolem, to všechno k tomu patřilo. Jsme zvědaví, co dalšího nám ještě zavoláte nebo napíšete. Klidně se podělte i o to, co byste dnes už znovu opravdu dělat nechtěli. Noční linka pokračuje a my jsme tu dál pro vaše příběhy. Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci. I teď necháváme prostor vašim telefonátům a vzpomínkám. Téma letních brigád se stále krásně rozvíjí. Uvidíme, s čím přijde další volající. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo
1: volá? Dobrý večer.
0: Kdo je napřímo?
1: Tady Hanka, ahoj.
0: Hani, vítejte a povídejte.
1: Takže poslouchám váš pořad a hodně mě to baví a vzpomněla jsem si na svou první brigádu. Sice to není úplně brigáda v takovém tom pravém slova smyslu, bylo mi asi 5. A chodívala jsem s rodičema a s babičkou a s dědečkem na pole a protože jsem tam strašně nudila, tak mi dědeček dal takovej úkol. Sbírat na tom poli kamení. Dostala jsem kýbl a za každý kámen mi slíbil desetník.
0: Aha.
1: No, akorát netušil, kolik těch kamenů nazbírám. A pak mi musel dát asi 55 korun, což v roce 85 bylo hodně peněz. A to je vlastně asi moje první brigáda v 5 letech.
0: No a to vám dal pro legraci, nebo potřeboval na něco kamínky, nebo vás chtěl jenom zabavit?
1: Ne, chtěl mě zabavit, ale nevěděl, že ho to bude stát tolik peněz.
0: To je krásná brigáda. To vám
1: jo,
0: bylo
1: to byla
0: 5. To je neuvěřitelné, že si to i takto pamatujete.
1: Hodně si to pamatuju, protože z toho byl celý život nešťastný. Samozřejmě taky v legraci.
0: Ano, tak se to vlastně potom stále připomínalo, rozumím. Co dál?
1: Jako další brigáda.
0: No.
1: No ta byla taky dobrá.
0: Nebo byla jediná v těch 5?
1: Ne, vůbec. No tak v 5 byla jediná. Dál si nepamatuju.
0: A přišly další, které byly stejně dobře placené?
1: Výborně placená byla další brigáda v cukrárně, když mi bylo asi tak 13, tak jsem mohla jako prodávat zákusky a zmrzlinu. A jak mi bylo těch 13, tak jsem si začala lepit umělý nechty. A jednou jsem na konci směny zjistila, že mi ten jeden nehet chybí a ve zmrzlině jsme ho už nenašli, tak asi ten nějaký zákazník odešel.
0: Měl tam zvláštní ozdobu, no.
1: Mohlo to tak být.
0: Teda. Tak to vám bylo 13, dobře. A ještě dál?
1: No tak jako těch brigád bylo víc, ještě potom s tím dědečkem si pamatuju, přes ty vesnice na Moravě jezdili koškaři. Vykupovali kůže a vždycky volali, vykupujem králičí košky, kůže. Jezdilo takový auto. A jako hodně lidí chovalo králíky,
0: ano.
1: Tak vykupovali ty kůže. Za 2 koruny byla taková obyčejná kůže, vysušená, neočištěná, za 10 korun byla očištěná. A tak mi ten můj děda vždycky jako říkal, že když si ji očistím, tak si ji můžu prodat. No takže jsem škrábala tu smrdlavou králíčí kůži, abych měla těch 10 korun, ale to bylo hodně tenkrát, to je jak dneska třeba 150, jo, takže jsem 2 hodiny škrábala králíčí kůži.
0: Vy jste neuvěřitelná.
1: No.
0: Teda
1: jo, tak jako potom
0: děda,
1: těch
0: zase,
1: jako
0: zase v tom
1: moc,
0: měl prsty chytný. Dědeček. Zase byl
1: ano,
0: u toho.
1: No. Takže tak, no. A ještě těch brigád jako byla spousta, ale tyhle jsou taky vtipný. Ten zbytek už nebyl tak vtipný.
0: A kdy jste byla třeba naposledy na brigádě?
1: Já už dávno jsem nebyla na brigádě. Ne, na brigády už nechodím. Už jako naposled, když mě, nevím, asi tady tohle možná. Ne, vlastně ještě jednou jsem byla, na broskvích, když mě bylo 15.
0: Ještě sbírat broskve. No někdo si chodí přivydělávat, i když má třeba nějaké zaměstnání, tak večer nebo o víkendech, takže na to jsem se ptala.
1: Ne, já mám,
0: tak to je dobře, že nemusíte.
1: Mám květinářství, takže nepotřebuju brigády. Prodávám kytky.
0: Teď jsem si vzpomněla, jak pán povídal o tom, že byl na brigádě a pěstoval gerbery. To jste slyšela?
1: Slyšela jste jsem to a hodně jsem se smála.
0: No, to bylo něco. To budu mít ještě dlouho v hlavě. Děkuju vám, Hani, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Jsme rádi, že jsme vás poznali. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Možná jo.
0: Budu se těšit. No a když jsme teda u toho květinářství, tak k bělý květ doufám, že potěší Miroslav Žbírka.
2: Noční linka čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I v této druhé hodině noční linky Českého rozhlasu jsme pořád s vámi a těší nás, že se ozýváte se svými příběhy. Pokračujeme v povídání o brigádách a vzpomínkách, které k ním patří. Je s námi paní Jana z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já mám takovou jako zážitek. My jsme se učili a jako děvčata vždycky třeba o prázdninách nebo co, tak jsme šli jako na brigádu do dílen, kde se šilo na normy. Do dneška, když slyším slovo norma, tak teda je mi tak trochu divno, nebo úzko, nebo já nevím, jak bych to řekla, protože to bylo, ať vám bylo dobře, nebo zle, nebo prostě jste musela udělat, ušít tu normu, tenkrát třeba jsme šili jako pyžama, nebo to, a když jste to neudělala, tak prostě k té vejplatě, nebo prostě jste nedostala, tak jak ten výdělek nebyl takovej. No prostě já vám řeknu do dneška, když slyším, že někdo dělá na normy, nebo slyším slovo norma, tak prostě ne, že bych v ostatní práci jako opovrhovala nebo to, ale prostě no, klobouk dolů.
0: To bylo tedy jenom tehdy, v jakém období, jako myslíte, že to bylo jako v rámci té školy teda? Jak dlouho?
1: No, jako by řekla, jako ty holky nás poslali z toho učebního oboru jako do fabriky, no, kde se šilo.
0: A to jste měli třeba týden praxe a týden praxi, školy?
1: Já nevím, já bych to řekla jako na...
0: Ne, to ne, říkáte na... velmi dobře. Je to praxe, ale to bylo třeba jednou za měsíc, jste tam šli na týden, nebo v jaké frekvenci? Jak často jste tam chodili?
1: Asi tak jako na měsíc, bych řekla. Tak.
0: No a vidíte, takové trauma to ve vás zanechalo, to slovo norma.
1: No prostě den co den udělat tu věc, třeba, já nevím, za den jste musela ušít 185 pásků, abyste splnila tu normu. A to bylo i jiný, všít kapsy, nebo udělat línce, nebo prostě... Já nevím, jak bych to řekla. Prostě to byla ta norma,
0: ano,
1: co se musela
0: dodržovat. Normy, tempo, no. Zůstalo vám to potom jako zaměstnání?
1: Ne, nezůstalo.
0: Co vás odradilo?
1: Nezůstalo.
0: Byla to právě ta praxe, ty brigády?
1: Já jsem si potom se jako prodala a pak jsem si udělala kurz, nastoupila jsem do zdravotnictví a udělala jsem si sanitářský kurz a pracovala jsem ve zdravotnictví jako sanitárka.
0: A jak to bylo placené tehdy ta brigáda? Vzpomínáte si, co jste si za tu práci mohla dovolit koupit?
1: Jo, takhle, když jste plnila tu normu a jako, že jste to, tak bych řekla, že ten výdělek byl dobrý, ale prostě jste musela udělat tu normu. A já do dneška, když slyším slovo norma, tak je mi divno, tak jako.
0: Chápu. Dobře, Jani, děkuju za to, že jste nám teď zavolala, že nás posloucháte, že trávíte čas na vlnách Českého rozhlasu. Bylo milé vás potkat a doufám, že se vám bude líbit další písnička
1: taky
0: i další vyprávění.
1: Hezký večer vám všem.
0: Zůstáváme u tématu letních brigád, zůstáváme u vašeho vyprávění a telefonátu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kapela Jelen někde kolem v noční lince Českého rozhlasu. Téma letních brigád se nám krásně rozvíjí v dalších příbězích. Kdo je s námi v tuto chvíli? Zdravíme vás, krásnou noc.
1: No teda, já jsem úplně překvapen. Já jsem hodně dlouho zkoušel, už na Véteru.
0: Ano. Už jsme ve vysílání, právě nám vypadl pan Pavel, takže během sekundy jsem přivítala dalšího posluchače, jsem ráda, že se to podařilo. Tak rozumím,
1: tak už jste překvapený. Já taky, děkuji vám.
0: Tak se prosím představte, řekněte, odkud voláte.
1: Děkuji vám, dobrý večer všem posluchačům, krásné noční linky. Jiří z Kyjova. A volám rád na tady toto téma, které poslouchám tak pečlivě, ale já jsem zkoušel už dřív 7 let. Bohužel se mi to nepodařilo až teď. Děkuji vám.
0: Téma brigády... Vás slyšíme, povídejte.
1: Děkuji. Téma brigáda či brigády, to je tak nádherný a krásný téma, zvolený lidmi, kteří prožili, si myslím, to nádherné období. Brigády znamenaly z mé zkušenosti velice, velice efektivní, nemyslím komunistickou věc, to ne. Myslím takovou soudržnost mezi mladými lidmi, jo, kde se navštěvovali chlapci s děvčatama, kde si vyměňovali různé zkušenosti a nejenom, že taky navázali jisté kontakty. Že ano. No a co se týče úplně mojeho případu, pracoval jsem pro velice nádhernou dědinu u nás na Moravě, zvanou Dambořice, kdy jsem tam pracoval jako zedník a měl jsem už, poněvadž jsem byl starší, tak jsem měl kluky, ty mladší pod sebou a snažil jsem se jim barco na té stavbě vysvětlit, poradit. Věnoval jsem tomu svůj prázdninový čas před závěrečníma zkouškama pod taktovkou svého mistra pana Kratochvíla. Nejkrásnější období a krásný lidi jsem tam poznal, kdy ještě svět byl světem, kdy ti domácí, když jsme jim ty rodinné domky stavěli, přišli, pohostili nás a to pohoštění bylo od srdce. Bylo skromné, ale působivé a zároveň i sité. Bylo to něco tak nádherného, na co vzpomínám a svým kolegům v práci dál i v zahraničí jsem jim vzpomínal vždycky, že existují lidi na světě, kteří jsou vděční za tu brigádu, za tu pomoc. Jinak jsme říkávali, že ještě chodíme takzvaně po fuškách. V Čechách se zase říká po melouchu, na melouchy. Jo? A vždycky taky i nějaká korunka byla z toho. Tak se začínalo v mým obyčejným životě po takzvaném převratu, no, po sametové revoluci. Takže já bych jenom přál všem, aby na ty brigády, jestli jich prožili aspoň tak, jak já, vzpomínali krásně. Pracoval jsem, navodil bych jenom s vaším dovolením ve zkratce na to téma úkolová mzda anebo norma. Jo? Tak jako živnostník jsem 24 4 let pracoval v úkolové mzdě, to znamená za metr čtvereční obkladu, za metr čtvereční dlažby, co jsem si dovedl vydělat, položit, tak za to jsem inkasoval peníze. Vím, že je to pro spousty lidí silně náročný, ale člověka to vycepuje úplně k jiným hodnotám. Úkolová mzda.
0: Dobře. Pane Jiří, děkujeme za návštěvu v Noční lince. Doufám, že to pro vás bylo milé překvapení, že jste se dostal během sekundy až do éteru. A už se těšíme teď na vaši další návštěvu.
1: Děkuji vám též a přeji krásné vysílání.
0: Ano, jsme uprostřed vašeho vyprávění a telefonátů, které k nám přicházejí. Brigády a letní práce mají u vás spoustu podob. Já se těším už teď na další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: písnička, která nestárne. Marie Rotrová, To mám tak ráda. Máme minutu po půl jedné a stále se vracíme k vašim vzpomínkám na letní práci a první výdělky. Paní Eliška ze Šluknovského výběžku je s námi. Vítejte.
1: Jo, dobrý večer, zdravím vás a přeji hezký večer. Já bych se s vámi taky podělila. Když tě bylo 14 nebo 15 roku, tak jsme s kamarádkou z ulice, co jsme chodili od první třídy spolu, tak jsme šli na brigádu. Tenkrát to byla sudovkárna. Vyráběly se tam limonády. A tak jsme šli o prázdninách na 14 dní nebo na 10 dní na tu brigádu. A my jsme tam pracovali s těma, tam byly jenom samý ženy, tak jsme tam s nima dělali jako na lince. Jo, tu samou práci, co oni. Taková vana tam byla velká a na to byly ty takové štětky, jo, a na to se nasazovaly ty flašky od těch limonád, že jo, a to se to tam stříkala voda, takže se myli. A tak jsme jako tam stáli u té vany, dělali jsme 6 hodin. A za tu práci tenkrát my jsme dostali jenom 170 korun. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Jo?
0: No.
1: No, takže na to vzpomínám jako pořád, že to si pamatuju tu. A oni si tam ty ženy vydělali za ten měsíc 600 nebo 700 korun, to si pamatuju. A nám dal ten vedoucí za tu práci, co my jsme dělali jako oni, jenom 170 korun.
0: No a co s tím?
1: No,
0: řešilo se to? Řešili jste to?
1: Neřešili, ale říkám, na to vzpomínám špatně, protože opravdu jsme tam dělali jsme teda 6 hodin, že jo, nedělali jsme těch 8 hodin, protože nám bylo 14 nebo 15 roku, ale zase 170 korun si myslím, to si pořád bylo málo, i tenkrát na tu dobu.
0: A jak vám to vysvětlili?
1: Ne, to už se ani nepamatuju, dali nám ty peníze a bylo to, no. Jenom takže za těch 10 dní nebo 14 dní.
0: Aha.
1: No, takže bylo takhle, no. Jinak jsem nebyla nikde na tý tam brigádě, no. Potom jsme se šli učit, do Vansdorfu, do elitky, kde se pletly punčochy, že jo, a tam se jezdilo i na chmel, to se jezdilo tenkrát na chmel.
0: Ano, chmelové brigády byly populární, já jsem si říkala, že o nich bude každý telefonát, ale ne, bylo to pestré, stejně jako vy,
1: no,
0: jste nezavítali jako první
1: ale
0: na chmel.
1: My jsme byli navazovat, my jsme jako nečesali, ale my jsme byli, jak se na jaře, posledně to ukazovali i v televizi, jak se navazujou na ty drátky, ten chmel.
0: Mhm. No, a to jste tam trávila teda na jaře vždycky měsíc, nebo to bylo mimo školu?
1: My jsme měli učební obor tenkrát na 2 roky v té elice, takže jsme byli jenom po ty 2 roky, jsme byli na jaře. Asi taky jenom na těch 14 dní jsme byli na tom chmelu navazovat.
0: No a když se díváte třeba na krásný český film Starci na chvelu, tak vzpomínáte, vypadalo to přesně tak?
1: No, tak tam česali ten chmel, že jo, tam česali chmel, aby jsme, my jsme navazovali, no. Mm-hmm. Ale pamatuju si akorát, že byla zima, že protože to je z jara a to bývá ještě i chladno, no, ale tak jsme to taky tam vydrželi, no.
0: Ale byli jste dobrá banda.
1: Jo, bylo to fajn zase, že jsme byli s tou školou, že jo, takže s těma děvčatama, tam byli sami pomalu děvčata, jsme tam měli 2 kluky tenkrát, ty, co se učili, No, tak to bylo pěkný, no. Ale na tu sodovkánu vzpomínám pořád, vyprávím to i vnučkám, jo, že teďko vnučka taky dodělala maturitu, tak nějakou brigádu schání a taky to vypravuju, jak to bylo, no.
2: Rozumím.
1: Dneska mají na hodinu třeba 150-200 no. korun, že jo.
2: A vnučka chodívá někam na brigádu? Kolik má let?
1: No, ona u rodičů, oni mají firmu, tak teďko ta vnučka tam chodí, oni mají tam takový areál a tak tam chodí zase dělat zahradu. Mají to tam zarostlý, takže ona tam chodí plejt jako, no. Ale říká, babi, ono to je taky náročný, hele, to pletí a dělat takhle vedro, že jo, a je ano. Tam celý den, tak to je taky náročný, no.
2: I na to přijdou ti mladí. Děkuju, paní Eliško, za sdílení, za telefonát. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště, ano?
1: A bolí ho taky celý tělo, no. Že to je... že i tahle práce je náročná, no, ale je to hezký, je člověk na vzduchu a venku. Mě to baví zase na zahradě dělat to.
2: Prima. Eliško, už se musíme rozloučit, tak s dovolením pouštím písničku a vám děkuju.
1: Jo, mějte se moc hezky a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: průběhu noci se nám ozývají další posluchači se svými zážitky. Brigádnické historky mají opravdu hodně podob. Teď je to pan Rudolf. Odkud voláte?
1: Ústecký kraj, Žatec.
0: Vítejte, jo? A povídejte.
1: Takže samozřejmě musím začít tím obligátním chmelem, protože Žatecko je to největší oblast chmelová, že jo, nejlepší chmel na světě, se pochlubím. No ale tak jako malej kluk jsem chodil tam, že jo, tenkrát se česalo ručně, jo, hezky šišky, tak jsem měl malinký košíček, to mi bylo asi 7 let, malej košíček a vždycky, když jsem ho na to natrhal, tak se to šlo přisypat mamince, babičce, že jo, a podobně ty rodinní příslušníci. No tak ale, aby se to nepletlo, paní Jaruško, tak to bylo tak, že když pak už jsem byl dospělej, jo, po vojně, už jsem byl i ženatej, tak jsem chodil na chmele, ale jako strojník, na česačky, jo. To byly česačky, to bylo označení Čecha 2, to bylo česačky. No a tak tam byla taky, že jo, tam jezdili vysokoškoláci třeba z Prahy, ČVUT Praha a podobně, nebo Ostrava, až z takový dálky, tak tam taky se hodně jako užívalo, hodně velikánská sranda tam byla, jo, a bylo zkrátka a dobře, krásné vzpomínky zůstávají až do konce života. Tam jsem na těch česačkách byl tři roky za sebou, jo, to byly ještě 88. rok, 89. rok a dokonce pak už myslím, že 91. nebo 90. to už pak byla nějaká mezera tam. Jo, takže jako taky tam bylo to teda úžasného něco. No a tak jako chodil jsem na různý brigády, vždycky jsem chodil rád, jo, vždycky si člověk přivydělal nějaký penízky, tenkrát jako to byly velký peníze, třeba v těch začátkem 90. let se vydělal, to se chodilo, abych takhle řekl, jestli nezdržuju, tak to se chodilo na, jakoby na přípravu té česačky, to se chodilo třeba březen, duben, květen. No a pak, že jo, v tom září se začínalo česat, tak aby ty česačky byly připraveny, to jsme tam byli vždycky dva strojníci. No a česalo se a to jako v tu dobu, v těch 91. roce, to si pamatuju, že jsme měli za přípravu asi 10 tisíc a pak za asi 14 dní nebo 15 dní se vždycky česalo, tak to bylo kolem 20, to byly obrovský peníze, jo, začátkem těch 90. let. No, takže to bylo něco úžasného, něco nádherného, jo, spousta lidí tam bylo, se tam sešlo, jo, a vždycky byla dobrá parta a strašně rád na to moc a moc vzpomínám. No, pak jsem teda samozřejmě byl i na jiné brigádě, jelikož moje sestra a švagr dělali v Žatci, už to teda neexistuje, byla fronta, jo, a tam jsme zase chodili, leč teda, to mi bylo 16 let, když se vrátím zpátky tím věkově, tak tam se chodilo jako takzvaně drtit ovoce, jo, to bylo tak prostě jako letiště se tomu říkalo a tam byly třešně, jabka, prostě cokoliv ovocního, tak se to házelo takhle do takového drtiče, to rozdrtilo, že jo, šlo to do takových sudů velikánských a pak se z toho vysovala ta šťáva. No a tak můžu říct, že tam jsem poznal, to mi bylo 16 let a tam jsem poznal první lásku. Mm-hmm. Mně bylo 16 a jí bylo 15. Jo, takže jako vím, že se jmenovala Eva. No a jako taky krásné vzpomínky. Jo, opravdu pak už jako dospělý jsem chodil, tam se vozilo vždycky do té fruty, se vozili, tomu se říkalo tupláky, to byl vagón, jo, plný cukru. Jo, takže jsme třeba v sobotu nebo v neděli tam šli, tomu se říká jako vykládka, no a měli jsme prostě takový rudlíky, no a ten, to byl třeba, já nevím, desetitunovej, to byly ten cukr byl až ke stropu toho vagónu, no takže ve dvou jsme to museli složit a za tu dobu, co jsme to skládali, tak jsme si tenkrát vydělali jednorázově 18 800 korun, jo, tak což taky bylo jako vynikající. Takže takovýhle nějaký ty brigády a ještě, když už teda mám tu řeč a zastavila jste mě, tak si vzpomínám ještě na jednu brigádu, to už jsem byl teda ženatý asi 18, 19 let a tady ještě v Žatci dokonce je, to je restaurace Urva, to je jeden z nejlepších hotelů v Žatci, v 68. roce dokonce přijel prezident Svoboda, takže tam jsme jako dělali zase s kamarádem, on byl truhlář, já jsem teda vyučený zámečník s maturitou, takže tam jsme zase chodili opravovat židle, stoly a takovýhle věci. A taky teda měl jsem teda štěstí na lidi, protože vždycky byla všude dobrá parda, strašně jsme se zasmáli, sranda byla a podobně, jo. Tak to jsou asi tak moje zkušenosti, které s těma brigádama jsem měl, tak nechci někoho zdržovat, jo.
0: Děkujeme, že jste s náma sdílel tolik různých brigád a vzpomínek, kde vidět, že jste toho zažil opravdu hodně a je krásné slyšet, jak z každé té práce se stal kousek života, na který se nezapomíná.
1: Ano, vždycky to bylo docela dlouhodobý záležitost, jo. Co se týče té brigády posledního, který jsem hovořil, tak to jsme dělali asi 4 roky dokonce, tenkrát jsme vydělávali, taky to byly 90, tak jsme vydělávali kolem té 1000 a jako taky to byl dobrý příspěvek jako pro rodinu, že jo, a tak dále, no. Takže jako mám dobrý zkušenosti s tím zkrátka. Máte krásný téma, Jančko.
0: A vy máte krásné příběhy, ještě bych sem vás poslouchala dál, ale už se rozloučíme, ať stihneme ještě jeden příběh dokonce.

0: Krásně se to poslouchalo. Lucie Vondráčková zaspívala píseň Růže. Máme před sebou poslední telefonát do dnešní noční linky. Bude to kratší, protože se budeme muset přepojovat ze zlínského studia do Prahy, ale určitě to bude stát za to, protože volá...
1: Dobře, večer, tady Pepino z Valašska.
0: Pepino z Valašska, tak povídejte. Téma letní brigády.
1: No, letní brigády, jako já jsem soused, ten vždycky v létě, jak to jsem měl tak 8-9 roku, tak na trakařu vždycky vozil trávu, tak já jsem mu ji, on s tím sjel do potoka, já z toho potoka jsem mu to kautě, ten trakář vždycky dovez a on mi korunu za týden, korunu jsem dostal vždycky od něho za to vození přes ty prázdniny. No ale...
0: Korunu? Jako
1: teď, korunu, no. Teď je to třeba k smíchu, ale já jsem si koupil pět tureckých medů, také tyčinky se dostaly koupit v obchodě. Že? Takže to bylo pro mě ten. No a pak...

0: prázdniny jsme na haféry chodili, že? Tak jsme denně tak 3-4 litry nazbírali hafér. A si představte, že za haféry nám platili 3 koruny za litr. Takže my jsme třeba 12-15 korun měli denně za ty haféry. No. Nebo maliny jsme jako chodili, jako jsme sbírali, že třeba za kýbel malin bylo 12-13 korun. Že? Nebo ryby. No,
1: ryby.
0: A potom, to bylo v 60. roku, jsem na brigádu v prázdniny jako nastoupil a mistr mě zaradil ke dvom dlaždičům. A já jsem jim musel stačit všecko, jak obruby dovážet, dvažební kostky a beton upravovat a takové. A to bylo 6.30 na hodinu jsem jel v ty prázdniny, že? Takže, no, to do dneška, když tam jedu kolem toho, tak si na to vzpomenu, co to byla za dřina, jako to bylo v horku a ve všetkém prachu, že? Takže všetko se dalo přežít, no.
1: Takže. Protože se muselo to přežít. Tatíno, je čas se rozloučit.
0: No. Teď samý a všetky posluchače zdravím, že to vydrželi do křížka a paní Vlasíčku z Krnova zdravím, jo?
1: Ano. Noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkujeme vám všem, kteří jste nám volali, sdíleli své vzpomínky. Bylo to plné příběhu, které mají svou váhu i úsměv. Mluvili jsme o letních brigádách a doufám, že si toto téma někdy zopakujeme. Loučí se a děkuje za pozornost Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a Žádná jiná, jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, mně se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je, našel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
3: Máš na to lidi.
2: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
3: My máme teda takový hry, který jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení, my jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky a protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. Jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
4: Jenom si všimněte, Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
3: O mnoho, jo.
4: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco, ne on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, no, aspoň tom souhlasí.
5: Leonov.
4: A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, znamená 18krát, VŘSR a den něčeho a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jaroušek hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O houkací.
3: Ty už říkáš konec, ale.
4: To je začátek.
3: Ty jsi začal s vodovodem.
4: Ale to byla náhoda, ale...
5: Tak počkejte, ne, tak já to začnu,
3: protože jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že by Tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůžete. A už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně a to bylo v portále. Tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tak jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak já tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
6: Já ruce dozadu.
3: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
6: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
3: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
4: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny sirky jsem mu nalámal.
3: No nebo...
4: Zapálil, nešlo, zapálil.
6: No nezapálíš to.
3: Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel radši neotevíral. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plyšovej medvěd. Šel za mnou.
4: Byla dlouhý lanko a já tam dal dvě. No a medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval to na kop medvěda do portálu. A šel dál a medvěd znova za mnou. Ale pak mě do té harmoniky, jak jsem měl přijít, měl jsem zadout v portálu harmonika zahrát.
3: A on mi krystýrem... Taková stará děravá harmonika.
4: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
7: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let si teda myslíš třeba?
8: Teď,
7: no kolik teď
8: kolik
7: máš?
8: Kolik mi je? No, když tady tak... je mi takovej 20, no.
7: Teď, jo, no, já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná podsta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil. A pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když by zbyl čas, že by nám Jarušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně, takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vemu zpěvovej mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
3: Tak nebylo to domluvený
7: a... Ne.
3: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takový
7: šumář. No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
3: Tak já nevím, jestli si na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, no. Našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím.
7: Tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun, já odložím mikrofony. Posaď, je to pro tebe píseň.
9: Já bych strašně rád.
7: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August, august, august.
3: To byl rok 68.

zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen, sen o kvůli.

0: Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, osmdesátiny, slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku, tak jsem nevěděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají. Ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby se mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Prosím tě, ty nic nedoporučuji. On je devětkrát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
5: Konečně jsi jedinej, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
7: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám, protože když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
7: No, když se řekne Weinlich, a ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne. Jo.
3: Děkuju. Stěla Zázvorková.
8: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky, víte, co víc vám vykládat.
3: No, proč jste si ho nevzala třeba?
8: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra, 4 sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
3: Já jsem tady před malou chvíli začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, nošila byste jako svadební svědkyně?
8: Já? No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při, na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
4: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
3: Který to byl?
4: 30 pana na Pythagoras.
3: Viděl jsem.
4: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak Pepiček Sommer a já z těch velikánů měl strašlivou trému, takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem měl něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a pak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten čtvrtý záběr zkazil on.
3: Jo.
4: jen proto, aby mě uklidnil. A pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální hodně. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho po půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
3: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček tam. Seš dobře naladěn?
9: Já jsem naladěný, dobře to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
3: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
9: Já si rozumíme dobře.
3: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
9: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
3: Jo, ano.
9: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
3: Vlastimile, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fišarová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
9: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď Radku prosím, aby byla co nejtolerantnější.
3: Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
9: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
3: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
10: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
3: On nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
10: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou, ahoj.
3: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat. Vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
11: To je nesmysl. Ty jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím. Jenom se připojím k těm...
3: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
11: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Rodulka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a v Broďani, kde už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Broďani kde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát. A říkal jsem, ahoj Broďulko. A on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. takže pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl, a takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobnej.
3: Já se chci vzat pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
11: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Hmelí pro vás jako
3: ten krásný, se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Jo, ježišmarja. Já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo...
3: Co?
2: No, Štěpánek, Volemír, Nebeský a tak tam byli...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no, ano, ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není praprac.
3: To nepamatuju.
2: Tak to jsem to nemyslel, jestli to... A Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve čtyřech letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale no. Já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě, nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč vám to zakázali?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Aha. Jo, ne. Tak nic, já byla nepopsaný list. A můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. No tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
2: Jako zády k publiku.
3: Zády k publiku. Odkud ten medvěd má utíkat. A já jsem stála a dívala se do publika. A oni mi řekli, proč ses neotočila? Je velice neslušný se otáčet k lidem zády. Tím jsem to vyřešila.
2: Víte, že máte tátovi oči?
3: Jo.
2: To nejsem asi první, kdo vám to říká.
3: No že? Modrý, no.
2: Ne, ale takový veliký prostě. Jaký byl tatínek, Zdeněk Štěpánek jako tatínek? Byl on člověk jako emocionální doma, nebo spíš jako do sebe, protože...
3: On byl hodně do sebe. Hodně do sebe a vzbuzoval... Já nevím, respekt, strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. Hmm. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, já... No ale byl takový jako... Měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Jo? Protože on si zažil svý teda jako...
2: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Cyrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
3: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Cyrano a já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy, jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako, a když byla premiéra Cyrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderobiér nebo kdo, s dopisem. Tam bylo napsáno taky to, jestli vylezeš na jeviště tak. tak, já nevím, tě vypískáme, nebo
2: prostě ho chtěli rozhodit.
3: Naprosto, no. V den premiéry. Šel na to jeviště, bylo ticho, nic se nestalo, a když přišla ta pasáž, svůj širák odhazují v dáli a zgrácí. Tam leží on. Plášť zvolna spouštím, jenž mě halí. A vzal ten plášť vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí. Budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
2: No.
3: O té divadelní zášti jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
2: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
3: Ještě to zrýmoval.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolana Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak, na zdraví, anebo Lchaim, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
4: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho, ty můj chlupáči, ty věčně žíznivý břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijácká, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert vzal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu, tady není ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy. Především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe, Kolase Breňona, dobrého chlapíka Burgundiana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška. Daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravými, sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už zašedlými. No. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chvála Bohu, zetě, no bez toho to nejde. 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, říčník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no. Jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Ale já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil. No. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí, jo? To sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda, no. Myslí si asi, že mě zblázní. Aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád, a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne, zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a 4 kluky, všechny zdravé, údy správné, no, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k ním přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a podměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás šest kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás šest pracuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez skladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne. Zbývá mi ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvím závity točitých schodů a pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich se kují blesky a prameny, z nich se spouští déšť, že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku z boji. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 400 let bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré. Dobré papání, dobré vínko, krásné kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení, v němž se přece vykoná tolik krásných věcí.